0: milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
1: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nima jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
2: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

때 라디오 Jazz. 이때 그대로의 묘했다.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Čas.

Real Jazz. Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
2: Lidi mají tu písničku jako rádi a mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nima jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
3: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
4: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
5: I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete.

0: Slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
1: Datart uvádí Dny Marian.
2: Dny Marian, jo.
1: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
0: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
0: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Na ulicích Moravy a Slezska se teď jezdí bez větších problémů. S komplikacemi musíme počítat u Valašského Meziříčí. Na výjezdu na Zašovou tady probíhá pokládka asfaltu a komplikace jsou taky v obci Zborovice na Kroměřížsku v ulici Sokolské. I tady probíhá oprava vozovky a jezdí se k Ivadlově.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré čtvrteční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Ceny pohonných hmot dál rostou. Liter nafty se už podle televize LTV Plus blíží 50 korunové hranici a nejdražší od začátku války na Blízkém východě je i benzín. Pokud by ale Česko mělo vyšší ceny paliv než okolní země, chystá vláda další regulace.
1: Morava aktuálně.
0: O lesní školku v Ostravě je obrovský zájem. Hned po spuštění rezervačního systému byla její kapacita na celý rok zaplněná. Největší zájem je o ekologickou výuku. Ta nabízí poznávání zákonitostí lesního ekosystému zážitkově a přímo v terénu. Valašské Meziříčí plánuje už příští rok začít s výstavbou nového skateparku. Moderní areál má stát na pozemku poblíž vlakového nádraží. Nabídne prostor pro sport, pohyb i aktivní trávení volného času, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
2: Nový areál nabídne uživatelům velké množství překážek.

0: pro freestyle kolečkové sporty. Centrální plochu bude tvořit rozlehlá skateplaca o velikosti cca 12 metrů čtverečních, kterou doplní například multifunkční plocha s malým dřevěným pódiem pro pořádání akcí. Chybět zde nebude například ani parkourové hřiště a počítáme i s napojením na cyklostezku. Samozřejmostí bude také zázemí, mobiliář a hřiště pro rodiny s malými dětmi.
1: Rádio Čas Sport.
2: Hokejisty Třince čeká další domácí zápas. V rámci Tipsport Extraligy oceláři už tuto sobotu přivítají tým HC Škoda Plzeň. Sobotní zápas se hraje od 18 hodin v třinecké Werk aréně. A dnešek bude celkem chladný, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by po většinu dne měla být polojasná až oblačná. Sem tam sprchne a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 17 do 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 6. hodině začíná čtvrteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.

0: Dopoledne.
1: Tak, máme 6:03, všechny čudlíky, počkejte, ještě sluchátka, ať se taky trošku slyším zapnuty, no a protože je čtvrtek a člověk má v hlavě už pátek a potom víkend, tak je třeba se pořádně probrat. Lenča Líšková.
2: Radim Sebeslav Bednář.
1: Stav probrání, Lení?
2: Tak jako já bych řekla, že je celkem vysoký.
1: Čile zníš.
2: Jsem čila, ale ne, že bych byla úplně odpočata.
1: Jo, tak,
2: ale čila jsem.
1: Díky moc. My jsme si to dneska vystřídali, abychom popřáli k svátku. Aha. A protože, jak říkám, ty čtvrtky už bývají takové krizové, jo, že se málo snažíte. Tak tady máš papír, tady tušku.
2: Dobře.
1: Jo. A jenom odpovídají, vždycky si to zapiš. Ideálně celým a tiskacími písmeny, jo. Hmm. Tak první křestní jméno mojí maminky.
2: Mám. Mám to říkat na hlas?
1: No tak pokud víš, tak ne. O to bude zajímavější.
2: Dobře, mám.
1: Jiný výraz pro třeba čerta, Lucifera s rohama, z pekla a podobně. Takové všeobecně je to i tarotová karta, jestli víš.
2: Adéla má dneska svátek.
1: Ne, nemá, prosím tě, jeď, já vím, co dělám, jo? Ne. Je to, nevím, co tě napadlo, ale...
2: Ďábel.
1: Tak to zapiš. Zapiš to.
2: Mám to napsané.
1: Jo, výborně, dobře. Země, kontinent věčného ledu. A nebo víš co, ať se netrápíš, taková ta země, o které zpíval Meky Žbirka a už není.
2: A mám.
1: Už není. Výborně. Aha. A pokud se nepletu, protože to už jsem nestihl, zapnu.
2: Adam. To je blbost, ale...
1: Lenko Líšková, dráždíš mě, takže prosím tě, poslední, jo. Já jsem dal kratší verzi, ještě jednou můžu.
2: Ano.
1: Pokud se nepletu, chemická značka dusíku. Dobře, tak něco jiného. Lížeme to v létě a není to zmrzlina.
2: Lížeme to v létě a není to zmrzlina.
1: A má to klacek.
2: Jo.
1: Napiš si?
2: No.
1: Tak výborně. Teď si zakroužkuj první písmena odpovědí.
2: Mám.
1: A dej to pospátku.
2: Naďa.
1: Výborně, nebo taky Naděžda. Obě jsou dneska v kalendáři. Naděžda
2: ale
1: a Naďa.
2: Tak to teda na 6:04 to bylo teda hodně... Jako intelektuální.
1: No ale dobrá jsi.
2: Ne, ty jsi skvělý. Naďa, dobré.
1: Jo, tak jsme si pohráli. No jako oficiálně, nevím, co ti to potom vyjede, jestli Naděžda oficiálně, protože první, ale říkám to, už bychom tady byli do 8, jo?
2: Tak, přesně tak. Jo. Takže 6:05, Nadě v kalendáři a jako skvělý kvíz hned takhle na začátku.
1: Nás to baví, že jo? Nás to baví. Hity, které milujete, užívejte den. Nezvím.

0: 6.08, Lenča, Radim, Rádio Čas, hezký nový den, ať jsme tedy v obraze, čtvrtek 17. září, Naděžda a Naďa v kalendáři, my s vámi, no a samozřejmě i dneska budeme dělat Ježíška, že jo?
1: Ano, dneska zlatá věta, kolik máme, dvě kola? Dvě, že?
0: Máme dvě kola, mimochodem já teda se omlouvám, nebo takhle, já jsem jí promoval pořád jakože 6 kol za den a ono asi 7, jo, od startu 7. týdne, takže jako, jestli to není žádný náhradník, tak 7x můžete vyhrát. Včera se nám moc nedařilo, přesně řečeno, my jsme se nakonec dovolali, ale dámy
1: nevěděli
0: nebo prostě nestihli poslouchat rádio. No.
1: A to je důležité, poslouchat Rádio Čas, protože my říkáme tu zlatou větu a jakmile se vám dovoláme, tak je potřeba ji říct. Předtím samozřejmě registrace na časradio.cz, abychom věděli, kam máme volat.
0: Jinak mimo jiné se dneska taky budeme těšit i na dny na to, které doslova klepou na dveře a potomhle jako čtvrtečním ochlazení, ten víkend má být přece jenom příjemnější, bude se nám k tomu, no ne vyjadřovat, ale prostě pozvali jsme vzácného hosta. Já pokud se nepletu, tak to byl 2 roky zpátky během moderátorského maratonu, že jo?
1: Ano, myslím si, že ano.
0: A měl neuvěřitelnou šťávu, on má takovou jakoby kamennou tvář, ale když se rozmluví, tak geniální. A ještě poslední věc pro tebe, Leni, to je taková jakoby výzva, tak to využij do 8, protože pak už máme hosta. Kdyby se cítila nějak dolámaná, jo?
1: Nebo cítím.
0: Mám ti to ukázat. Tak dobře, tak já ti za chvilku něco ukážu.
1: Ne, to zase bude nějaká výzva, u které budu vypadat jak blbec.
0: Ne, to je vlastně tričko a jakoby ozdoba trička, která mě pobavila. A to opravdu musíme jenom popsat. Myslím, že to nedá ani náš režisér Jirka do televize Relax. Ale to tě rozhodně probere.
1: Tak dobře, jo? Tak jo, to chci.
0: Takže za chvíli na Rádio Čas, kdykoliv i online, Čas Radio CZ.
2: Čas. Radio Čas.

0: 17. září 2026, čtvrtek o víkendu, něco blíž, Lenča Radim, hity, které milujete, za chvíli i čerstvé horoskopy s Milanem Gilnarem. Ještě pořád platí, že voláš to SOS pomyslná?
1: No, tak jako trošku jo.
0: Trošinku jo. Já jsem Lenči říkal, že mě včera pobavil jeden obrázek, konkrétně je to tričko. Je to tričko a samozřejmě to na té bázi, to jsi musela určitě někdy vidět na internetu, že prostě když první koukneš na ten obrázek, že vidíš něco úplně jiného a podobně, jo. Takže já nám do společného chatu, mimochodem i našemu kameramanovi na TV Relax a zároveň Rejžovi Jirkovi, posílám zatím jednu část trička a jenom mi popište teda, co vidíte.
1: Jo, dobře. Že to posíláš i mně vlastně.
0: Přesně tak, vidíte to oba dva, jo? Mm-hmm. Je to černobílý obrázek a jsem 100% přesvědčen, že na TV Relax ho neuvidíte.
1: Myslíš, že ne? Že tam je nějaká sprostiárna?
0: No není právě.
1: Když se to prvé načítá, tak já nevím.
0: Cože? Aha.
1: Já jsem neměla zaplý WhatsApp.
0: Jo, tak aha, kdyby to...
1: Tak...
0: Jirko, a ty už můžeš psát, jestli nás posloucháš, jo, jen tak na okraji. Já mu tam napíšu, co vidí. Tak, Lení, zkus nám to popsat.
1: Já to nechci popisovat. Já to nechci popisovat, protože to určitě není to, co to vypadá, že to je.
0: Samozřejmě, není to to. I když to tak vypadá a mimochodem, i když jsem se dozvěděl, co to je, protože ono je to na tričku, já vám pošlu potom celou podobu toho trička, tak jsem ještě 3 minuty do toho čučel a potom ve vlaku cestou od našich jsem udělal aha a musíš to dohledat, takže
1: no.
0: Jirka taky nic, no dobře, tak jenom naznač, jako to
1: tak
0: se
1: dobře,
0: dá obsat.
1: No tak prostě je to spodní část ženského těla.
0: Takhle to vypadá.
1: Takhle to vypadá. Ano, jako a ještě je to znázorněno tak graficky, že ne jako kosočtverec, to ne, ale je to jakoby, jako kdybyste to namalovali fixkou.
0: Ano,
1: prostě.
0: Je to opravdu jakoby ženský klín a v podstatě jakoby mírné neoholení to ukazuje, že jo?
1: Tak, tak,
0: to je
1: napřírodno.
0: To je důležité.
1: Ale to jako, to tak vypadá, ale to tak určitě není. Počkej, Jirka píše.
0: Čekal jsem právě rychlejší reakci.
1: My jsme čekali rychlejší reakci, Jirko.
0: Ano, přesně tak, zvláště u Jirky, protože on je jakoby stejného kalibru.
1: On píše pavoučí pusinku?
0: Pavoučí, neříká se tak tomu taky? To já vůbec nevím, já neznám ty výrazy a podobně, jo.
1: No, tak ty znáš jenom jeden.
0: Tak,
1: to je fanfulenka.
0: Fanfulena, jo, přesně tak, jo. Takže fanfulena těsně před depilací, asi takhle, ježišmane, dobře. Takže to
1: rádio,
0: není.
1: Rádio, 6.16.
0: Takže chcete vidět celé to tričko?
1: Ano, já ho chci vidět celé.
0: Tram, tradá, já vám ho posílám právě teď.
1: Ne, to se musíte na to podívat na televizi Relax.
0: Já myslím, že tam nemůže dát, jako může, protože to je opravdu noviné.
1: Jo, to je Batman.
0: Batman rozhazující konfety.
1: No jasně, teď už to
0: počkej,
1: dává
0: a ty to viděla
1: smysl.
0: Hned?
1: Jo.
0: Jo, aha, tak mi to trvalo ještě potom, i když jsem znal pointu, protože to je na tom tričku napsáno, přesně řečeno, já vidím Batmana rozhazujícího konfety, co vidíš ty?
1: Ano.
0: A Jirka, aha, ten Batman je bílý.
1: Je. Ano, ale je čitelný, ano, je to Batman rozhazující konfety, prosím vás, tohle si opravdu nenechte ujít na televizi Relax.
0: Dobře, tak
1: na
0: jako...
1: K tomu musíte mít vizuál.
0: Ano, jestli bude mít Jirka koule to zveřejnit, ale mimochodem, kdyby ne, tak samozřejmě internet, dejte si tričko Batman konfety a dohledáte, jo. Ježišmarja.
1: Jirka se nechce vzdát pavoučka.
0: Pak nám to musí vysvětlit.
1: Jako, jak takhle nevypadá pavouček.
0: Pavoučí pusinka?
1: Jirko, jo, co počkej, máš doma za pavouky?
0: Jo, já už ví. Jo, aha, už vím, co vidím. Ano, přesně tak.
1: Nějaká sprostiárna.
0: Ne, on vidí takový ten výhřez, když oni nám v těch dokumentech jakoby toho pavoučka přiblíží, jak on má přece ta kusadla.
1: Jo,
0: akorát
1: jasně.
0: To nejsou kusadla, co si každý vykládá, ale víte co.
1: Jo.
0: Takže jsi probraná trošku?
1: Já jsem 100%, ano.
0: Super, značka ideál, za chvíli Milan.

0: Ranní pozdravení za náš tým Lenča Radim v plné polní na rádiu Čas. Dneska to máme hodně, ale v dobrém slova smyslu, protože stíháme tak nějak do 8 a po 8 přijde další vzácný host. Vlastně tyhle týdny máme plné hostů a my to ceníme.
1: Ano, ano, ano, protože jsou dny na to, na kterých my zase živě budeme s naším stanem vysílacím, takže to nás čeká už tento víkend, no a vůbec tak nějak je to takový zajímavý týden.
0: Ano, přesně tak. Tento host bude v rámci těch, dejme tomu, té sestavy, jo, na dnech na to do červena. Řešili jsme to i ve Víš nevíš, jo? Taková ta typická červená je takovým symbolem, že jo, dá se říct.
1: Jo, ale jak jsi řekl do červena, tak mě napadlo, že jako, že si rád přihne, víš?
0: Ježí Bobek,
1: já si myslím, že
0: pravý opak. Já si myslím, že pravý opak.
1: Já taky. Jako,
0: známe ho, vypadá velmi zásadově. Takže víc až po 8 hodině, teď je 6.23, řekl bych nejvyšší čas na čerstvé horoskopy, takže užívejte čtvrtek a zaříte se podle Milana.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Také čtvrtek se nebude od dnů předešlých moc lišit. Stále bude panovat velká převaha hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Ty problémové se budou týkat především vztahů. Co se týká notybých znamení, tak střelci mohou bojovat s milostnými svody. Berani si mohou užívat života bez ohledu na to, zda je to rozumné či ne, ale vy budou snadno prosazovat svou. Býci se mohou častěji účastnit oslav a společenského života. Pany budou velmi kritické a kozorozy se mohou častěji dostávat do profesních sporů. Váhy se budou zamýšlet nad zásadními životními změnami. Bodnáři mají naději na snadné zisky a blíženci budou úspěšní v milostných aktivitách. Radci budou pociťovat zvýšenou citlivost. Štírům bude vycházet vše nad sáhnou a ryby mají šanci na profesní ocenění. Hvězdný čtvrtek. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner. Shine bright like a diamond.

0: Věta Rádia Čas.
1: Jak jsme říkali, až 7x za den, mimochodem krásné ráno s Rádiem Čas, můžete vyhrát 1000, tedy v případě, že začnete tím, že jste se registrovali, nebo teda brzy registrujete do soutěže na našem webu cazradio.cz, co dále ní?
2: Potom je důležité poslouchat celý den Rádio Čas, protože my tu zlatou větu opakujeme a jakmile vám zavoláme, tak tu aktuální musíte znát a říct nám ji. Třeba dneska, kdyby to probíhalo, kdybychom si dali nějaké zkušební kolečko, tak já se podívám do tady našich záznamů.
1: Do našich análů.
2: Já jsem to nechtěla říkat, ano. Ano, do našich análů se dívám a v těch análech vidím Radima Soběslava Bednáře, takže volám.
1: Ježíš, takhle, já jsem myslel, že vidíš tu větu. Aha, jo, voláš?
2: Ne,
1: no.
2: A volám.
1: Jo, takže... pozor, já jenom připomínám, že Radim Soběslav Bednář poslouchal už včera v odpoledních hodinách, protože jakmile skončí všechna kola, tak kolegáčci, těm, kteří právě jakoby bychom jim volali ráno, už na ně myslí, takže v odpoledne, v podvečer už tu větu řeknou.
2: Takže,
1: dobře, no, takže...
2: Takže volám, crn.
1: Bednář, prosím.
2: Dobré ráno, Radime, jak se vám dnes vstává? Tady je Lenka, Rádio Čas.
1: To jsem poznal, Lenko. Vstávalo se mi dobře, trošku mě bolí hlava. No.
2: A tak já myslím, že se vám bude vstávat ještě lépe, když mi řeknete naši dnešní aktuální zlatou větu.
1: Za kolik to je?
2: Za 1000.
1: No. Dobře. Dneska se na mě usmálo štěstí.
2: Já jsem ji špatně slyšela, můžeme ji zopakovat ještě jednou?
1: Dneska se na mě usmálo štěstí.
2: Radíme, je to správně, gratuluju a 1000 je doma.
1: Vy mi nedáte výherní signál.
2: Prosím vás, jestli někdo bude dělat tohle, co teď Ráďa, jo, takhle, tak mu nic nedáme.
1: Kdyby to někdo viděl na TV Relax, já si občas nehlídám mimikry, jo, občas taky jako narazíte, že ty energie nejsou tak pozitivní, tak já občas na mě to jde vidět, jo, takže ano. Doufám, že dneska se dovoláme. I když pozor, někteří takový jsou, když jsou probuzení, z řad mých blízkých, tak to myslím.
2: Je to no, tak, že, je to tak. Každopádně prosím vás, pokud by to probíhalo takto, tak nic nedostanete, ale...
1: Fakt jo, neuznala bys mi
2: ne,
1: to, jo?
2: Neuznala. Já to nemám to. Musíš být i milý.
1: To vnímáme stejně. No. To vždycky musí být na obou stranách. Nicméně ta věta, kterou jsem říkal, platí.
2: Byla správná, dneska se na mě usmálo štěstí.
1: Takže jak vidíte, 1000 ode mě zůstala v banku, my hrajeme a protože, jak říkáme, toho máme hodně, tak myslím, že v této hodině uděláme radost ranním skřivanům. Jo? Takže buďte ve střehu.
3: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Faktury.
6: Trápí vás factoring?
5: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
6: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
5: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
6: Acema pokryje jakékoliv financování.
5: No tak to beru.
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
8: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.

0: Ranní pozdravení všude tam, kde posloucháte Rádio Čas, hezký nový den, Lenča, Radim, 6.36, no a já se ptám, co svět, anebo nevím, Republika Česká, nevím, co tě zaujalo, Leni, co přinesli?
1: Nechala jsem se tak trošku nachytat, jo, protože vyšla nová zpráva z Ameriky, že prý na Floridě je nový zákon, který vlastně říká, že musí používat autosedačku všichni, kdo jsou nižší než 157 cm a je to jedno, kolik jim je.
0: Ano.
1: Což by znamenalo, že to není jenom pro děti.
0: Třeba Aťka Janošková by musela mít pořád autosedačku.
1: Ano, tak. Ano, a že by prostě malí dospělí tak museli jezdit v autosedačce. Musím říct, že to celkem jako ovládlo internet, taková vlna pohoršení a toho, co se to jako děje.
0: Je to clickbait, no, ano, přesně, no.
1: Je to clickbait. A pak se ukázalo, že je to prostě jenom virální kachna.
0: Aha.
1: Ale ta paní, která sedí v té autosedačce, ta dospělá, tak vypadá naprosto luxusně.
0: Myslíš, že ta paní je regulární, nebo taky už nám AI pomohlo s tímhle obrázkem?
1: To nevím, to už nepoznám. To se přiznávám, že už nepoznám.
0: Ale vím, že se to řešilo vlastně za nás, nevím, jak je to dneska, protože nemám řidičák, ale za nás to vlastně bylo, že dětské sedačky jsou povinné, že jo?
1: No jasně.
0: Ale vím, že se nějak skloňovalo nějak, buď to podle výšky, že už potom můžeš přestat, anebo věk 10 nebo 12 let, jakože vím, že některým jako dětem, které už přece jenom dneska to chodí strašně brzo, jim to přišlo strašně tristní,
1: no.
0: Sedat si tam a tak dál, takže no. Vlastně jako částečně tam ta pravda je, že je určitý věk, kdy přece jenom nám to přijde takové zvláštní.
1: No to že? Jo, a to teda nevím já, protože děti nevozím, ale moje kamarádky. A já vždycky říkám, no tak já vás někam svezu, no to nejde, my máme to auto sedačku. A já říkám, to nevadí, no tak ji překlikneme, že to se dá to, hele, já apeluju na někoho, jestli chcete vydělat velké peníze. Vymyslete autosedačku, která se dá přikliknout opravdu jednoduše. Protože to jsou polámané nehty, prsty sedřené, já jsem to tak jednou zkoušela a nakonec jsme jeli jiným autem. Takže kdyby někdo vymyslel autosedačku, která se do toho auta dá opravdu jenom jako nakliknout, jako jednoduše, tak normálně bude miliardář za mě.
0: Můj táta jednou, ne jednou, to je tak jako kolik, asi 2 roky zpátky, nějakému členovi rodiny vypomohl touto cestou,
1: no.
0: Takže i v tom našem vozítku, docela malém vozítku od našich, která jako přivezl z bodu A do bodu B. Přičemž jako ty stroje už jsou chytré, že jo, ta auta a podobně. A najednou tatínek, jako když to všechno vyřídil, tak tam měl takovou jako červenou značku na palubní desce, kterou neznal, jo. A vůbec jako jsme nevěděli, o co go, i když nám to bylo povědomé, tak potom jeho známý, který mu opečovává auto, řekl, že vlastně to ukazuje, že a teď nevím, jestli nebyla přidělána správně nebo nebyla správně oddělaná ta autosedačka, jo?
1: Jo.
0: Že tam je prostě jako, a on mu říkal, to si nevšímejte, podobně. Potom, když šel na revizi, tak mu to jako vynulovali,
1: no.
0: A druhý den už to mě to, takže táta má dodnes jakoby ten podpis, takové vlastně malé tetování na palubní desce té sedačky, té autosedačky, jo. Jo? Jednou jedinkrát.
1: No, no.
0: Takže
1: no.
0: Nevím, co jsme tam udělali špatně, ale tak máme to. No.
1: Takže doteď tam máte autosedačku v podstatě.
0: Ale pozor, jako co si budeme povídat v rámci prevence, jako díky bohu za ty dary.
1: No jasně,
0: že jo?
1: No jasně, no jasně. Takže prosím vás, kdyby náhodou tahle zpráva kolem vás šla, že na Floridě malí lidé musí být v autosedačkách, tak to není pravda.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Moc se omlouvám, použiju ten výraz, ale budete mi rozumět, jako pokud spíte, tak je vám to stejně prdplatné, jo, ale pokud ne, tak si to zapište, protože jak říkám, kdykoliv mezi 6. a 18. hodinou hrajeme i Zlatou větu Rádia Čas a ta dnešní zní...
1: Ta dnešní zní, dneska se na mě usmálo štěstí.
0: Tak je to prosté, jo, a platí opravdu až do odpolední hodin, kdy vlastně zavoláme všem z řad zaregistrovaných, tedy v rámci dnešního kola. Jinak Rádio Čas, Lenča Radím, za chvíli bude 6:45 a my se vás samozřejmě i dneska na něco ptáme.
1: Ano.
0: Tak já jenom připomínám, odpovídá se potom na Facebooku, případně taky na WhatsAppu Rádia Čas, který už tady vidím, a já se rovnou zeptám Lenči, jo. Ono to tak krásně souvisí s hostem, který dorazí po 8. hodině, ale to vám všechno řekneme.
1: No.
0: Kdybys měla možnost si vyzkoušet na jeden den nějakou profesi, nějaké povolání, prostě se vším všude, ale víš, že to je na 24 hodin, do čeho bys šla?
1: Mě napadlo víc, ale já bych si asi chtěla splnit takový dětský sen. Já bych to jako nechtěla dělat, jo, teďka vlastně.
0: Ale ten jeden den prostě.
1: Ale já jsem milovala, když jsem byla malá, tak jsem četla příběhy o baletkách.
0: Mm-hmm.
1: A já bych chtěla na jeden den vyzkoušet být baletkou.
0: Mhm. A pozor, důležitá otázka, protože to napadlo i mě, já to rovnou řeknu, já bych si fakt chtěl vyzkoušet maséra, protože jako tak jako občas, když jako někoho tak jako láduju, ale intuitivně, tak jako nejsou špatné reakce, ale teď si řekneme, byla bys jako ta baletka, která už vlastně jako, že bys to měla v sobě všechny ty znalosti?
1: No jasně.
0: Jo, takhle,
1: tak
0: dobře.
1: Jako teď bych se určitě do legín neoblekla.
0: No o to nejde, ale jako, že by to byla třeba, jako, že si ti jako věnovali celý den, že jo, a učili by tě demi-plie a la fise a tak
1: ne,
0: dál.
1: Ne, to já bych se probudila.
0: A uměla to.
1: A byla bych jeden den ta baletka.
0: To stejné, ano.
1: Třeba prima balerína, chápeš, jo, a užila bych si jeden ten den třeba s nějakou premiérou a tak.
0: Labutí jezero a tak.
1: Takže to by se mi líbilo, no, tak to je jedna věc. A pak bych si chtěla vyzkoušet být herečkou. Na jeden den.
0: To taky nemám splněno. Televizní, divadelní nebo filmovou?
1: Já mám pořád. Víš, jak ty přebíráš Oscara? A já vím, že to je blbost, jo. Ale já si pořád představuju, že natočím jeden film a budu v něm hrát hlavní roli.
0: Jsem mám podobný, večerný. Ale pozor, Oscar, to jenom tak, jako, že já se dojímám u všeho. Včera jsem si pouštil ceny Emmy, jo, tak jsem řval asi 10x. V každém případě, já jsem si tak jako pořád mám ještě, a tohle dávám jako vesmírnou objednávku, jakože jednou by třeba mohlo přistát nějaké monodrama, a nebo Divadlo pro dva.
1: Je to dobré, tak
0: jako
1: já.
0: Divadlo pro dva, jakože to bych si tak něco komorního dál, protože já se bojím ostatních, že jo, takže by tam nebyli ti ostatní herci, kteří by si mysleli, bůh ví co, ale tak možná ještě tohleto.
1: A pak bys byl třeba rád, kdyby na to nechodili lidi.
0: Jo, jako třeba kdyby Elišce Balcerové nevadilo, jo, že by to převzal jako muž, bych měl paruku, tak třeba bych si dal můj báječný rozvod.
1: Jo, ale my jsme normálně, když jsem já ještě byla malá a hráli jsme divadlo, tak jsme zkoušeli, my jsme teda nedoskoušeli, ale to bylo díky mé nekázni, ale tak jsme zkoušeli hru od Harolda Pintera, bylo to absurdní drama a bylo to jako hodně zvláštní, ale bylo to pro dva a celkem mi to bavilo.
0: No takhle.
1: No.
0: No, taky hráli, no, představí se bylo Granát v pohovce, což je oficiální hra. To nebylo jako, že v rámci amatérského, ale taky oficiální, a vím, že to taky bylo jako absurdní, akorát komedie, jo. Aha, takže tak, no.
1: No.
0: A nebo seženeme ještě dva, a ty jsi zmiňovala teď vlastně včera nebo předevčírem, že jsi byla na Bůh masakru, že?
1: Ano, to je pro čtyři jenom.
0: To by taky bylo, no.
1: Mimochodem komorní scéna Arena, tady v centru Ostravy, tak to je taky moc pěkný prostor, třeba bychom se jim tam vešli někde do meziprogramu.
0: Mimochodem, když jsme taky rozdávali lístky, jen tak na okraj, protože Lenča si koupila bokem, že jo, ale vy jste to měli zadarmo, tak já jenom připomínám, že vlastně už teď se prodávají lístky na další sezonu 26-27, kdyby něco.
1: No a jestli nás třeba teďka někdo z komorní scény Arena slyší, tak možná nás angažují.
0: Jsi zlata, taková zlata.
1: Tak já tak
0: herci úplně, musím, tak pojďte, přibereme ještě někoho, máme tady málo lidí.
1: Musíme si přihrát tu polívčičku, jenomže já, když jsem viděla prostě ty herecké výkony tam, tak to bychom ani nechtěli tak tam být.
0: V každém případě, my jsme se zasnili, vy se můžete vypsat, nejenom Facebook, taky WhatsApp číslo a pozor, můžete namluvit i audio, naše telefonní číslo.
1: 7766 12 800, jaké povolání byste si na jeden den rádi vyzkoušeli?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Datart uvádí Dny Marianne.
4: Dny Marianne, jo.
3: Ano, dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
4: No to je sen.
3: Zaták, opravdový elektrospecialista.
5: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Tradiční hrnčířský jarmark v Kunštátu 19. a 20. září. Jedinečná přehlídka hrnčířského řemesla se zajímavým kulturním programem. Objevte krásu ručně vyráběné keramiky, potkejte se s jejími tvůrci a užijte si víkend vonící hlínou a ohněm. Těšíme se na vás v Kunštátě 19. a 20. září.
10: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
12: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
13: Radio Čas. Hity, které milujete.
0: Za 10 minut 7, krásný čas s rádiem Čas. Pokud by to ráno bylo ještě takové krušnější, jo, tak vás zkusíme i pobavit a dostat do kolen. A kdyby ne, tak aspoň příjemně pošimrat bránici, jenom připomínáme nové video za ranní dvojku, ať už na Facebooku, případně Instagramu, dostalo název Nová přítelkyně.
1: Ano.
0: A je o krásách češtiny a to my zbožňujeme a podobně.
1: To je nejlepší. Já, počkej, jak to?
0: Já jsem právě uvažoval, jestli víš, o čem je řeč.
1: Já už jsem na to zapomněla.
0: Řekla jsi, že je odporná.
1: Jo, ano, už si rozumíme. Krásné, ano, krásné, tak určitě se podívejte. No a neměli bychom teďka už volat?
0: Jo, voláme.
14: Zlatá věta, Rádia Čas.
0: Všechno podstatné už víte, doufáme, že i aktuální zlatou větu znáte, takže já bych to tentokrát nezdržoval a s dovolením, víš co?
1: No.
0: Schválně bez řeči, já to udělám strašně rychle. Zavolám tvojí jmenovkyni, tak klidně jenom řekni, jak se jmenuješ.
1: Lenka, jmenuji se Lenka. A Lenka se registrovala taky na časradio.cz, proto máme její telefonní číslo a voláme.
0: Tak ty jsi mega rychlý. Zkusil jsem to.
1: Ty jsi úplně jako vítr.
0: Nespívat.
1: A ti jak vítr. Ať ví, co chce sám, sobě se dovede smát.
0: Jsem podrážděný.
1: A Lenča spí.
0: Lenka Pinka.
1: Pinka.
0: Lenča má mimo strašně roztomilé příjmení.
1: My jí závidíme, že spinka, ale vlastně nezávidíme, protože tím přišla o 1000 korun.
0: Hodně se bude zlobit, no.
1: Tak nedá se nic dělat.
0: Tak to by asi stačilo. Tak vy další, mimochodem dneska kouká mi to kombinace jak mužů, tak žen, ještě jednou ze zaregistrovaných a stále můžete, jo, na cazradio.cz, ve hře je vždycky tisícovka, pokud budete znát větu a klidně Jelenčo, ještě řekni ještě jednou.
1: Dneska se na mě usmálo štěstí.
0: Jo, teď jsem chtěl zase žertovat, ho, ho, ho, ale řekni mi tu větu, ne, jakože, protože on to zní jako oznámení, že jo?
1: Jo, takhle, ale ne, to je ta zlatá věta.
0: Je to ona, no,
1: dneska se na mě usmálo štěstí.
0: A nám se hodně líbí, takže pui, třeba už za hodinu.
15: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
16: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
15: Zlatá věta Rádia Čas.

0: masakru, že jo, a podobně.
1: No a tak ale Bůh masakru není jediná hra, ještě bychom mohli něco...
0: Dva a dva, no jasně.
1: Víš, kdo hraje taková dramata, monodramata a třeba hry pro dva, pro tři, protože se jich tam víc nevejde?
0: Ungeld.
1: To je divadlo Ungeld a tam bychom mohli najít nějakou inspiraci. Já jsem tam byla na skvělých kusech.
0: Mm-hmm.
1: Ano, po hříchu hráli to velcí herci, ale já bych se nebála té výzvy.
0: Člověk si má plnit sny, o tom to je. Taky ještě taková hezká od Lucky, myslím, že má taky premiéru, zdá se. Já bych si chtěla vyzkoušet mít svůj vlastní útulek pro týraná zvířata. V závorce, až vyhraju ve sportce, tak si tohle splním. Z Opavy nás zdraví právě Lucka.
1: Je, to je ale krásné, to máváme. Mm-hmm. No tak pište, samozřejmě i náš Facebook se plní vašimi příběhy a tím, co byste se rádi vyzkoušeli. Já se tady ještě jenom rozkliknu.
0: Jo,
1: jestli tady něco. Jestli je tady něco zajímavého. Jo, tak Bohdanka píše, že by si chtěla vyzkoušet práci na patologii.
0: Mhm. Mm-hmm. Klidně k tomu připište třeba i proč, nebo co vás tomu láká, jo? Abychom někdy věděli, jako jestli to navážno, nebo for a tak dále.
1: Mimochodem zajímavé je, že na Facebooku těch komentářů není tolik a oba dva jsou, že by chtěli být patoložkami.
0: Dobře, dobře. A pozor, teď opravdu pípla jenom jedna věta, jasně a stručně přes WhatsApp Rádia Čas. Dan, já chci zkusit orat. Mějte se, dažde mě dělec takhle po ránu. Mimochodem za 2:07 my s dovolení půjdeme naplnit svá bříška, vy taky k snídaní dobrou chuť a za chvíli pokračujeme.
2: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
9: Bude vejdán.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Brodné ulici před odbočkou na Frýdeckou ulici na Vratimov. Tady hořelo osobní auto. S komplikacemi musíme počítat taky v obci Běla pod Pradědem na Jesenicku na hlavním tahu. Tady boural autobus s nákladním autem. Dodávka s osobákem se srazila ve Valašském Meziříčí v ulici Hulince. A s komplikacemi ve Valašském Meziříčí musíme počítat taky na výjezdu na Zašovou. Tady probíhá oprava vozovky a vozovka se teď opravuje taky v obci Zborovice na Kroměřížsku v ulici Sokolské. Tady se jezdí kyvadlově.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré čtvrteční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Pivo nejspíš bude dražší. Česko zažívá jednu z historicky nejhorších sklizních mele. Podle svazu pěstitelů bude až o čtvrtinu nižší než v jiných letech. Úrodu ovlivnily vysoké teploty, výrazné sucho, ale i nepříznivé povětrnostní podmínky.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava spustila nový přehledný portál pro řidiče s názvem ostravaparkování.cz. Co všechno nabízí, to už nám prozradila mluvčí společnosti Ostravské komunikace Eva Kionková.
2: Řidiči tady najdou přehledné mapy, ceníky, informace o obsazenosti parkovišť, také návody k platbám i možnost stažení digitálních daňových dokladů. Nový portál může postupně vytvořit jedno místo, kde lidé získají přehled o možnostech parkování v Ostravě i bez ohledu na to, kdo konkrétní parkoviště provozuje. Pokud se to všechno povede a do systému se v budoucnu zapojí také další provozovatele, může být ten přínos webu pro řidiče ještě větší.
0: Zlínský kraj podpoří další 4 projekty malých obcí. Jejich celkové náklady přesáhnou 680 milionů korun. Formou půjčky jim poskytne více než 21,5 milionu. Jednomyslně to schválili krajští zastupitelé.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisty Prostějova čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už zítra přivítají hosty z Dukly Praha. Zítřejší utkání se hraje od 18 hodin na Prostějovském stadionu za místním nádražím. Odpoledne zůstane polojasné až oblačné, sem tam sprchne a bude celkem chladno. Nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají dneska pohybovat jenom v rozmezí od 17 do 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 7 hodině pokračuje čtvrteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Sobislavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ranní pozdravení s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Máme 8 minut po 7. Nový den se pomalu probouzí. Ještě jednou naděždám a nadělám hezký svátek. V podstatě už za hodinku budeme mít hosta, vzácného sympaťáka. Týká se to částečně dnu na to. A řekni mi jenom, Lení, jakého oboru?
1: Já přemýšlím, jak to jako naznačit. Červená se line záře, červená se line záře.
0: Já myslím, že každý pochopil přesně tak. Nejenom tedy o hasičském oboru, ale všeobecně si budeme povídat. No, mi to jenom připomnělo, nevím, jestli to zaznamenala, takovou tu výzvu japonských hasičů.
1: Ne, to nevím. Ne. Jo, počkej.
0: Je to výzva z jedné prefektury, ale v podstatě asi mluvili tak jako za všechny. Nás by to nenapadlo, je to o tom slušném vychování
1: botičky
0: a podobně. Přesně tak, botičky. No. Jo. Tam jde o to, že říkali, pardon, já si během toho hloupu, jakoby, jak se jmenuje?
1: Kedlubnu. Rádě má, prosím vás, Rádě má ke snídení svoji typickou kedlubnu.
0: A tak jako, když jsem vyprávěl, tak jsem si to tak jako vášně vyloupal.
1: Přitom. Ano, u toho si vášně vyloupal. A on nikdy i zapomene, ale to teda my oba, že v podstatě vysíláme a že nás je vidět i na televizi Relax, takže občas si i tak uchroupneme a tak nějak jako s vámi žijeme.
0: Přiznám
1: prostě
0: si, že to dělám ne cíleně, ale jako protože to je život sám, no, že jo? Ano, posledně. No. Na záchod vás nevodíme.
1: Tak.
0: Takže k těm botičkám, prosím vás. Konkrétně z města Kanazawa, taky hezké na rozmluvení po ráno, prostě udělali takové speciální video a řekli lidi, je to geniální, protože Japonci pokaždé, když přijde návštěva, tak vy vejdete dovnitř, tedy pokud se vyzouváte, ne jako v Americe, a oni okamžitě vám ty boty srovnají a dají špičkou ven, aby se vám jakože plavně mohlo jít potom z té návštěvy zase zpátky domů. No, oni říkají po několika zkušenostech, že když třeba potom odchází z bytu nebo domu a nesou ještě nějakého nebožáka třeba na nosítkách, tak mnohdy se stane, že zakopnou a jsou tam takové ty různé jakoby strkanice a tak dále. Tak říkali, tentokrát se na to vykašlete. No.
1: Jo, že nesrovnávat botičky.
0: Lidé se prý hodně divili, že můžou mít s tímhle tím problém, ale druhá věc, vlastně divili se nad tím, že vůbec jakoby představitelé té první pomoci by vůbec neměli asi řešit nevyzouvání se bot.
1: No, já si taky myslím, že ne.
0: No,
1: že,
0: ale v tom názorném videu, japonští hasiči, opravdu jako tak, na návštěvu, jako kde nějaká paní vytřela čerstvě podlahu.
1: A tak ono to možná, tak jde o to, k čemu jako jedeš, jo? Protože hasiči nejsou jenom, když ti hoří úplně celý dům pod zadkem.
0: Mě to právě překvapilo, protože jasně, jsou to hasiči, i když v tom videu to vypadá jako záchranáři, nebo dokonce zdravotníci a podobně, jo? Ale myslím, že i to proberem, protože přesně to, co říkáš, spousta lidí má hasiče, buď to za ty, kteří hasí požár, anebo taky někdy si je volají k vosám a spol.
1: Tak právě, no, ale myslím si, že řeší ještě mnohem více věcí.
0: Toho je.
1: A právě když je to třeba ne nic tak extrémně naléhavého, tak možná se tam zouvají. A navíc Japonsko, to je úplně jako jiná země. Jo. Já si třeba nedokážu představit tady, že by někdo srovnal boty, nebo že by se vyzul někdo domů. No.
0: Takže uvidíme, zeptáme se profíka, jak říkám, po 8. hodině, když tak, pokud sledujete naše sociální sítě a třeba Facebook, Rádio Čas, tak už víte, že jo.
1: Mě napadlo, že tady by ty boty už před tím barákem nenašli, víš?
0: Dobrá pointa, přesně tak, jako dobré botičky do každé, aha, rodičky, ta netosina.
2: Když kohout zakokrhá a budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí, dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas.

0: Pohodové dobré ráno, Rádio Čas, hity, které milujete, 7 hodin 14 minut, k tomu aktuální čas a v kalendáři Naďa a Ráďa dokousává svou kedlubnu.
1: Já jsem si říkal, že to nechci ošilit a radši pořádně rozkousat, protože bych měl z toho trauma, že bříšku mám velké kusy. Aha. Dneska se vás mimo jiné ptáme, kdybyste si na jeden den mohli vyzkoušet jakoukoliv profesi, co by to bylo a proč. My jsme zmínili třeba i divadlo, jednoho herce, pro dva, případně jakoby třeba dva páry. Před chvílí se nám do té čtyřky přihlásila posluchačka Renata a teď píše Libor. Až budete hledat toho chlapa, tak se hlásím. Jinak bych byl ve studiu rád, Rádia Čas, takhle. Jinak bych byl rád ve studiu Rádia Čas.
0: Ale to je super, jak se nám hlásí jako herci na casting, jo. Já myslím, že bychom nějaký spolek dali dohromady. Mohli bychom být divadelní spolek Rádia Čas.
1: Já bych si říkal stroskotanci.
0: Tak.
1: Ano.
0: A v podstatě bychom nacvičili a natrénovali pouze jednu hru.
1: A stačilo by o našem životě.
0: Tak.
1: Ano, bylo by to dramotragédie.
0: Dramotragédie pro čtyři lidi.
1: S humornými prvky. Tak. S humornými prvky.
0: Takže to máme naplánované, samozřejmě prosím vás, těch přihlášek je mnoho, takže určitě během příštího roku zorganizujeme nějaký casting a výběrové řízení.
1: Ale jako cením, protože ty odpovědi jsou originální, třeba Jarda teď pípnul, že na jeden den by bral určitě pilota Formule 1. Zdravíme tímto do Olomouce.
0: To je hezké, No, jako Facebook trošku pospává, ale WhatsAppový to dneska zachraňují.
1: Co astrologie, Lení? Chtěla bys si vyzkoušet? Jako kdybys měla ten dár, případně jakoby třeba znát lidský osud a tak dál. Ta vykulila oči, já teď nevím, co
0: já
1: to znamená.
0: Já po mých zkušenostech za poslední dva roky nechci vědět nic.
1: Naprosto rozumím. Nicméně 12 znamení zvěrokruhu, teď je pečlivě.
0: Milan Gilner se jmenuje.
1: Ne, chtěl jsem říct spozorní.
0: Spozorní, a dobře. Rádio Čas.
2: Horoskopy na dnešní den. Také čtvrtek se nebude od dnů předešlých moc lišit. Stále bude panovat velká převaha hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Ty problémové se budou týkat především vztahů. Co se týká notybých znamení, tak střelci mohou bojovat s milostnými svody. Berani si mohou užívat života bez ohledu na to, zda je to rozumné či ne, ale by budou snadno prosazovat svou. Býci se mohou častěji účastnit oslav a společenského života. Pany budou velmi kritické a kozorozy se mohou častěji dostávat do profesních sporů. Báhy se budou zamýšlet nad zásadními životními změnami. Bodnáři mají naději na snadné zisky a blíženci budou úspěšní v milostných aktivitách. Hradci budou pociťovat zvýšenou citlivost. Štírům bude vycházet vše nad sáhnou a ryby mají šanci na profesní ocenění. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gilner. Hity, které milujete.

0: třeba chuť.
1: Den plný profesí, dá se říct, na Rádiu Čas.
2: Krásné ráno. Dneska se vás totiž ptáme na to, s kým byste si nejraději vyměnili místo na jeden den.
1: Přesně tak, v rámci profese vyzkoušet. My jsme se s Lenčou dohodli, že to bereme tak, jako že byste všechno uměli, jo, v rámci ano. té profese, jenom byste teď jako to poznávali opravdu zblízka. Sondovali jsme i v ulicích Moravy a Slezska.
3: Popelář, mně se vždycky líbilo jezdit na těch stupačkách vzadu na tom autě.
4: Prezidentka, samozřejmě.
5: Řidič dálkových autobusů.
6: Já bych si nejradši vyzkoušel profese.
7: Asi letuška, to jsem chtěla vždycky dělat.
8: Řidič kamionu.
9: Popelář.
10: Fotbalist.
11: Třeba učit, učitelka.
12: Nikdy jsem to nedělal, ale chtěl jsem to vyzkoušet a to je instalátor.
13: Za mě by to asi bylo herectví, protože se mi někdy zdá, že docela tak trošičku celý svět je moje pódium.
14: Chtěla jsem být sestřička, vyzkoušet si sestřičku.
15: Zvěrolékař.
1: Každý cen se plní, tedy pozor, takhle, jako když si ho opakujeme pořád a pořád a pořád, ale prostě víte, co chcete a to se nám líbí, tak.
2: Mně se to moc líbilo. Já bych taky chtěla být prezidentka.
1: Jo, takhle.
2: To bylo zatím nejneskromnější přání a to já cením, jo, protože s tím popelářem se tak trošku držíme při zemi, ale ta prezidentka, jo, mě by to třeba ani nenapadlo, takže já tuto odvahu cením.
1: Už v 7.16 zkusit prezidenta nebo premiéra, ale bez jakýkoliv poznámek, to bylo od Jardy. Pozor, taky pozor zajímavé, jeden den bych chtěla být porodní asistentka. Ten pocit pomoci novému životu na svět musí být krásný.
2: Jo, to je hezké, no.
1: Fakt to máte originální, že to nejsou jakoby, nechci říct, že princezny.
2: Princezna, já bych chtěla být na jeden den
1: to
2: princezna.
1: To je moje podvědomí, ale podobně. Hmm. Taky musí být ale náročné v té dnešní době, ty moderní princezny a tak dál.
2: No to je utrpení.
1: No jako já myslím, že běžný život moc žít nemůžou právě, tak to myslím, víš, jakože. Jako na jeden v paláci bych se asi nezlobil.
2: Tak no, jo, nebo na dva, co?
1: Tak prosím vás, pište, nahrávejte, Facebooky, WhatsApp jsou vám k dispozici, no a za chvíli se budeme činit my s Honzou, protože ve Víš, nevíš se nás ptá Lenča.
0: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
16: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
17: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
18: Hity, které milujete. Radio Čas.
19: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
20: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
21: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
22: No jistě.
21: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
22: No jistě.
21: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
22: No jistě.
21: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
23: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
24: Festiválek kávy na Frýdeckém zámku. V sobotu 19. září od 10 do 18 hodin na vás čeká výběrová káva z celého světa. Výborné sladké občerstvení, přednášky pro všechny kávomilce, tvořivé dílničky pro děti nebo rokokový piknik v zámeckém parku. Více na muzeumbeskyt.com.
25: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
26: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
27: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
23: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Tak ne ve dvou, ale už ve třech ve studiu Rádia Čas společně s námi kolega Honza Gavelčík. Ahoj, krásné ráno Honzi.
1: Hezké ráno, přátelé.
2: Dobré ráno.
0: Musím ještě rychle pozdravit našeho kolegu z našeho mediálního domu Oldu, protože mě pustil ke stroji. Šel jsem si rychle pořídit jako první preso a Olda si chystá takzvaný long café version. A potom ještě mi prozradil, že si do něho dává ještě jednu porci, jo? Myslím, že preso.
2: Ano.
0: A já se ho ptám, protože to vždycky trvá pocitově dlouho, jo. A teď jsme se bavili, on říkal, no to je dvě a čtvrt minuty. Tak já jednak jako vnitřně jsem o tom pochyboval, ale říkám si, když nás tlačí čas, možná, že fakt ten čas vnímáme jinak, jo, ale myslím si, že long trvá díl teda.
1: Long Olda, long kafe a long dobrá chuť, to je hlavní.
0: Jo, o tom
2: to je hlavní. Já teda musím říct, že ráno to ten čas utíká úplně jinak. Jakože já mám pocit potom, když třeba někdy vysílám odpoledne, že to, než mluvím, že trvá dvě hodiny. Protože tady my máme dvě minuty, že? Až tři. A to už mi přijde jako extrémně dlouhý čas, takže chápu, že dlouhé kafe nám přijde, že dvě a půl minuty je fakt jako celá věčnost.
0: Honzi, ty jsi akční člověk, my se dneska ptáme, tak se ptáme i tebe, nějaká profese, kterou bys si mohl vyzkoušet na jeden den. Mimochodem, ty se probudíš a už ji umíš, prostě ji budeš ten celý den dělat.
1: Aha, no tak mě by bavilo být pilotem nadzvukového letadla, ale takového toho velkého, jako kdysi byl Concorde, a vozit lidi třeba takhle, jakože ne z Prahy, ale z Ostravy, kamkoliv, třeba do světa. Jo, pak se zase vrátit, v rámci jednoho dne tam něco zažít, prostě tik-tok, aby to bylo prostě rychle, jo, žádná dlouhá doba, to by mě bavilo. A potom by mě ještě bavilo být třeba lesníkem, takhle uprostřed lesa, bez lidí, úplně sám.
0: Mně se vybavila klasika z mého dětství, to nebo jako dítě mi to připadalo zvláštní, jo, ale dneska prostě na gramodesce jsme měli chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven.
1: No tak a takový medvěd se má taky dobře v Beskydech si běhá.
2: No,
0: i v tom lidském světě občas. Tak jo, jsi zase taková nevinná, nechme toho, já vždycky ty tvoje pohledy.
2: Já pořád si říkám, a víš proč? Protože mi napadl medvěd, který je zavřený v zoo.
1: Ne. Já bych nechtěl být ani pilot zavřený v zoo, ani lesník zavřený
0: v zoo. Je sorta lidí, kterým se říká medvědi a ti mají takové jako speciální zvyky a tak dál.
1: Prosím, ono to občas i v rádiu vypadá jako v zoo, když chodí různí lidi a pak je vždycky vezme nějaký náš obchodní zástupce, kolega a řekne, tak tady je redakce a tady sedí Marcela Fabiánová. Jo, a to už jsme si říkali, že bychom si mohli dát cedulku a napsat tam třeba latinsky, jak se jmenuje.
0: Ale to máte fajn, protože vy jste v otevřené místnosti, ale my jsme za sklem a oni se nás chodí koukat jakoby do vitríny.
1: No tak to třeba v Olomoucké zoo, ti medvědi taky jsou za sklem.
2: Já mám pocit, že každý jste úplně na jiné cestě, taky pojďme spojit do výš, nevíš.
1: hezký oslý můstek.
0: Otázkou je, Leni, jestli se spojíme.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: 17. září nebylo plodné na události, takže se budeme věnovat z větší části jednomu tématu a to je country, protože dnes je Národní den country.
0: Chtěl bych být medvídkem.
1: Ty jsi to vlastně předvolal.
2: Ty jsi to cítil, no. Tak kdo byl známý jako The Man in Black?
1: Here comes the man in black, tak to je asi něco jiného.
0: Nebyl to Johnny Cash?
2: Je to tak? Která slavná zpěvačka country začínala mimo jiné prací v kosmetickém salonu?
1: Česká?
2: Ne, americká. Teď jsme v zahraničí ještě. Ale nebojte se, do Česka se vrátíme.
1: Tak třeba Shania Twain?
0: Chce zvláštní, jakoby, no zkus, a nevím, jestli jsem to Odeli někdy slyšel, nebo ne.
2: Tak buď to byla Dolly Parton, Patsy Cline, anebo Loretta Lynn.
1: Počkej, Dolly, to je tvoje oblíbená, ne, rádio?
0: Jo, já vím, jako ten život znám, ale ona vlastně prakticky hned zpívala, jakoby od nějakých 14, už jsou nějaké první záběry na kamerách. Loretta Lynn má trošku jiný příběh, já zkusím Patsy Cline.
2: A je to ta Dolly Parton.
0: Dělala to taky.
2: Dělala. OK, podíváme se do Česka, protože já znám takový vtip, se kterým samozřejmě vůbec nesouhlasíme na rádiu Čas, ale víš, co je horší než country? České country. Ale s tím nesouhlasíme. Dobře, tak se podíváme do Česka, takže prosím vás, Vaby Daňka asi znáte,
1: ano.
2: Že? Proč on se říká Vaby Daněk? Kde on vzal tuhle přezdívku?
1: No tak Vaby to byla vlastně, to bylo jméno nějakého jiného zpěváka, ke kterému on se chtěl jakoby přiblížit názorově. Vaby Rivola, ne? Rivola.
2: Tak to je super, já jsem to třeba vůbec nevěděla.
1: My jsme to hrávali hodně na Radiu Čas kdysi.
2: Aha, tak to pro vás bude následující.
0: Když jsme taky hrávali? Chtěl bych být medvídkem. Dobře, no.
2: Tak to pro vás bude úplně jednoduché tohle. Poznejte píseň a autora nebo kdo ji zpíval, to bude vždycky jenom jako bonus, ale poznejte píseň podle textu. Mm-hmm. Ano. Jedu vám takhle s Teskou dát koním v řece pít.
1: Valdemar Matuška.
2: V tom potkám holku hezkou, až
1: hezký,
2: jsem vám z koně slíp.
1: Počkej, jo, třešně zrály.
2: Je to Matuška, ale je to Růže z Texasu, ale uznáváme.
0: Takže dáme obojí.
1: Ale zpívá se to tam, ne? Ne?
2: Ne, to je podobné. Když jsem štípnul koně a ujel jen pár mil, nechtěl běžet, dokavat se whisky nenapil. Zatracená smůla zlá, zatracený pech, když kůň cucá whisky, jak u potoka mech.
0: Tak to dokonce ani ze starých časů neznám.
1: Počkej, ale už mi to trošku už nabíhá. Ale nevím. Chceš název písničky?
2: Mhm.
1: Tak první slovo té písničky? Jo.
0: Ne, zbytečně tady jako somáríme. Ne.
2: Znáte to, ale neznáte jenom tu sloku. Tak kopni do té bedny.
1: Jo, bedna od whisky.
2: Je to ono.
0: Tak já ji znám jako táborákovou.
1: Já jsem si to myslel,
0: vždycky
1: no.
0: Dětská, protože já jsem se bál letních táborů, tak vzpomínali, že to vždycky zpívali u ohně. No.
2: Tak a poslední, tak už jsem si teda fouk, prsten si dej za klobouk, nechci tě znát. Neměl jsem tě rád, to ti říkám rovnou.
1: Rovnou, jo, tady rovnou.
2: A kdo to je?
1: Pavel Bobek.
0: To byla skupina, ne?
1: Kamelot.
0: Myslím, že to byla skupina. Tak zkusíme Rangers.
2: Greenhorns.
1: No.
2: A Michal Tučný, no.
0: Jo.
1: Je jich hodně.
0: Takže.
2: Uvádí se Michal Tučný, ale jako dobrý, dali jste rovnou, takže super. V roce 1999 deník Metro zveřejnil údajný výrok Věry Pólové: já bych všechny ty internety a počítače zakázala. Který po 10 letech média zmiňovala jako nejslavnější výrok o českém internetu a nejrozšířenější český internetový mem. A mě by zajímalo, od kterého roku píšeme do prohlížeče www, tedy kdy vznikl první web. Ve kterém roce?
1: 1990, ne 87 nějak tak, to už bylo
0: už
1: dávno.
0: V českých zemích byl první internet, mám pocit 91, 2, no. Takže to muselo 87. být ještě mnohem dřív, no. Otázku zapisoval jsme už tehdy, takové,
2: ale
0: počkej,
2: neptá, www, já se, nebo? Já se neptám na internet, já se ptám na web, to je něco jiného. Tak www.
0: No, tak ten byl na internetu, že jo?
2: World Wide Web.
1: No.
0: Ten musel být na internetu. Mm-hmm. No počkej, takže možná, že nejdřív vznikl internet a potom to vzniklo. Takže dejme tomu, pardon.
1: Je, to bylo hezké. Tak já nevím, tak 90, tak 89, řekněme.
0: Ne, tak v tom případě 93, 4?
2: No, hele, já ti to uznám, protože už si řekl správnou odpověď, bylo to 1991, řekl jsi to na poprvé. No.
0: Tak něco mezi, takové umolousané.
2: A přesuneme se do úplně jiného hudebního světa.
1: To nebude
2: dneska
1: country.
2: Dneska slaví narozeniny tato dáma.

0: A to je dobré.
1: Je?
0: Slíbí ten styl.
1: Ona je dobrá.
2: Prosím tě, to současná generace?
0: A živí se zpěvem?
1: Mm-hmm.
2: Je to současná jako generace, jako současné mládí, nebo?
1: Je, současná generace.
2: No, tak to už, to víš, jak já to mám,
0: počkej,
2: nebo nemám.
0: Počkej, to je ta, jak ona se jmenuje, taková ta s tím králíkem.
2: Ne.
0: Ta Rabbit, nebo jak ona se jmenuje?
1: Pam Rabbit, ne.
0: Pam Rabbit.
1: Tohle je...
2: Tahle jsem rozuměl. No, ježiši Kriste, no, jdeme dál.
1: Ono je to matoucí, jenom ještě si poslechněte.

0: A nedělej,
1: je to raperka.
2: Šarkes? To znám.
0: Šarlota nějaká?
1: Šarlota!
2: Jo.
1: Ale dobré na pána.
2: A Šarlota je vlastně taky dobrá.
1: No. Chuj. Takže country kolo máme za sebou.
2: A skončili jsme s raperkou, no to je hezké.
1: Ale byli jste skvělí, opravdu.
0: Ty jsi udělal opravdu velké hudební rozkročení. Ano. V tomhle víš, nevím.
2: Ale jo, Leni, ty jsi fakt dobrá.
1: Já jsem šla od jezdí ke zdi v podstatě.
2: Jo, a ještě jsi to spojila
0: jako
2: oslým ústkem.
1: Jako v životě,
0: ano,
1: tak.
0: Ano, tak. Děkujeme moc, Honzi, krásný zbytek směny.
2: Já tleskám.
0: A mimochodem, protože zítra ráno nemáš, prosím tě, nadneh na to zlom vas. Jo,
2: jo, to bude super a myslím si, že i počasí vyjde, tak si těšíme na letiště.
0: Já jsem nedal nahoru z Tarzan boje takovou šabličku, takže to teď půjde tak nahoru pomalinku do ticha. Tak dobré ráno, Moravo.

0: Jedna za druhou na Rádio Čas, hity, které milujete, za dvě minuty bude 7:45. Dneska si dáváme zlatou větu opět 6 kol, vlastně jedno máme za sebou a nemáme, protože jsme se Lence nedovolili, takže ještě pár kol před námi, tentokrát s větou dneska se na mě usmálo štěstí, jenom ať víte, jo?
1: Jinak Lenka, prosím vás, se registrovala na časradio.cz, to jsem nebyla já, že bych nepřišla do práce a rádě se mi nedovolilo.
0: Já jsem nechtěl říkat příjmení a tam platí, a to víte i v pravidlech, že voláme zhruba cirka mezi 6:00 a 18:00 hodinou několikrát za den.
1: Celý den.
0: No tak třeba v této hodině někdo zabere. Lení, co je nového?
1: Podíváme se letem, světem, internetem na takové trošku výbušné téma. Nejde nám, prosím vás, o nějaké jako politické smýšlení, názory nebo něco takového, jenom o tu situaci. Nevím, jestli si zaznamenal Eda Sheerana a jeho velké tour, kde vlastně mu předskakuje spousta umělců a Macklemore byl vyřazen z toho předskokanství. Protože se nějakým způsobem vyjádřil o konfliktu
0: někde jinde.
1: Někde jinde, ano, s Palestinou. Tak a teďka vlastně on byl odejít ze strany promotérů a všichni ti umělci, kteří Edovi Sheeranovi předskakují, tak odstoupili. A řekli, že už dál na to turné nepojedou. Byl tam i, vlastně měl tam být i Phineas, což je bratr Billie Eilish, takže ten tam měl
0: předskakovat. Všude vydávám Pink, akorát jsem nepochopil u Pink, jestli právě se ho zastala, nebo taky dala ruce pryč, ale hodně se skloňuje.
1: No, no, ale hodně to teda jako zamávalo tím turné a teď se uvidí, co bude dál, protože vlastně Ed zůstal sám.
0: Dokonce, pokud se nepletu, tak se to projevilo i na různých těch stahovacích sítích a platformách a podobně, jo, ten úspěch jeho písniček a tak dál. No.
1: Co mi na tom ale přijde vlastně jako nejsmutnější je, že Ed Sheeran se k tomu taky vyjádřil. A on řekl, že má nějaký názor samozřejmě na tento konflikt, avšak nechává si ho pro sebe a že by měl zůstat, nebo měla ta hudba a ty koncerty zůstat apolitické a že on vlastně jako chtěl tu situaci nějakým způsobem vyřešit a sám se do toho nechce pouštět do žádných vlastně názorových bitev.
0: Takže to byl ten důvod? Takže důvod byl proto, že jsem dobře pochopil, vlastně se nechtěl vyjadřovat a nechtěl, aby všichni ostatní jako k tomu camrali?
1: Důvod byl proto, že Macklemore se vyjádřil a promotéři ho stáhli.
0: Takže to nesouvisí s Edem?
1: Ne.
0: To nebyl na jeho popud?
1: Ne, nebyl. On sám se snažil, aby tam zůstal. Takže, a to mě na tom právě přijde jako nejsmutnější, že děláš nějaký hezký koncert, je to prostě umění a vlastně doplatil na názorovou tady jako chumelenici, bych řekla, a sám říká, hele, něco si o tom myslím, ale říkat vám to nebudu, protože už do tohohle jako nechci přispívat, no, do toho ohně.
0: Někdy se k tomu jakoby rozhádají i celé rodiny, nebo dobří přátelé, no, co si budem, no.
1: Takže a teď to dopadlo na Eda Sheerana a je teda jako zajímavé sledovat, jak ta doba je opravdu velmi velmi vyhrocená a výbušná.
0: A je dobré, že to říkáme, protože někteří by si mohli myslet, a konec konců i mi to tak vyznělo, že v podstatě Ed měl jiný názor a právě proto šel Macklemore z kola ven, ale je to o tom, co teda, přiznám se, já někdy taky cítím, že máme jít vypnout ty naše mozky a podobně. Jasně, že když nás podpoří, jako když nás někde týrají třeba, jako že jsme duhoví a tak dál a řeknou, hele, jsme tady, tak OK. Jasně. Ale jinak jako prostě vypnout ty mozky a opravdu dvě hodiny jenom užívat, že jo?
1: No, no. Přesně, přesně.
0: Ale jako, co my tady budeme, ale naprosto rozumím, no.
1: Jako podle toho jeho vyjádření teď v tom posledním článku je to tak, že prostě... Ano, na to doplatil v podstatě.
0: Tak jinak vás teď jako seznámíme, co, kde, co a jak, pokud jste si zapli Rádio Čas, posloucháte Lenku a Radima, kteří poslední 4 minuty stáli na velmi tenkém ledě.
1: ale jako poselství bylo hezké.
0: Je to život sám. Je to život sám v poslední době, ano, přesně tak.
1: Je to aktualita a nikam jsme nezabrousili.
0: Vidíš, a to je zvláštní, protože se říká, že jak láska, tak vlastně hudba má lidi spojovat. Že jo?
1: Ano, právě. Navzdory
0: hranicím a různým jakoby názorům, přesvědčením, víře a tak dál.
1: Tak držíme pěstí, uvidíme, jak to všechno dopadne a jestli Ed vlastně v podstatě to turné dojede, nebo jakým způsobem se to vyřeší.
0: Nebo že na to snad nedojede, asi tak. Takhle, jo. 28 let, já to zkusím ještě jednou, 28 let s vámi, žijeme ty životy, i když to někdy bolí, a nebo se někdy radujeme prostě společně a o tom to je.
2: Dej si kafe, natáhni nohy, Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark.
7: Milujte ten pocit. A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned tři důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
8: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Rádio Čas. Hity, které milujete.
11: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Cinkilink, cinkilink, link, tisícovka na stole, otázku, jestli bude v kapse, anebo ve vaší kapse už brzy, protože já bych to nezdržoval, pokud jste ve hře, tedy registrování na webu CZ Radio.cz, tak bych asi byl pozorný v tuhle chvíli.
2: Protože jdeme volat dalšímu registrovanému ohledně zlaté věty, zajímá nás, jak zní ta aktuální a pokud ji ten člověk na druhé straně bude znát, tak má tisícovku doma.
1: Hlavně pokud se tedy jmenuje Dagmar nebo Dáša. Tak schválně, přeto jsme už by lidi mohli být zhůru.
2: Před hodinou jsme volali Lence a ta spínkala.
3: Dobré ráno, tady Dáša.
2: Dobré ráno.
1: Krásné ráno, Lenča Radim, Rádio Čas. Dáša, vy už jste připravená, že jo?
3: Ano, úplně od rána.
1: Na co jste připravená?
3: Na 1000 korun.
1: Počkejte, jako girl. Ne, v rámci, jako jaké soutěže?
3: Zlatá věta.
1: Tady je někdo připravený. A mimochodem, kdy jste tu zlatou větu poprvé slyšela, tu aktuální, aniž byste ji ještě řekla?
3: Dneska ráno
1: jste ji vychytala. Dobře, tak zkuste se podělit, jako jestli máte ánung.
3: Dneska se na mě usmálo štěstí.
2: Je, a to byla včerejší.
3: Nebyla. Včerejší vám můžu taky říct.
2: To bylo, ale Dáše, to bylo krásné, vám tam vazbí rádio a vy jste to řekla tak dramaticky. Nebyla.
1: Tak prosím, teď jsme se zmátli, mimochodem Lenča použila takzvaný bednářův syndrom, to znamená zalhat a dostat člověka na zem.
2: Ano.
1: Ještě jednou jí zopakujte.
3: Dneska se na mě usmálo štěstí.
1: Štěstí. Je to tam a tisícovka přistane. Mimochodem, jako se vždycky ptáme, jak s tím naložíte, ale takhle dokážete se odměnit nebo většinou kupujete něco svým blízkým a tak dál?
3: Odměním se samozřejmě sama.
2: No, to je jasné. Takže ještě jednou velká gratulace, užívejte výhru, všechny potřebné informace máme, tak se mějte krásně a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Jo, takhle? Nějak šavličky mi teď šli zorganizovat, víš, tak to je dramatická pauza.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz. Zlatá věta Rádia Čas.

0: Pojďme se společně s Lenčou a Radimem zdravíme mrknout na další vaše sny, protože dneska jsme se vás ptali, kdybyste si na den mohli vyzkoušet jakoukoliv profesi a jsme domluveni, jakože vlastně se probudíte a už ji umíte, tak která by to byla? Ránko, dobré, já bych chtěl být na chvíli povoláním James Cook, ale jen tak na týden. James Cook.
1: Není to ten, co objevil ty ostrovy?
0: Mě napadl právě cestovatel, nějaký objevitel.
1: Cookovy ostrovy ne, jsou.
0: Přesně tak, ano. Na jeden den bych si chtěl vyzkoušet se přesunout někam do minulosti, zkusit žít bez všech těch moderností, co se práce týká, tak třeba strávit den na farmě. Fakt máte dneska originální odpovědi.
1: A tak to možná nemusíte ani do minulosti, takové farmy ještě existují.
0: A myšové a spol?
1: No, jo, a myšové.
0: No ne, ale bez lekrace, tak žijí tak, že jo?
1: Já vím, ale já jsem myslela, jako, že si tady na jeden den vyměníš.
0: Agrokultura, přesně tak.
1: Agrokulturu, ale jo, to je pravda, oni ještě svítí ohněm, je to tak?
0: Já mám jeden takový sen, ale ten se netýká profese a hlavně chtěl bych být neviditelný, ale já mám strašnou potřebu podívat se do roku 1888 a jako být za rohem a neviditelný a vědět, kdo byl opravdu Jack Rozparovač. To by mě hodně zajímalo.
1: A já si myslím, že nejsi jediný, že, jako, že to dráždí spoustu lidí.
0: Jo, protože to byla jakoby taková šílený půl rok a potom jako nic, potom pryč.
1: Ale tam mohla být třeba i nějaká jako náhoda, že ten člověk, nevím, padl pod vlak nebo něco.
0: Ono se právě říkalo, dokonce tam byli nějací kandidáti, kteří v té době jako umřeli, o kterých se mluvilo, nebo ježiši Kriste, to je.
1: By to prostě záhada.
0: No, tak jen tak. Hele, bylo 8 hodin, nejvyšší čas na čerstvé zprávy a za chvíli vzácný host, protože se těšíme na víkendové dny na to a i o nich dáme řeč.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy a

0: fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Rádio Čas.
1: V Ostravě si musíme dávat pozor, v Orlovské ulici bourala tady dvě osobní auta. V Ostravě pozor taky na příjezdu od Havířova na Rudné ulici před odbočkou na Frýdeckou ulici na Vratimov. Tady zasahovali hasiči u požáru osobního auta. Vážná nehoda se stala v Brně v ulici Husické. Osobní auto tady srazilo chodce, nehoda je se zraněním, na místě jsou záchranáři. Dvě auta bourala v Předově na ulici generála Štefánika. S komplikacemi musíme počítat taky v obci Běla pod Pradědem na hlavním tahu. Tady se srazil náklaďák s autobusem a problémy jsou stále na hlavním tahu z Valašského Mezříčí na Rožnov. Před Zašovou probíhají práce na vozovce.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Dobré čtvrteční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. O peníze na opravu starých domů je velký zájem. Vláda schválila prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám. Od konce června oni požádalo přes 2000 zájemců. Půjčit si chtějí víc než 5 miliard korun.
0: Morava aktuálně.
1: Na dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky se o tomto víkendu chystají 10 000 lidí. Pořadatelé proto pro návštěvníky připravili novou organizaci při vstupu na Mošnovské letiště. Více nám řekl předseda pořadajícího spolku Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.
2: My jsme také letos ještě udělali opatření takové vlastně dvě pro usnadnění vstupu do areálu, jednak, že budeme otevírat brány už v 8.15 místo mnohaletých 8.30. Potom také na té bráně vlastně od jak letišního železničního terminálu, tak od našeho hlavního parkoviště vlastně bude více vstupu. Bude tam i zvlášť průchod pro ty, kteří půjdou z kočárky.
1: U vstupu budou probíhat bezpečnostní kontroly a některé předměty je zakázáno do areálu vůbec přinášet. Deštníky, skleněné lahve, alkohol, drony, ale například i nafukovací balonky. Transplantační centrum v Brně má novou budovu. Poskytuje výrazně větší zázemí než předchozí. Tvoří ji 7 nadzemních a 2 podzemní podlaží a navazuje na podzemní parkoviště. Pacientům nabízí 125 lůžek, tedy o 35 víc než předchozí.
0: Rádio Čas, sport.
1: Fotbalisty Opavy čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už zítra přivítají Arsenal Česká Lípa. Zítřejší zápas se hraje od 18 hodin v opavské Simply Aréně. Dnešek zůstane polojasný až oblačný s přeháňkami, místy deštěm a s teplotami od 17 do 20 stupňů. Tolik zprávy, po 8 hodině pokračuje čtvrteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.

0: Kdybyste viděli ty manévry teď ve studiu Rádia Čas, protože i náš vzácný host bude zabírán televizí Relax, protože bude o čem mluvit a my to víme, protože tuším 2 roky zpátky byl naším hostem i moderátorské maratonu Rádia Čas. Ve studiu s námi je generál poručík Vladimír Vlček, bývalý generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky, ale hlavně velký srdcař a o tom to dneska bude. Krásné ráno přejeme, dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Krásné ráno, my jsme hned, jak jste vešel do dveří, tak jsme si samozřejmě všimli, že přicházíte trošku jinak, protože jsme se viděli naposledy v nádherné uniformě a teď jste přicházel a říkal jste, jde civil. Tak jaké to je, stýská se vám třeba po nošení uniformy?
1: Tak víte co, člověk vlastně v uniformě strávil více než 40 let, takže to, ať chcete nebo nechcete, určitým způsobem vás poznamená. Vy jste měla dotaz, ještě než jsme začali vysílat, jestli vlastně hasiči, kteří jsou ve výslužbě, mohou nosit uniformu. U těch, řekněme, vyše postavených, to je automaticky a ze zákona od krajského ředitele víc, včetně generálního ředitele, a určitě to není o tom, že bych fakt v té uniformě chodil někde do konzumu pro rohlíky, ale jsou to spíš výjimečné situace, spíš slavnostní, kdy člověk na sebe tu uniformu vezme a je tam takový speciální znak, který říká, že vlastně ten příslušník už je ve výslužbě. Takže jsou to spíš takové opravdu výjimečné situace.
0: A tak to se můžeme klidně nechat poučit, jak ten speciální znak vypadá?
1: Ten speciální znak na rozdíl od toho klasického znaku už nemá to osobní číslo a je tam napsáno vlastně příslušník HZS, Hasičského sboru České republiky ve výslužbě, jo? Takže takový univerzální a podle toho se dá usoudit, jestli ten člověk je aktivní, či aktivní není.
0: Když jste v té službě ještě byl, tedy opravdu vlastně za tím stolem, kde člověk rozhodoval opravdu hodně, byl jste v té době víc doma nebo v práci? Když to tak teď jakoby bilancujete.
1: Tak samozřejmě, že více v práci, jo, protože já jsem měl takový režim, který nebyl úplně standardní, že jsem vždycky stával jako před 5. hodinou, když jsem byl v Praze, ale na konci tady v Ostravě, tak z pravidla jsem chodil někde spát kolem půlnoci nebo po půlnoci, takže ty 4-5 hodin spánku a mezi tím člověk hlavně pracoval, že, a v Praze zvlášť, takže tak určitě více v práci.
2: Takže teď to pro vás musí být vlastně rozdíl nejenom v té uniformě, ale i časový.
1: To do jisté míry ano, ale já jsem člověk, který se snaží být aktivní, takže a týká se to samozřejmě nejenom univerzity, ale spousty dalších věcí, takže zatím ten režim se nezměnil.
2: Trošku jsem si to myslela.
0: Než se podíváme třeba na jednotlivá místa, kde teď jste akční a samozřejmě i to co my řešíme, jo, protože možná, teď nevím, jako, jestli jako účastník nebo jako divák, ale dny na to je vám asi tak jako fenomén známý, tak ještě se chceme zeptat čistě v rámci prevence, když to máme člověka z oboru, jo. Já mám pocit, že v dnešní době a dokonce i na školy se chodí a tak dál, že by lidi třeba i v oboru jakoby hasič, záchranář a podobně měli vědět v rámci prevence opravdu všechno. Děláme pořád ještě v něčem nějaké chyby pořád a dokola, i když nám to říkáte 100x a 100x?
1: Víte, já jsem přesvědčen a říkal jsem to už několikrát, že musí trošičku dojít ze strany nejenom složek integrovaného záchranného systému, ale i politiku ke změně filozofie. Protože ten minulý režim a nakonec i ty poslední léta mnohdy vyvolávali v občanech dojem, že když se stane velká mimořádná událost, nějaký průšvih, že se prostě stát o ně vždycky postará. Ale to prostě není pravda. Jestliže ten občan nepřiloží tu ruku k dílu, nebude připraven na to, aby byl schopen, zejména v těch prvních hodinách, po případě v prvních dnech, se o sebe postarat, to je mimo jiné i ta filozofie té příručky těch 72 hodin, která třeba ve Skandinávii už se rozšířila ne na 3 dny, ale už na týden, kdy ten občan opravdu by měl být schopen se postarat o ty základní své potřeby, tak prostě nepůjde, jo. Další záležitost, o které už jsme spolu v minulosti také mluvili, je to otázka toho, že prostě ten člověk musí poslouchat ty pokyny těch složek toho integrovaného záchranného systému. A nemůže nastávat ta situace, aby vlastně odmítal evakuaci a pak už ho neevakuujeme, ale zachraňujeme třeba jako při povodních pomocí vrtulníků. A to jsou takové ty hlavní atributy, které pak komplikují život vlastně všem těm, kteří se snaží vlastně těm lidem pomoci.
2: No, já myslím, že těch témat na probrání bude ještě mnoho a mnoho. Máme toho hodně před sebou. Naším hostem je generál poručík Vladimír Vlček, bývalý generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky a budeme si za chvilku povídat dál.
0: Mimochodem, já si protírám oči, ale protože mám slepené, než bych se tak dojal, ale rozhodně budou i taková témata.
3: Dobré ráno, Moravo.

0: Hity, které milujete, a i nám čas na Rádio Čas příjemně utíká, protože máme hosta.
1: Naším milým hostem je pan generál poručík Vladimír Vlček, bývalý generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky. Ještě jednou krásné ráno.
2: Ještě jednou dobré ráno vám i posluchačům.
0: Mimochodem, nemůžu se nezeptat, je vás ve sboru dost, tě opravdu jako v této profesi nebo spíš poslání, nebo pořád a rádi nabíráte? Tak jako všeobecně to jako asi máte přehled.
2: Tak obecně platí, že bychom rádi nabírali, ale je to přímo navázáno na možnosti zaprvé státního rozpočtu a to, co vlastně je přiděleno tomu Hasičskému záchrannému sboru, zejména na ten příslušný kalendářní rok. My bohužel za poslední dva roky, respektive tři, jsme se dostali do situace, kdy nám vláda neposílila početní stavy, byť jsme vlastně o ně žádali, byť to bylo v souladu vlastně se strategií rozvoje Hasičského záchranného sboru, kdy jsme chtěli ročně posilovat o 300 hasičů a celkem se měl zvýšit ten početní stav od toho roku 23 o 1080 hasičů. Nedošlo k tomu. Teď to vypadá, že v návrhu rozpočtu na rok 2027 to posílení těch početních stavů je, takže snad to dopadne a snad se nestane nic dramatického. A principiálně se jedná samozřejmě nejenom o ty nové kapacity, které vznikají, ale zejména vlastně o posílení těch nejmenších stanic. To znamená tam, kde v tuto chvíli slouží opravdu jenom 4 hasiči na těch pobočných stanicích anebo na těch nejmenších centrálních stanicích.
1: Mě teď úplně napadlo, jestli je zájem o tuto profesi a třeba i jak vy jste v podstatě začínali, jak vás to vlastně napadlo, že půjdete k hasičům?
2: Co se týká zájmu, já obecně musím říct, že ano, samozřejmě jsou regiony, kde to je trošičku problematičtější, ale zejména se to týká Prahy, středních Čech, také trošku Ústí nad Labem, kde je tam denní migrace za prací přes hranice. U té Prahy a středních Čech je to samozřejmě ta otázka toho finančního ohodnocení. Jo. A to je to, co zase já ještě, když jsem byl ve funkci, jsem říkal, že opravdu to finanční ohodnocení by mělo odpovídat té práci a podle mého by to mělo být na úrovni někde 150%, to znamená 1,5 násobku toho průměrného příjmu, které je v České republice, což tak zatím nebylo, není. Doufejme, že ten systém do budoucna tady toto dovolí. Co se týká toho zájmu, no tak samozřejmě je tady velmi široká základna ze strany dobrovolných hasičů. Těch dobrovolných hasičů v těch spolcích je cirka více než 350 tisíc. Těch, kteří jsou aktivní v těch jednotkách, je řádově asi 80 tisíc. Tam, kde narážíme, je to, že samozřejmě jsou určité podmínky pro ten vstup, což je otázka vzdělání, musí být maturita, musí být psychologické testy, fyzické testy, zdravotní způsob. No a tam se vám stane to, že vám třeba 3/4 těch uchazečů vypadnou. Ale není to v žádném případě tak, jako u těch ostatních bezpečnostních sborů, kde trošičku s tím náborem se trápili a teď se ještě rozevřely nůžky v návaznosti na armádu, protože za bývalé vlády se prosadily určité záležitosti, kdy ta armáda trošku utekla těm ostatním bezpečnostním sborům, což není dobře, protože by to mělo být vyváženo na všech těch stranách. Takže dneska armáda vesele nabírá, některé bezpečnostní sbory se naopak trošičku trápí.
0: Já bych se možná zeptal, ať uzavřeme tuhle kapitolu, protože spousta nových, některé opravdu o víkendu a některé tak jako do dalších měsíců jsou před námi. Dá se říct, co vám všeobecně jako dávalo největší zabrat v té profesi? Je to ta pořád být v tom střehu a rozhodovat o těch zásadních věcech? A nebo mě napadlo ještě papírování?
2: Já nejsem úplně papírový čert, jako jo, takže já samozřejmě denně jsem vyřizoval nějakých cirka asi 150 mailů, což vám zabralo nějaké 2-3 hodiny, takže člověk to musel dělat všude možně, na cestě, ve vlaku, v noci, kdykoliv. Na druhou stranu, jestliže se bavíme o tom přístupu a o tom, co zabere, ano, člověk musí být připraven fungovat 24/7. což dneska se dostává trošku do rozporu s novou mladou generací, kde přece jenom mladí lidé by chtěli mít více volna, volné soboty, neděle, prostě odpracovat si svoje, mít samozřejmě hodně peněz, ale to prostě nejde. Tady v těchto složkách to prostě nejde. Tady opravdu člověk musí být připraven na to, že i v situaci, kdy má to své osobní volno nebo služební volno, podle toho samozřejmě na jaké funkci vám může zavolat nebo zazvonit telefon a vy prostě musíte přijít, protože ta mimořádná situace si to vyžaduje. Takže to je něco, co v tuto chvíli nabývá na významu a není tak úplně jednoduché se s tím poprat, protože mladí lidé samozřejmě pod vlivem sociálních sítí, toho, jak spousta lidí přichází velmi rychle k penězům, by to takhle chtěli mít jako svůj styl života, ale ten život v tom reálu těch bezpečnostních složek je trošičku jiný.
0: Zetko, ach to Zetko.
1: Ano, takové my to říkáme pořád.
0: A než půjdeme dál, logická otázka, povídali jsme si mimo záznam, už jste si od té doby, kdy jako jste šel takzvaně do civilu, aspoň v tomhle směru, už jste si aspoň jednou vypl mobil?
2: Ne.
1: Já to jsem se to myslela.
0: Přesně tak. Vladimír Vlček, mimochodem, kdybyste měli nějaký dotaz třeba z oboru, klidně i WhatsApp číslo 776612800. Radio Čas.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Na páteční snídani přijde primářka rehabilitačního oddělení Karin Michalová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí.
4: Hity, které milujete.
5: Rádio Čas.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Dny Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
9: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
10: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
11: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
12: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
13: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.
1: Pohodové dobré ráno, ladíte Rádio Čas. No a naším milým hostem ve studiu Rádia Čas je stále pan generál poručík Vladimír Vlček, bývalý generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky.
14: Ještě jednou krásné ráno. My se dneska ptáme našich posluchačů, tak s dovolením bychom se zeptali i vás, i když je to taková přepadovka, my jsme vás nepřipravili. Kdybyste si na jeden den, na 24 hodin mohl vyzkoušet jakoukoliv profesi, na kterou jste si třeba v životě nesáhl, tak která by to byla a proč, jestli je něco takového? Protože my si myslíme, že asi vy jste si splnil sen, že jo, ale napadá vás ještě něco?
15: Tak asi... Pro mě je to opravdu rychlá otázka, takže zkusím rychlou odpověď. Asi by to byla záležitost, která by se týkala urgentní medicíny a která by se týkala opravdu činnosti ať už chirurga nebo anesteziologa na místě jako takové. Takže to je věc, která by možná mohla mít pro mě nějaký benefit osobní.
1: No ono u toho plnění snů ještě chvilku zůstaneme, protože přece jenom teď by se zdálo, že jste odešel z funkce a máte spoustu volného času, relaxujete, rybaříte, díváte se na televizi, ale ono to tak úplně není, protože těch aktivit teď máte možná ještě víc než předtím, tak pojďte nám přiblížit, kde vás můžeme vidět, kde vás můžeme potkávat.
15: Tak samozřejmě to gro je na Fakultě bezpečnostního inženýrství Technické univerzity Ostrava, kde jsem v tuto chvíli v pozici proděkana pro strategii, ale samozřejmě tam mám výuku a učím i zahraniční studenty. No a s tím také velmi úzce souvisí snaha o získávání projektu a zapojení vlastně té fakulty, která v tuto chvíli je, řekněme, nejdynamičtěji se vyvíjející ze všech fakult na Technické univerzitě Ostrava směrem nahoru do různých prostě projektů, aktivit, protože jsem přesvědčen, že sepětí opravdu praxe s tím akademickým prostředím je velmi výhodné nejenom pro studenty, ale také výhodné i pro ty kantory, protože pořád je řada kantorů, která vlastně na té univerzitě zůstala přímo po škole a je třeba, aby zase i třeba cestou tady těchto projektů nebo dalších činností se dostali do kontaktu s tím vozovkách reálným životem.
14: Pamatujete si ještě na svou první, ono se asi neříká hodinu, ale přednášku, když jste poprvé přednášel a promlouval k aule plné lidí?
15: Víte, moje první přednáška byla asi před 35 lety. jako já, ne, že bych měl úplně špatnou paměť, anebo že by mě ten německý přítel Alzheimer nějaký způsob ovlivňoval, to asi ne.
14: A teď opravdu myslím, ono se pracovně říká, znám se to líbí na FBI, takže v rámci FBI.
15: ta situace... Jako nemám teď úplně v hlavě kdy, co, jak. To, co je důležité asi vědět, že to akademické prostředí zase vás trošičku vrací do toho reálu a musíte se zase na ty záležitosti připravit, protože studenti obvykle nemají respekt a buď víte, nebo nevíte a ptají se na věci kolikrát, které v rámci toho služebního pořádku by se vás nikdo neptal a proto si myslím, že je dobrá ta interakce. Já jsem měl takové období, kdy opravdu před několika desítkama let jsem to na chvíli asi na 2 nebo na 3 roky přerušil tu výuku, když jsem tam dálkově fungoval, ale pak mě to zase vrátilo zpátky a říkám si, není to špatné, protože to je nějaká zpětná vazba, nějaký feedback, která vás zase nutí trošičku na sobě pracovat.
1: A to jsem si právě říkala, jestli vnímáte i nějakou proměnu, co se týká těch studentů. Jestli je to, já nevím, lepší, horší, jestli se víc zajímají.
14: A já jenom doplním, protože to s tím souvisí určitě, jestli, protože kdysi představa, že to je mužská záležitost, jsou na fakultě i ženy a v jakém počtu?
15: Jsou na fakultě i ženy, jsou, já začnu tady od konce, jsou dokonce i ženy dneska ve výjezdových jednotkách Hasičského záchranného sboru. Pokud se nic dramaticky nezměnilo, tak v rámci České republiky není to moc, ale bylo to řádově asi 7 žen. Ale je pravdou, že spousta těch žen nebo dívek, které studují tu fakultu, tak zpravidla končí třeba v té oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení, prevence a podobně. A není to vyloženě tak, že by cíleně k tomu směřovali. To jsou spíše výjimky. Jestli se podíváme vlastně na tu strukturu a na ten objem té činnosti jako takové, tak já jsem přesvědčen, že to není vyloženě a nemůže to být jenom ryze mužská záležitost, protože například ve Spojených státech v těch jednotkách hasičských je řádově od 15-18% žen. V té Evropě je to poněkud méně, ale pořád je těch žen výrazně víc, než to je u nás. My, když jsme vlastně přijali první ženu ke sboru, což bylo na přelomu roku 21-22, tak si někteří mysleli, že se zbáznili, prostě dotkli jsme se taky ega mnohých hasičů, protože jak žena může dělat tu práci, kterou můžeme dělat jenom my, hrdinové muži. Není to tak, jsem přesvědčen o tom, že ty ženy prostě to zvládnou a jedna ze zásadních podmínek je mimo jiné ta, aby vlastně už při tom přijímacím řízením se nedělal rozdíl mezi ženami a mezi muži. Což jako je alfa omega toho, aby vlastně i ta žena tu práci jako takovou zvládla a naopak se domnívám, že mnohdy může fungovat ne jako zneklidňující faktor, ale naopak jako uklidňující faktor i v tom mužském kolektivu a i v případě některých specifických mimořádných událostí i přítomnost té ženy třeba na ty postižené, ať už přímo postižené, anebo příbuzné, to může zase působit lépe, jo. Takže to jsou prostě takové faktory, které samozřejmě mají smysl a musí se s nimi pracovat.
1: No a když přednášíte, tak jaký jste profesor? Jste hodný na studenty?
15: To nevím, to se musíte zeptat studentu, jako, jestli jsem hodný nebo jestli jsem nehodný, ale snažím se najít samozřejmě tu osobní interakci, takže nejdu do těch záležitostí jako někteří kolegové, že když vlastně zkouší, tak zkouší formou nějakých testů a písemně, což je samozřejmě taky i u mě nějaká část té zkoušky, ale chci s každým tím studentem mluvit. Mm-hmm. A ano, zabírá to spoustu času, ale v tu chvíli okamžitě poznáte, co v něm je nebo není a jakým způsobem je schopen reagovat. Protože dneska za pomocí AI a různých dalších nástrojů při té písemné formě se dá vykouzlit cokoliv, jo, ale jestliže jste v dialogu, tak okamžitě víte, jestli někdo je prostě v obraze nebo není.
14: No, jestli jste jako na nás, tak byste si zasloužil aspoň zlatého Amose, takového malého symbolického. Co s načatým víkendem probereme s Vladimírem Vlčkem ještě za chvíli. Zůstaňte s Rádiem Čas. Rádio Čas.

0: jste naladěni na vlně Rádia Čas, hity, které milujete, no a my jsme neustále ve třech tady ve studiu. Naším úžasným hostem je stále pan generál poručík Vladimír Vlček, bývalý generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky.
1: Dobrý den, Vladimíre, co s načatým víkendem, přesně řečeno Rádio Čas, a ceníme si toho, že opravdu můžeme všechny ty roky, bude součástí dnu na to, takže objevíte se tam, a pokud ano, jako divák, nebo pořád jako ještě v rámci oboru, takhle.
2: Tak načátý víkend pro mě trošku začíná už zítra, protože je taková zvláštní událost, kdy letecká služba policie České republiky má takové slavnostní shromáždění, na které jsem pozván, takže toho se rád zúčastním. Co se týká víkendu, opravdu jsem přesvědčen, že nejenom pro vás, jako pro Radio Čas, které hraje velkou roli v průběhu dnu na to, ale i pro posluchače, pro občany je velmi zajímavé prostě vidět dny na to a navštívit, protože tam spousta záležitostí, která má vztah nejenom k armádě České republiky, ale ke všem složkám integrovaného záchranného systému, k hasičům, zdravotnické záchranné služby, policii, k vězenské službě, k celní správě a dalším. A to si myslím, že něco takového zhlédnout na jednom místě je úplně úžasné. Vždycky je tam jeden jediný velký otazník, a to je počasí. Takže doufáme, že vyjde a že bude přát a že opravdu tak, jako i v minulých ročnících, se tento ročník setká s nebývalým úspěchem u občanů a u těch, kteří tam přijdou.
0: Já myslím, že určitě. Já bydlím ve vedlejší vesnici a nevyjíždím na silnice, protože tam je vždycky úplně ucpáno. A co vy, půjdete na dny na to osobně, nebo jak říkal Ráďa, se budete ještě angažovat i v rámci profese?
2: Já už se neangažuji v rámci profese, to znamená v tuto chvíli samozřejmě mám pozvánku jako účastník i některých těch záležitostí, takže předpokládám, že se samozřejmě na dnech na to objevím. Tímto také znova chci pozvat všechny, aby přišli a podpořili tuto událost už jenom proto, že například v neděli bude skládání slavnostního slibu nových příslušníků policie a hasičů. To je něco, co přitáhne samozřejmě i rodinné ženy. Příslušníky,
1: ano,
2: ženy, jako
1: ženy, uniformy. Ano.
2: Uniformy z hlediska těch ukázek Hasičský záchranný sbor tam má dvě součásti, jednak to Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a jednak záchranný útvar v Lučině, a ten HZSMSK bude ukazovat záležitosti, které souvisí s hašením elektromobilů, to znamená, ať už se to týká vyprošťovací techniky, ať už se to týká toho, jak ty elektromobily vypadají, a záchranný útvar vzhledem ke své zvláštní působnosti, protože opravdu to je útvar, který působí na území České republiky, ukáže některou speciální techniku, což je nový prostě 90-tonový jeřáb, což jsou čtyřkolky, šestikolky, které se používají při lesních požárech, dron, který je schopen přenášet i hadice materiál až do celkové váhy 40 kilo. A to jsou věci, které mohou být zajímavé samozřejmě pro ty, kteří tam přijdou. Ale jsem přesvědčen, že i ostatní složky integrovaného záchranného systému také nabídnou něco, co prostě upoutá i děti mimo jiné, protože součástí těch stánků je i preventivně výchovná činnost, takže i o děti bude postaráno.
1: No prostě na místě, jak už jsme říkali s Vladimírem Vlčkem, se dozvíte to, že Hasičský sbor opravdu ovládá víc věcí než jenom hašení. A když to vrátíme na začátek, my jsme si trošku povídali o tom, jakoby o těch chybkách v rámci prevence. Zeptáme se to telefonní číslo, ať už univerzální, nebo právě 155. Ještě pořád se sem tam jako zneužívá i k ním věcem, které by měly obsloužit jiní, nebo už máme trošku povědomí?
2: Tak je třeba říct, že 155 je pro zdravotnickou záchrannou službu. Jako, abych vás zpátky
1: uměl. Takže teď jako zapomeňte, jako hodina je zrušená, jako chápete. A ještě
0: konec, skončíme.
1: Ještě jsem se hezky zeptal.
0: Ale to bylo téma, ne fakt, jo, to, jednou jsme to měli jako téma. Nebyli jsme schopni to dát dohromady.
1: Ano, nula ještě, jako rybníček, ze kterého se bere voda, ano.
0: Ano, ano.
1: Nebo stočená hadice.
0: A jsme tam zasrádi. A víš co, a mě to normálně cinklo. ale říkala jsem si, ale on má asi pravdu. No, tak,
1: já se vám strašně moc omlouvám.
0: To je hrozné.
1: 158 policie, 155 záchranáři a univerzální 112, ne?
2: 112 a 150 hasiči, jako. Znamená, je 1-5-0.
0: Já se stydím.
2: Ne, to, já si myslím,
1: já mám
2: že...
1: jako mírný make-up, ale pod ním asi jde vidět,
2: ale,
1: že...
2: Ale víte, ano. Proto také nakonec se zřizovalo to evropské číslo tísňového volání, ta 112. Proto, aby člověk prostě nemusel pamatovat na to, že jsou 3-4 čísla, když do toho vezmeme ještě městskou nebo obecní policii. A to bych řekl, že je ten benefit. Ale k té vaší otázce, ano, pořád je to tak, že je tady určitý počet těch volání, některé jsou vyloženě zlovolné, některé jsou takové, že prostě někdo to omylem zmáčkne, jako jsou dokonce i takový, kteří se omluví. Ale je třeba si uvědomit to, že jestliže je opravdu nějaká velká mimořádná událost, což byly povodně, smrště a další věci, a nastávají tady tyto, tak blokují samozřejmě ten příjem toho reálného tísňového volání a to je principiálně špatně. Na druhou stranu, tam, kde je zřejmé zneužití té tísňové linky, tak musím říct, že policie je velmi výkonná, zpravidla se podaří vždycky vypátrat toho člověka, který to takhle provedl.
1: Co říct závěrem, já teď už můžu přiznat, že vlastně ten přešlap jsem řekl schválně, abych vyzkoušel, jestli jste profík, takže zvládl jste to na jedničku.
0: Jasně.
1: Oni to vystřihnou, já to přesně vím, že to vystřihnou a budou to opakovat.
0: Já už vidím případě, ty komentáře našich posluchačů.
1: My opravdu ceníme, že v oboru jsou pořád takový srdceři, jako jste vy, a doufáme, protože už jsme několikrát zmiňovali moderátorský maraton Rádia Čas v říjnu pro dobrou věc 6. až 9., že kdyby náhodou jste šel kolem, že nám opět přijdete popovídat a přejeme vám, ať se dílo daří.
2: Mile rád, děkuji za pozvání a užijte si opravdu ten následující víkend a všechno dobré vám i posluchačům.
1: Generál poručík Vladimír Vlček hostem ve studiu Rádia Čas a bylo nám ctí.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Datart uvádí Dny Marianne.
7: Dny Marianne, jo.
6: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Do krásna, do krásna vede cesta překrásna.
9: Vydejte se po ní i vy. Přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Nákupní centrum Géčko.
13: Sport, sport a zase sport.
14: Sport, kam se podíváš naživo v Géčku. Sportovní partneři Géčka si pro vás připravili ochutnávku hokeje, curlingu, amerického fotbalu a dalších sportů přímo na pasáži. A navíc za nákup v Martes Sport a Sportissimo vás čeká tombola o skvělé ceny. Sportovní den v Géčku v sobotu 19. září od 14 do 18 hodin.
12: Nákupní centrum Géčko.
15: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
12: Obědovka Rádia Čas.
15: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
12: Když posloucháš, máš vyhráno.
15: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: maraton, pokud se nepletu, když byl posledně ty 2 roky zpátky, no. Tak se za námi v určitý čas posluchači stavili, ano, ne? Takže ano, jsme ano. Se potkávali a ta možnost stoupnout se k mikrofonu určitě bude.
1: Mhm. No, takže i tak můžete využít. Co tam máš dál? On ten Facebook není úplně teďka plodný.
0: Brno, samozřejmě, že Brno, Honza, no. Majitel harému.
1: Ano.
0: Co, ty jsi překvapená?
1: Či kdo je majitel harému?
0: Bych chtěl být Honza na 24 hodin.
1: Já myslím, že už je. Aha, no tak ano, to mě nepřekvapuje.
0: A Zdeňka, tak já, i když se bojím výšek, tak bych chtěla být pilotem velkého letadla. Mm. Mějte hezký den. Mm. Mm.
1: Protože on Facebook lehce pospává, tam jsme zůstali viset na patologii. Mm. tam už se to nehlo od té doby.
0: No a stejně myslím, že jsme zapomněli i my dva na spoustu věcí, na které by si třeba člověk láčách, jsem chtěl říct málem, no. Takže uvidíme, no.
1: Takže 776612800 pište na WhatsApp Rádia Čas povolání, které byste si chtěli na jeden den vyzkoušet.
0: A nezapomeňte na aktuální zlatou větu Rádia Čas, která zní...
1: Dneska se na mě usmálo štěstí.
0: Jo, protože jo...
1: Já doufám.
0: Jo, je to přesně
1: tak. Já to tahám z hlavy.
0: Tak, totiž zamrzla obrazovka, tak jo. Bude 9 čerstvé zprávy s Honzou, pohodový den.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve 3 prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: A raz, dva, tři, 4,21. Lalala.
9: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
11: Do Brna, do Prahy.
12: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
13: Jedu vlakem, jedu vlakem, jedu vlakem Českých drah.
14: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
15: Volejte bezplatně 800 800 872.
16: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
17: Nehoda nás může potrápit v Ostravě. Na ulici Orlovské se srazila 2 osobní auta. Problémy jsou taky u Valašské Bystřice na hlavním tahu. Tady zasahují hasiči, na vozovce je padlý strom. Vážná nehoda se stala v Brně v ulici Husické. Osobní auto srazilo člověka, nehoda je se zraněním. A bouračka se řeší taky v Přerově na ulici generála Štefánika. Bourala tady 2 osobní auta.
18: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
17: Dobré čtvrteční dopoledne, posloucháte Rádio

0: Radio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá lidí s vysokou nadváhou. V Evropské unii jsme v tomto mezi nejhoršími. Podle dat Eurostatu jí trpí více než pětina Čechů. Nejčastěji za ní může kombinace nedostatku pohybu a spánku, nevhodného stravování a stresu.
1: Morava aktuálně.
0: Doprava v Krnově sklidní. Příští rok tu začne růst další, tentokrát západní obchvat města. Ten definitivně odkloní transitní dopravu mimo zástavbu. Auta od Bruntálu směrem na Polsko nebo Opavsko a zpět povede nezastavěným územím. Valašské Meziříčí plánuje už příští rok začít s výstavbou nového skateparku. Moderní areál má stát na pozemku poblíž vlakového nádraží. Nabídne pro sport, pohyb i aktivní trávení volného času. Více nám řekl mluvčí města Jakub Mikoš.
2: Nový areál nabídne uživatelům velké množství překážek pro freestyle kolečkové sporty. Centrální plochu bude tvořit rozlehlá skateplaca o velikosti cirka 12 metrů čtverečních, kterou doplní například multifunkční plocha s malým dřevěným pódiem pro pořádání akcí. Chybět zde nebude například ani parkourové hřiště a počítáme i s napojením na cyklostezku. Samozřejmostí bude také zázemí, mobiliář a hřiště pro rodiny s malými dětmi.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisty Karviné čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už zítra utkají s týmem z Kroměříže. Zítřejší zápas má výkop v 18 hodin na městském stadionu v Karviné. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude dneska polojasná až oblačná, sem tam sprchne. Teploty se mají pohybovat v rozmezí od 17 do 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 9 hodině pokračuje čtvrteční, teď už dopoledne, na Rádio Čas s Radimem Soběslavem Bednářem.
3: Rádio Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Dobrý den, hezké dopoledne s Radimem na Rádiu Čas. Máme krátce po 9. hodině, další muzika připravená. Pokud nám chcete napsat nebo třeba namluvit na WhatsApp Rádia Čas, kdybyste měli možnost vyzkoušet si na den na 24 hodin jakoukoliv profesi, tak jaká by to byla, budeme rádi, když vás budeme číst, když vás uslyšíme. A vy teď taky uslyšíte pozvánku. Pozvánku ze světa sportu, týká se velké legendy, která má na kontě třeba i slavné heslo, když nemůžeš, tak přidej víc. No zkrátka sportovní událost jménem Běh rodným krajem Emila Zátopka. Konec konců, dobře se zaposlouchejte.
2: Kopřivnice je městem v pohybu a v sobotu 19. září bude hlavně městem v běhu. Na počest našeho slavného rodáka Emila Zátopka se bude konat několik závodů pro děti i dospělé. Ráno odstartuje lidový běh pro všechny generace, potom budou soutěžit děti a v 11 hodin se na start postaví vytrvalci, kteří poběží z Kopřivnice až do Rožnova pod Radhoštěm. Přijďte si užít aktivní dopoledne v Kopřivnici, rodišti olympionika století. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
1: Děkujeme za pozvání, takže kdyby vás to nelákalo třeba na dny na to, kde bude mít i Rádio Čas, jak tomu říkáme, svůj pracovní svatostánek, měřte do Kopřivnice. No a ještě lehce po víkendu, jen malé doporučení, Bum Bum Comedy Club v Ostravě bude 22. ale i 23. září hostit Adélu Elbl. Stand-up trojjediná, úžasný, stejně jako Adéla, řekl bych mistrně slova, a tak jako co bych povídal, ono bude nejlepší dorazit a užít si to na vlastní oči a hlavně uši. A že toho ještě máme na Rádiu Čas. Za chvíli třeba The Best Of, to nejlepší z Víš nevíš, kde se ptala Lenča a my s Honzou jsme se potili. Hezký čas. Čas.

0: A co dál na Rádio Čas? Mimochodem přeju všem krásný a pohodový čtvrtek. No tak třeba v 10 hodinám odstartuje dvouhodinovka, která bude trošku bavit trička. No bavit ne, barvit jsem chtěl říct, protože si uděláme takovou ódu na řepu, ale vlastně i na další dobroty třeba s ní spojené, anebo se zdravým životním stylem spojené. Takže řepa a Eva Riegler už v 10 na značkách. Trošku speciál připravila dneska ve výš nevýši kolegyně, ranní kolegyně Lenča Líšková, protože kalendář nabídl taky zmínku o country, jo. Nás jako dostatečně potrápila, ale bylo veselo. Odpovídal jsem já, odpovídal kolega Honza Gavelčík a vy se dobře bavte.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: 17. září nebylo plodné na události, takže se budeme věnovat z větší části jednomu tématu a to je country, protože dnes je Národní den country.
4: Chtěl bych být medvídkem.
5: Ty jsi to vlastně předvolal.
3: Ty jsi to cítil, no. Tak kdo byl známý jako The Man in Black?
5: Here comes the man in black, tak to je asi něco jiného.
0: Nebyl to Johnny Cash?
3: Je to tak. Podíváme se do Česka. Protože já znám takový vtip, se kterým samozřejmě vůbec nesouhlasíme na Rádiu Čas, ale víš, co je horší než country? České country. Ale s tím nesouhlasím. Tak se podíváme do Česka, takže prosím vás, Vabyho Daňka asi znáte,
5: ano?
3: Že? Proč on si říká Vaby Daněk? Kde on vzal tuhle přezdívku?
5: No tak Vaby to byla vlastně, to bylo jméno nějakého jiného zpěváka, ke kterému on se chtěl jakoby přiblížit názorově. Vaby Rivola, ne? Rivola, Rivola, no, Rivola.
3: Tak to je super, já jsem to třeba vůbec nevěděla.
5: My jsme to hrávali hodně na Radiu Čas kdysi.
3: Aha, no. Tak to pro vás bude
0: když
3: následující.
0: Když jsme taky hrávali? Chtěl bych být medvídkem.
3: A přesuneme se do úplně jiného hudebního světa.
5: Ujá, to nebude
3: dneska
5: country.
3: Dneska slaví narozeniny tato dáma.
5: A to je dobré.
0: A nedělaj...
3: Je to raperka.
5: Šarkes? To znám.
0: Charlotte nějaká?
3: Charlotte!
5: Jo.
3: Ale dobré na pána.
5: A Charlotte je vlastně taky dobrá.
3: No.
0: Už nevím.
5: Ale jo, Leni, ty jsi fakt dobrá.
3: Já jsem šla od jezdi ke zdi v podstatě.
5: Jo. A ještě jsi to spojila jako oslým ústkem.
3: Jako v životě.
0: Ano, ano. Tak.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Faktury, faktury, faktury.
9: Trápí vás faktoring?
8: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
9: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
8: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
9: Acema pokryje jakékoliv financování.
8: No tak to beru.
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Festiválek kávy na Frýdeckém zámku. V sobotu 19. září od 10 do 18 hodin na vás čeká výběrová káva z celého světa. Výborné sladké občerstvení, přednášky pro všechny kávomilce, tvořivé dílničky pro děti nebo rokokový piknik v zámeckém parku. Více na muzeumbeskyt.com.
14: Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizoo, dinopark, kolotoče, mega zipline i víkendové programy a zapolovic. Více na skalkaostrava.cz.
15: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Ano, od pondělka ve vysílání Rádia Čas, mimochodem krásné dopoledne všem, zradíme, tak od pondělka zlatá věta, až 7x za den vám můžeme zavolat, tedy v případě, že jste se nejdřív registrovali na web cazradio.cz a potom jenom tak jako v průběhu dne poslouchat, vychytat aktuální, připomínám, aktuální zlatou větu a když vám zavoláme a trošku si popovídáme a vy nám tu větu řeknete, tram, trdá a 1000 korun je doma a je vašich. Dneska se nám dařilo tak na půl, v každém případě ještě několik kusu máme před sebou a krásně uvidí nebo uslyší v praxi třeba i můj kamarád Marťa, který mi, on teda hodně jakoby spí po ráno, jo, málo kdy to vychytá takhle z rána, tak říká, já vůbec nevím, jak si to hraje. Já říkám, tak jsem mu teď psal a říkám, tak teď si to poslechneš v přímém přenosu, jo. Na mixováno, jak se koukám na možné vítěze, máme jak muže, tak ženy, teď mám políčeno na muže, otázkou je, jestli třeba nebude v práci, takže takhle, se musím pochválit, tak rychle jsem to točil. A měl by to být František, Franta. Snad to mám správně. Haló?
2: Haló, slyším se.
1: Dobrý den, je to František?
2: Ano.
1: Radím se Vyslav Bednář, Rádio Čas. Já vám přeju krásný den, Franto, dobrý den.
2: Dobrý den,
1: jak se máte, nebo co děláte v tuhle chvíli?
2: No, jsem v práci.
1: Já taky, akorát já mám příjemné povinnosti a víte asi, proč volám, že jo?
2: Ano, slyším to od rána.
1: Tak ale, jo, takže ráno už jste asi slyšel několikrát zlatou větu aktuální.
2: Ano.
1: Jo, takhle. Vy asi nepotřebujete, abych vás tady teď jakoby, zasypával otázkami, protože práce volá, tak pojďme to udělat rychle. Hoďte mi zlatou větu aktuální, Franto.
2: Dneska se na mě usmálo štěstí.
1: Františku.
2: Ano.
1: Dneska se na vás opravdu usmálo. Úplně ukázkově, dneska se na mě usmálo štěstí, ono to zní jako oznamovací věta, ale ona je zlatá, takže 1000. Vy se asi nemůžete na pracovišti moc radovat, že?
2: Ale jo, v pohodě.
1: Dobře. Tak v každém případě je to doma. My všechny podstatné věci víme z vaší registrace, takže brzy se vám ozve, nebo nejpozději do 2 týdnů, podle pravidel naše kolegyně, ještě s vámi doladí detaily. Mimochodem, teď jste začal, nebo kolik vám ještě zbývá do té doby, než bude takzvaně padla?
2: Jo, já končím. Za 2 hodinky.
1: Je, tak kolem oběda, no. To rychle utíše. No. Teď 1000 brzy na kontě, co nám schází. No. Gratulace veliká, zvládl jste to, mějte se hezky.
2: Skvělý, díky.
1: Rádo se. Tak to byla mega rychlost a jak říkám, několik pokusů ještě před námi.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz. Zlatá věta Rádia Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes se můžeme těšit na prosluněnou oblohu. Většinou čekáme polojasno, místy oblačno, jen ojediněle by se mohly přidat i slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni. Na horách pak naměříme kolem 12 stupňů Celsia. Rádio Čas.

0: věcí. Krásný čas s Rádiem Čas a taky s Radimem. Když jsme dneska ráno společně s Lenčou otvírali otázku, kdybyste si mohli vyzkoušet na 24 hodin nějakou profesi, která by to měla být. Mimochodem, jako probudili byste se a uměli byste jí, jo, a teď prostě den byste jí dělali, tak jsme zjistili, že tentokrát facebookový pospávají, ale whatsappový jedou, to je jeden příspěvek za druhým. Tak třeba můj jmenovec Radim píše, já bych vyzkoušel lékaře, třeba gynekologa. No tak samozřejmě je tam to smajlík. To se pozná chlap, jinak Líba napsala, já ráda chodím na zámky a hrady. Ráda poslouchám průvodce, když nám vypráví o životě panovníků i o těch, kteří se starali o chod zámků, komorné, kuchaři a tak dál. Vždycky si představuju, jaké to bylo, takže já bych ráda vyzkoušela žít aspoň chvíli na zámku Hluboká nebo zámek Lednice jako panovnice, ale zároveň bych chtěla poznat život v podhradí. Co hezké sny, to se mi líbí, mimochodem ještě pár dalších, které zmiňovali vyzkoušet si post moderátora Rádia Čas, jo, třeba i ráno a tak dál. No, my často zmiňujeme a já to připomínám, že v říjnu 6. až 9. si dáme další moderátorský maraton, to znamená od rána do večera, zhruba o té 6. 18. hodiny tady budeme, 3 dny v kuse, ještě něco navíc, budeme vybírat penízky pro dobrou věc a myslím, že tam budou i momenty v téhleté pasáži, kdy se budete moci stavit a trošku nám dodat sílu i tím, že prostě tam jste a my víme. Víme, že ti, kteří jsou na druhé straně, tak nás přijdou podpořit, takže ta možnost opravdu bude. Jo? K mikrofonu se dostavíte, ale tak jako co já bych naznačoval tady, to ještě daleko. Dnes je dnes, spousta kol, zlaté věty před námi, ale hlavně po 10. speciál Jeste s rozumem s Evou Riegler na Rádiu Čas. K svačinkám dobrou chuť.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Do krásna vede cesta překrásná.
9: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
10: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
11: Volejte bezplatně 800 800 872.
12: Tradiční hrnčířský jarmark v Kunštátu 19. a 20. září. Jedinečná přehlídka hrnčířského řemesla se zajímavým kulturním programem. Objevte krásu ručně vyráběné keramiky, potkejte se s jejími tvůrci a užijte si víkend vonící hlínou a ohněm. Těšíme se na vás v Kunštátě 19. a 20. září.
13: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
14: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nima jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
11: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
10: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Bude 10 hodin, jak říkám, za chvíli se budeme barvit trička, protože, no takhle, když se řekne řepa, tak každý právě řekne, ježiš, ta barví, ať už když ji konzumujeme nebo třeba připravujeme, ale řepa, to je takový malý elixír zdraví, o tom vás hodlá přesvědčit Vězte s rozumem speciál kolegyně Eva Riegler, ale jako vždycky se můžete ptát na cokoliv, takže až Eva dorazí, ideálně WhatsApp číslo 776612800, ptejte se, pište, nahrajte audio a když budeme stíhat, rádi zodpovíme. Jinak k svačinkám dobrou chuť, já si dodám další kafe, ne, než v kefír, potom kafe, já vím, že to vás nezajímá, ale prostě posílám zdál a že jste to vy, tak ještě jednou připomínám zlatou větu pro dnešek. Dneska se na mě usmálo štěstí, to je ona, mě hodně baví a doufám, že vám přinese štěstí.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: velkou oslavu a proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
1: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
0: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje. Vstupenky na dětiráje.cz.
1: Bude vejdán. Popel a

0: Radio Čas.
1: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě na Muglinovské ulici. Na hlavním tahu z přívozu směrem na Bohumín se stala vážná dopravní nehoda. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a tvoří se tady kolony. Další střet dvou osobních vozidel pak komplikuje provoz také v Brně Židenicích v Rokycanově ulici. Tady havarovaná auta částečně blokují silnici. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Dobré čtvrteční dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Ceny pohonných hmot dál rostou. Litr nafty se už podle televize LTV Plus blíží 50 korunové hranici a nejdražší od začátku války na Blízkém východě je i benzín. Pokud by ale Česko mělo vyšší ceny paliv než okolní země, chystá vláda další regulace.
0: Morava aktuálně.
2: Ostrava spustila nový přehledný portál pro řidiče s názvem ostravaparkování.cz. Co všechno nabízí, to nám už prozradila mluvčí společnosti Ostravské komunikace Eva Kionková.
3: Řidiči tady najdou přehledné mapy, ceníky, informace o obsazenosti parkovišť, také návody k platbám i možnost stažení digitálních daňových dokladů. Nový portál může postupně vytvořit jedno místo, kde lidé získají přehled o možnostech parkování v Ostravě i bez ohledu na to, kdo konkrétní parkoviště provozuje. Pokud se to všechno povede a do systému se v budoucnu zapojí také další provozovatele, může být ten přínos webu pro řidiče ještě větší.
2: Zlínský kraj podpoří další 4 projekty malých obcí. Jejich celkové náklady přesáhnou 680 milionů korun. Formou půjčky jim poskytne více než 21,5 milionu. Jednomyslně to schválili krajští zastupitelé.
0: Rádio Čas, sport.
2: Fotbalisty Slovácka čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy už tuto sobotu přivítají hosty z Baníku Ostrava. Sobotní zápas se hraje od 18 hodin na městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti. Taky odpoledne zůstane poměrně chladné. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by dneska měla být polojasná až oblačná, sem tam i sprchne. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 17 do 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje čtvrteční dopoledne na Rádiu Čas. Teď už s Evou Rigler a Radimem Sobislavem Bednářem.
0: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
4: Třeba Klárka napsala na Facebooku Rádia Čas, že kováři jí přijdou sexy. Ale ty už si to zmiňovala, to je pravda, že vlastně v podstatě nikdo neřekl moderátor v rádiu, že?
5: A Hanka nám reaguje, no, ale to je takový žádné. Já chtěla toho v úzovkách moderátora napsat, ale nechtěla jsem být vlezlá. To jste měla.
4: To jste teda měla.
5: Protože musíme na terapii.
4: A tak my vám věříme, no. Každý všední den mezi 6 a 9.

0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Radio Čas.
1: Tak v přímém přenosu, já mám rád kouzlo přímého přenosu, právě doběhla kolegyně Eva Riegler, ale pozor, ne, že by přiběhla na poslední chvíli, naopak už je tady, připravená, jenom Eva je velký, mimochodem Evi, ahoj, zdravím tě.
2: Ahoj. Krásné ráno, krásné dopoledne.
1: Ty jsi v Beranu, ale taky musíš mít něco v paně, ne? Nějakou planetu nebo ascendent nebo
2: proč?
1: Něco? No, protože různě podtrháváš, zvýrazňuješ i ty svoje materiály a podobně.
2: Těžko říct, jestli to je nějaký panenský rys, nebo jenom nějaký prostě rituál, který mě vyklidňuje. Já jsem fakt jako i hrozně konzervativní. Mm-hmm. Já si drtivou většinu
1: věcí... Nebo něco věcí, kozorožího, ano. Mm-hmm.
2: Píšu ručně, protože si to lépe pamatuju. A ten můj mozek nějak lépe i přijímá, když to má zvýrazněné, tučně napsané, takže já si tam potom tak jako kreslím, maluju, podtrhávám. No, prostě asi nějaký specifický rys. Otázkou je, zdali panenský.
1: V každém případě, Eva, takhle, by si to asi dneska odnesla trošku lépe, jakože by to bylo méně vidět. Já už bych dopadl hůř, já už jsem naznačoval dopoledne, když jsem zmiňoval, že si budeme povídat, že dneska budeme hodně barvit, doslova do písmene, protože když se řekne řepa, tak pro většinu lidí to je právě o tom, že horem spodem, ale i na oblečení při přípravě nebo konzumaci jako nervy moje, že jo, co si budeme?
2: Rádi, všechno proberem i horem spodem, nicméně já mám úplně čerstvou historku, ale přísahám, to si nevymyslíš, to lépe nenaplánuješ.
1: Začni.
2: Já mám včerejší historku dokonce, protože já teda piju šťávu z červené řepy a to na denní bázi. A dělá mi to moc dobře. Uh-huh. O těch účincích si budeme povídat. A včera už jsem měla takový ten zbytek, zhruba to deci té šťávy. To znamená, že to musíš vypít tak jako, že zvedneš tu krabičku.
1: Na ex.
2: Ano. Takže jsem přišla, otevřela tu lednici, zvedla tu krabičku, zvedla jsem tu ruku a ten zbytek té červené řepy se mi vylil skrze nos, nosní dírku, přes rty až po bradu. Já jsem se sama sobě musela smát. Šla jsem se podívat do koupelny, do zrcadla.
1: Zbyla Drákulova nevěsta.
2: Přesně, vypadala jsem jak z nějakého bečkového hororu, když mi ta krev tekla po té tváři. Nicméně, nebyla to krev, byla to červená řepa a věřím, že i přesto jsem prospěla svému tělu.
1: Jak říkáme, tu barvu samotnou probereme, ale proč jsi vlastně rozhodla 2 hodiny plus minus věnovat právě tomuhle fenoménu? Je to fenomén?
2: Já těžko říct, jestli je to fenomén. Bylo by moc, možná
1: měl
2: moc
1: by
2: fajn,
1: být, tak
2: ano,
1: se ptám,
2: kdyby,
1: tak.
2: Kdyby se z červené řepy fenomén stal, protože je to tady naše krásná česká plodina, lokální, a má naprosto úžasné účinky. A vlastně budeme si povídat i o tom, zdali ji nazývat super potravinou nebo ne.
1: Mm-hmm. Konec konců je to jedna právě z potravin, jak říkáme, o které si dneska povídáme, která má i vlastní pohádku, že jo?
2: No ano. Právě, to mě taky napadlo. Mm-hmm. A ty si ještě pamatuješ ten děj té pohádky?
1: No jasně, protože byla obrovská, začal dědek, potom babka, potom se přidala celá rodina.
2: A jak postupně, jak postupně se přidávali?
1: No, protože já znám dokonce i 2 různé konce.
2: Aha.
1: Protože moje pointa je taková, že nakonec se zachránila myška, ne?
2: Já si právě nepamatuju tu pointu,
1: dědek,
2: já si
1: babka,
2: jenom pamatuju,
1: potom
2: že
1: asi
2: tahali,
1: myslím, že
2: tahali.
1: Asi vnučka vnouček, nebo vnouček vnučka a potom nějaká ta domácí zvířátka, mám
2: nějaký
1: pocit, že to zachránilo.
2: Nějaký pejsek tam možná byl.
1: Mimochodem tohle jeste s rozumem, jo, jen tak na okraj. A proč teda ta řepa horem spodem, tak o tom už za chvíli na Radio Čas.
0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Radio Čas.

0: Rozumem speciál na Rádiu Čas.
1: Odkud se vzala? Co tu dělá Eva Riegler? Pardon, červená řepa. Na to se ptám Evy Riegler ve studiu Rádia Čas, protože, jak jsi sama říkala, červená řepa je tvůj fenomén. Otázku je, jestli v českých domácnostech jo nebo ne, i když mimochodem i já svého času vím, že mi byla doporučena červená řepa, tehdy ještě pokud se nebylo to s jablečnou šťávou. A co si pamatuju, tak z toho důvodu, aby trošku pročistila játra, jo?
2: Dobře, já si myslím, že i tu detoxikaci potom proberem.
1: Dobře.
2: Ano, ano, nicméně, ano, není to úplně špatně, je tam nějaký ten základ, to má, ale
1: to byla paní učitelka, která přivřela očičko, že jo, je to
2: no,
1: tak.
2: No, ale ano, ano, já ti to schvaluju a myslím si, že bys měl pít šťávu z červené řepy v kombinaci s jablkem.
1: Evi, pro tohle kolo zeptám se opravdu, jako víme ten původ, nebo je to česká potravina, ale hlavně proč bychom se jí neměli vyhýbat?
2: Začneme možná od konce. Proč bychom se jí neměli vyhýbat? Protože červená řepa je vlastně takový unikát. Opravdu. A my tady prostě pořád hledáme ty super potraviny za šílené nekřesťanské peníze, všechny dračí ovoce a papáji a podobné věci. A my prostě máme červenou řepu za hubičku. A ona má za prvé enormní množství vlákniny, to znamená zase prospívá to našemu trávícímu traktu, dělá to hezky tomu našemu bříšku, má taky takové ty mírně projímavé účinky, ale krom toho obsahuje taky spoustu minerálů, vitamínů a dalších vlastně fitonutrientů. Co třeba bych určitě vypíchla, tak to je folát, který je opravdu velmi důležitý, draslík, mangan a další makroživiny i mikroživiny. Zároveň ještě právě ta barva, o které se bavíme, od které třeba já zrovna teď si uvědomuji, že mám ušpiněnou lednici, aha, dobře, takže to přijde.
1: Máš batikovanou lednici, ano.
2: Ano, teď mi to došlo. No tak právě i to barvivo, které je tak specifické, tak je to docela unikátní, protože to jako veškeré rostliny nemají. A to barvivo spolu sebou nese taky enormní dávku antioxidantů, které vlastně chrání naše tělo před volnými radikály. A zároveň, co je taky jako velmi zajímavé, tak to je to, že se ukazuje, opravdu v některých studiích to prostě vyšlo, ty výsledky hovoří ve prospěch řepy, že třeba ta červená řepa dokáže snižovat krevní tlak. A zároveň se řepa teď hodně zkoumá ve sportovním kontextu, protože se ukazuje, že tam jsou vlastně dusitany a ony posléze můžou zlepšit náš sportovní výkon, celkově okysličení našeho těla, to předávání toho kyslíku přesně tam, kde to patří.
1: De facto podpoří toho.
2: Takže červená řepa se teď i hodně zkoumá z hlediska sportovního výkonu.
1: No a je tady doma, nebo ji zase přivezl nějaký ten Kolumbus či Marco Polo a tak dále?
2: Budeš se divit, tentokrát máš trnuntun, není to Kolumbus, není to Kolumbus. Červená řepa pochází ze Středomoří a co mi přijde teda hrozně zajímavé, ona už tady je někdy tuším od středověku, neznám to přesné datum, ale ona má vlastně takové ty jako krásné listy, my je používáme občas i ty malé lístky do salátu.
1: Ano.
2: Ale ona se kdysi právě pěstovala zejména kvůli těm listům.
1: Jako ozdobná, ne?
2: Jako, buď to jako ozdobná, protože ty listy jsou krásné, a nebo se používala právě jakoby na tepelnou úpravu do salátu nebo do teplých jídel, ale používaly se ty listy. Takže dříve, než jsme začali prostě si užívat ty úžasné benefity té sladké lékárny v červené kouli, tak jsme využívali listy a až posléze jsme začali jíst ty bulvy.
1: Co probírali na Rádiu Čas? Červené koule. No tak to si poslechnu.
2: A bulvy.
1: Ano, přesně tak. Kdykoliv mimochodem i v záznamu na běžných podcastových platformách, za chvíli jedeme dál.
0: Posloucháte pořad? Jste s Rozumem speciál na Rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí. Hity, které milujete. Radio Čas. Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Datart uvádí Dny Marianne.
6: Dny Marianne, jo.
5: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na moje hruska.cz.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Konzumem speciál na Radio Čas.
1: Máme krátce po půl jedenácté, dopřáváme si dvouhodinovku, jeste s rozumem speciál, tentokrát řepný speciál, už jsme to kdysi řešili, tak já se jenom přiznávám k tomu a vím, že kdysi, když jsme ji načali, tenhle ten fenomén, tak jsem se ti přiznal k tomu, že jsem si vlastně až do dospělosti pletl tuhle tu řepu červenou a asi řepu cukrovku, přesně řepu. Tak. Protože jako já jsem měla rozpaky tehdy, když mi doporučovali, že si mám pít, když ty si obracela oči v sloup trošku s jablečnou šťávou a tak dál.
2: Neobracela, ty to přeháníš, ty to dramatizuješ.
1: Byla jsem něčím rozpačitá, ale to mi řekneš potom. No v každém případě, tak já jsem právě myslel, proč mi to doporučují, ono to mi jako očišťovat játra, tak. Protože jsem právě myslel, že to je
2: cukru, ano, cukru, sacharidu, ano. A vyrábí se z toho potom ten demonizovaný cukr, kterému se musíme vyhýbat.
1: Já si myslím, že spousta lidí si to myslí dodnes, částečně.
2: Tak ne, není to tak. Ta cukrová řepa je vlastně úplně něco jiného.
1: Zeptal bych se třeba v rámci zdravého životního stylu, ale i takových těch lidí, kteří jsou aktivnější, já nevím, sportovci, ať už profíci nebo rekreační, tak tam palec nahoru?
2: Tam jednoznačně palec nahoru a to je docela zajímavé, že zmiňuješ i ty jako vrcholové sportovce, i ty rekreační, protože se ukazuje, že zejména pro ty rekreační sportovce by ta červená řepa mohla mít hodně zajímavý přínos. A vlastně roli v tom hrají už ty zmiňované dusičnany. Nicméně, my jsme se zeptali na tohle téma, které je takové hodně specifické, přímo odbornice. A tou odbornicí je Vendula Popelková, biochemička s přesahem na výživu lidského organismu. Takže Vendy, prosím tě, proč může být právě ta červená řepa zajímavá pro sportovce?
3: Já věřím, že červená řepa může být zajímavá nejenom pro sportovce, i když ti právě v posledních letech využívají snad čím dál častěji. Červená řepa je totiž jedním z nejbohatších přirozených zdrojů dusičnanů, které se v těle postupně přeměňují na dusitany a pak následně na oxid dusnatý, který pomáhá rozšiřovat cévy, zlepšovat prokrvení svalů, díky čemuž poté ty svaly mohou efektivněji pracovat s kyslíkem, což zase pak právě v důsledku podpoří i ten sportovní výkon. Zajímavý je také u červené řepy obsah antioxidantů, ale jak už to již bývá, i v tomhle případě platí rčení všeho s mírou, protože na druhou stranu červená řepa obsahuje i vyšší množství kyseliny šťavelové, která může negativně ovlivňovat metabolismus vápníku.
1: No, takže pro nás hlubce, kteří jsme si to mysleli, dusičnany a podobně, nedusí, ba naopak, jakoby zajišťují pravý opak, že jo?
2: Ano, prospívají, takže je žádoucí třeba vyzkoušet půl hodinky nebo 20 minut před výkonem, když půjdeme si třeba lehce zaběhat, půjdeme na svěžnější procházku, půjdeme na rotopet, na kolo, nebo třeba půjdeme cvičit, tak vyzkoušet tu šťávu z červené řepy a pozorovat ty účinky sami na sobě, jestli tam vidíme ten přínos. A minimálně, pokud jste milovníci červené řepy, tak budete mít aspoň ten gastronomický zážitek.
1: No, ještě jedny účinky mě napadly, ale to třeba proberem po 11. a myslím, že i s Vendulou se dneska ještě uslyšíme.
2: Rozhodně.
1: No tak, bon appetit.
0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Radio Čas. Radio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Dnes se můžeme těšit na prosluněnou oblohu. Většinou čekáme polojasno, místy oblačno, jen ojediněle by se mohly přidat i slabé přeháňky.

0: Zoomem speciál na Rádio Čas.
1: Naši milí zlatí posluchači Rádia Čas, cením, že to s námi žijete, takže jak je vás správně tušila, Eva Riegler ve studiu, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, červená řepa je vděčné téma. Mm-hmm. V příští hodině rozhodně zodpovíme i nějaké otázky, které dorazily přes WhatsApp, takže žijete opravdu tím. Já s dovolením teď budu sobec a přeptám se já.
2: Mm-hmm.
1: My už jsme několikrát řešili, samozřejmě, miluju třeba i hru Můj báječný rozvod, kde to zmiňuje Eliška Balcerová, která říká, že zapomněla, že den předtím snědla velkou láhev nakládané řepy a potom běžela doktorovi, protože myslela, že má úplně jiný problém a podobně. Prostě to barvivo, jak jsi říkala, je opravdu zásadní, že jo? A není to o tom jenom, že nás občas vyděsí, když den poté a tak dál. Rozumíme si.
2: Je hodně zásadní. A je vlastně v tomhle červená řepa i hodně specifická, protože to je taková zvláštnost u téhle potraviny a za to intenzivní zbarvení můžou betaliny. A to jsou takové přírodní pigmenty, které právě najdeme především v té červené řepě a ještě u některých dalších rostlin, ale ty betaliny jsou hodně výjimečné pigmenty a v té rostlinné říši se vyskytují jenom v omezené skupině rostlin a řepa snad patří možná mezi nejznámější potravinový zdroj tohoto barviva. Ale co je v tomhle kontextu zásadní, to je to, že ty betaliny působí jako velmi silné antioxidanty. Teď se tím i zabývají vědci a dělají různé výzkumy a vypadá to, že to má i docela zajímavý potenciál v rámci našich nějakých zdravotních přínosů a benefitů. Takže ta výrazná barva vlastně je ve skutečnosti známkou přítomnosti velmi, ale velmi zajímavých bioaktivních látek.
1: Dát si lajnu? Ne. Ale dát si betalajnu, tak o tom už bychom mohli začít přemýšlet. Evi, ještě logická otázka, někteří to tak mají třeba s olivami a podobně, ty už si prozradila, že zbožňuješ, hlavně tedy řepovou šťávu. Musela ses k ní prokousat a propít, nebo jste se měli rádi od začátku?
2: Rádio, já možná budu potvrzovat to pravidlo, které ale není vědeckými studiemi potvrzené, že si mnohdy tělo začne říkat o nějaké věci, které mu chybí. A já jsem začala pít a jíst červenou řepu asi 4 roky zpátky. Od té doby mě to nepustilo. A posléze, až krátce posléze, jsem na krevních testech zjistila, že mi chybí železo. A právě ta červená řepa je mimo jiné zdrojem železa, ale toho rostlinného ne úplně dobře využitelného, nicméně podílí se na správné krvetvorbě i z hlediska dalších živin a minerálů. Takže abychom tady někomu netvrdili, červená řepa je úžasným zdrojem železa, pokud vám chybí železo, dejte si řepu. Ne, tak to určitě nefunguje.
1: Ale taky ho má.
2: Taky ho má, ale v té rostlinné podobě a zároveň se vlastně říká, že aby to železo bylo dobře využitelné a vstřebatelné, tak je zapotřebí ho kombinovat s vitamínem C. A mimochodem i ten vitamin C se v řepě nachází. Ačkoliv není jeho nejbohatším zdrojem, ale je tam. Takže to moje tělo si o to začalo říkat. Já jsem teda začínala také šťávou z červené řepy, na tu jsem začala mít chuť, pak jsem si kupovala snad co 2 dny balení už té vařené červené řepy.
1: Ty 2 koule.
2: A potom už jsem si kupovala i normálně klasickou řepu v supermarketu, kterou jsem si oškrabávala, měla červené prstíky, krájela na plátky.
1: Nepracuješ v rukavicích? To mi tak napadlo, jako je... Ne.
2: No, moje nechty bohužel o tom vypovídají.
1: Náhodou. Jsem si, že máš lak?
2: No, musím, právě musím, Ráďo.
1: A ona řepa. Mimochodem, zajímavé otázky, které chodí, no, tak kdyby něco WhatsApp číslo 7766 12 800, za chvíli, tedy pojená, ne?
2: Jo, dobře.
1: Teď nevypadám na řepnou šťávu, ale na jiný tmavý nápoj. V každém případě po 11. se dozvíte víc.
0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Rádio Čas. Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
3: Skvělý zážitek z Dnů NATO vám přeje Hypermarket Globus. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopalky patří do koše. Nevajgluj.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz. A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innogy. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innogy v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innogy.
10: Majerpneu.cz. A jedeš dál.
11: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpneu.cz.
12: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
13: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.

0: Jestli dobře počítám, samozřejmě krásný čas s rádiem Čas, aktuálně s Radimem, ještě 4 kola, máme před sebou 4 kola zlaté věty, která zní, a že jste to vy, klidně ještě opráším, dneska se na mě usmálo štěstí, to je ona. Pokud jste se registrovali přes web cazradio.cz, tak kdykoliv vám můžeme v průběhu dne zavolat a když nám to vy to řeknete, tak 1000 je doma a každá koruna se počítá, teda alespoň za mě rozhodně ano. Radim Sebeslav Bednář jméno mé, já vám přeju pohodový čtvrteční čas, bude 11 hodin, takže před námi další kolo Jeste s rozumem. Mimochodem, dokonce bude Jeste s rozumem, speciál speciálu, ale to si řekneme až v příští hodině. Ať už máte na talíři cokoliv, i kdyby to bylo něco krásně hříšného, ať vám to chutná a jedeme dál.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne, během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí, tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květa.

0: udělejte si je taky. Jedu vlakem
1: Český dráh. Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
4: Řidiči, aktuálně pozor u Bělkovic Lašťan na Olomoucku. Provoz tady omezuje havarované vozidlo na hlavním tahu ze Šternberka ve směru na Olomouc. Komplikace v dopravě jsou i v Brně, a to v Židenicích v Rokycanově ulici. Tady projedete se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Dobré čtvrteční dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Pivo nejspíš bude dražší. Česko zažívá jednu z historicky nejhorších sklizních mele. Podle svazu pěstitelů bude až o čtvrtinu nižší než v jiných letech. Úrodu ovlivnily vysoké teploty, výrazné sucho, ale i nepříznivé povětrnostní podmínky.
5: Morava aktuálně.
6: Na dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky se o tomto víkendu chystají 10 000 lidí. Pořadatelé proto pro návštěvníky připravili novou organizaci při vstupu na Mošnovské letiště. Více nám řekl předseda pořádajícího spolku Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.
7: My jsme také letos ještě udělali opatření takové vlastně dvě pro usnadnění vstupu do areálu, jednak že budeme otevírat brány už v 8:15 místo mnohaletých 8:30. Potom také na té bráně vlastně od jak letištního železničního terminálu, tak od našeho hlavního parkoviště vlastně bude více vstupu. Bude tam i zvlášť průchod pro ty, kteří půjdou z kočárky.
6: U vstupu budou probíhat bezpečnostní kontroly a některé předměty je zakázáno do areálu vůbec přinášet. Deštníky, skleněné lahve, alkohol, drony, ale například i nafukovací balonky. Transplantační centrum v Brně má novou budovu. Poskytuje výrazně větší zázemí než předchozí. Tvoří 7 nadzemních a 2 podzemní podlaží a navazuje na podzemní parkoviště. Pacientům nabízí 125 lůžek, tedy o 35 více než předchozí.
5: Rádio Čas, sport.
6: Hokejisty Dukly Jihlava čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy už tuto sobotu přivítají Piráty Chomutov. Sobotní zápas se hraje od 17:30 odpoledne v Jihlavské horácké aréně. Dneska se sluníčka moc nedočkáme. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude oblačná, místy polojasná, sem tam ale i sprchne a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 17 do 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 11. hodině pokračuje čtvrteční dopoledne na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem a Evou Riegler.
5: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
8: Třeba Klárka napsala na Facebooku Rádia Čas, že kováři jí přijdou sexy. Ale ty už si to zmiňovala, to je pravda, že vlastně v podstatě nikdo neřekl moderátor v rádiu, že?
9: A Hanka nám reaguje, no, ale to je takový žádné. Já chtěla toho v uvozovkách moderátora napsat, ale nechtěla jsem být vlezlá. To jste měla.
8: To jste teda měla.
9: Protože musíme na terapii.
8: A tak my vám věříme, no. Každý všední den mezi 6 a 9.
5: Rádio Čas.
10: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Maximum speciál na Radio Čas.
1: Krásné dopoledne všem, mimochodem 11.11, něco si přejte. Eva Rigler ve studiu Rádia Čas, ahoj.
2: Ahoj, krásné dopoledne.
1: Evu jsem teď 5 minut probouzel a ovíval, ne, že by byla líná a spala, ona mi tady omdlela dojetím, protože ani
2: ano,
1: nečekala.
2: Ano, přesně tak to bylo.
1: A ty vážně nečekala, jako že by řepa mohla vzbudit takové reakce, že? A takové dotazy a tak dál. Prosím vás, ještě máme spousty oficiálních otázek, nevím, jak to říct, asi nestihneme všechno, jo. Tak jenom něco z mála. Jo, a jinak logicky otázka, protože to taky občas chodí, když se to týká nějaké konkrétní diagnózy, nějaké bolístky, jo, tak vždycky mám pocit, že úplně první ví ten lékař odborník, který se asi tím problémem zabývá, je to tak, že jo?
2: No, rozhodně. Jo.
1: No nicméně mi cinkla třeba tato, ty jsi zmiňovala totiž jak sport řepu, tak jako šťávu a tak dál. Ano, šťávu z řepy piju každý den, ale ne před sportovním výkonem, ale ráno na lačno, cirka půl hodiny před snídaní a sportuju většinou až odpoledne. Tak je ta ranní konzumace správná, nebo je lepší opravdu až cirka, dejme tomu, tu půl hodinu před výkonem? Díky, jinak jsem sportovec amatérský, ale věnuji tomu hodně času. Maruška tam dala takovou ten emotikon roznožky, nevím, nějaké té gymnastické. Díky, Marie.
2: Marie, moc zdravíme a držíme palce při sportovních výkonech. To je naprosto úžasné, že pravidelně sportujete. Co se týče načasování té červené řepy, já si myslím, že to nemusíte až tak úplně vlastně sledovat do detailů, že pokud vám to vyhovuje pít červenou řepu po ránu, tak u toho určitě zůstaňte, ale pokud to chcete využít teda i v kontextu toho sportovního výkonu, tak bych klidně vyzkoušela třeba ještě deci nebo 2 deci té řepné šťávy i před tím sportovním výkonem a uvidíte, co to s tím vaším tělem udělá. Ale pokud nechcete navyšovat množství, tak samozřejmě, když to přesunete z rána na odpoledne, tak si myslím, že je to úplně v pořádku. Zase takové to nadřazené pravidlo. Vnímejte sama sebe, vnímejte, co vám to dělá, jak na to reagujete po ránu, jestli to souvisí třeba s nějakými ranními rituály, i třeba případně, že je to přesně ta aktivita, na kterou se po ránu těšíte, až se toho napijete, pomáhá vám to třeba i se správným zažíváním a trávením, tak to tam po ránu nechte. Ale pokud třeba nevnímáte nijak zásadní účinky, nemá to tak specifické místo v té vaší denní rutině, tak by to klidně přesunula i na odpoledne.
1: Co řepa a mozek? Třeba mě napadlo ještě myšlení, případně jestli je opravdu super potravina, protože i tak se nazývá. Možná bychom to mohli probrat za chvíli, jenom pojďme si v rychlosti teď na závěr tohoto vstupu, protože sama si prozradila jako uživatel, že se častokrát sliješ, nebo prostě tak jako obarvíš. Receptář prima nápadů pana Podlahy, vyhazuješ to oblečení nebo ho nějak účinně dostáváš dolů ty skvrny?
2: Tak mám to štěstí, že většinou jsem si polila černé oblečení, na kterém to nešlo vidět. Nejsem si vědomá toho, že bych si zabarvila nějaký jiný kousek a většinou se poliju zejména já a potom, co se týče naší kuchyně, která to občas jako schytává, tak tam máme takové ty kouzelné čistící ubrousky a ty většinou taky hezky zafungují.
1: Tak díky bohu za ty dary. Eva Rigler ve studiu Rádia Čas. Mimochodem, pokud vás to chytlo, i běžné podcastové platformy a děkujeme, že posloucháte.
0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Rádio Čas.

0: Tady jste s Rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Já jsem se zamyslel normálně, tak to se mi nestalo dlouho, já jsem se úplně vypl, zamyslel.
2: Já jsem si myslela, že řekneš, že se zamiloval, když na mě teď tak koukáš, já se na tebe usmívám, až mi řekneš, já jsem se zamiloval.
1: Zamiloval jsem se do červené řepy, ano.
2: Ne, dobře.
1: Kamarád se mi už půl hodiny vysmívá, no, ale regulárně, jako říká se pořád směje, že jsem prozradil, že jsem si myslel, že červená řepa je vlastně taková ta pramáti jakoby cukru, jo?
2: Jo, tak já si myslím, že jsme si v dětství mysleli spoustu věcí, jako okibača a podobně.
1: No co, okibača, přesně
2: okibača.
1: Tak. Já mimochodem, já jsem jako z města, já jsem z Opavy, kde opravdu velký cukrovar je, jo, takže pořád má zážitek, ale nicméně, dobře, tak pojďme zpátky do 21. století, o červené řepě si povídáme. Občas jsem u ní slyšel výraz superpotravina. Evi, pojďme jenom ve stručnosti říct, co to superpotravina všeobecně je a jako patří tam řepa z toho pohledu?
2: Kdybychom zkusili vytvořit nějakou definici superpotraviny, tak bychom to pojmenovali asi tak, že superpotravina je ta potravina, která obsahuje nějaké významné množství úžasných látek, které prospívají našemu tělu a je to vlastně takový jako koncentrát živin, fitonutrientů, mikroživin, makroživin a že je to vlastně potravina, která je výjimečná ve svém složení, obsahu a koncentraci nějakých blahodárných látek.
1: Takových jsou desítky, stovky, skoro každá druhá, ne? Když se to dobře pojme, ne? Ano, že jo. Tak berme to tak. Já nevím, chceš se k tomu vyjádřit ty, nebo máš na to
2: já
1: někoho?
2: Já si myslím, že bude mnohem lepší, když se k tomuhle tématu vyjádří odbornice na slovo vzatá, a to je Vendula Popelková, biochemička s přesahem na výživu lidského organismu. A Vendy, myslíš si, že třeba i právě ta červená řepa, že je to taková jako opravdu super potravina?
3: Já bych začala u samotného pojmu superpotravina. Ten je totiž především marketingovým označením, které se používá pro potraviny s určitými zajímavými vlastnostmi. Ale určitě to neznamená, že pokud třeba paprika, brambory nebo červená řepa takovou tu nálepku nenesou, tak jsou automaticky méně hodnotné. To rozhodně ne. Naopak si myslím, že se jedná o dobře dostupné potraviny, které můžeme tak relativně snadno zařazovat do našeho jídelníčku. A když si vezmeme třeba takovou červenou papriku, tak díky ní můžeme relativně už při malém množství splnit svůj doporučený denní příjem vitamínu C.
1: Vendulo, děkujeme, to za prvé, a za druhé v přímém přenosu, jako když právě bylo zmíněno marketingový tah jako super potravina, tak já na Evu jako fakt, jako fakt. Takže jo?
2: No jasně, jo. Že jo. Ano, v podstatě je to uměle vytvořené označení, že jo. A mně právě se jako strašně líbí to, když teď dáváme ty nálepky, nebo já je chci dávat právě na tyhle poctivé suroviny a potraviny, které jsou pro nás místní, lokální, přirozené. Takže dejme tu nálepku superpotravina na červenou řepu, dejme ji na papriku, dejme ji na brambory, dejme ji třeba na kysané zelí, které tady má prostě historii. Ano, to všechno jsou superpotraviny.
1: Co je doma, to se počítá s Evou Riegler na Rádio Čas. Vymyslel nový pořad, že?
2: No, vidíš to?
1: Va odnož. Tak.
2: Ano, takže máme nový koncept pořadu, můžete se těšit v příštím roce od ledna. Těšíme se na vás.
1: Já jsem to vymyslel, ona si to zpeněží.
0: Posloucháte pořad? Jste s Rozumem speciál na Rádio Čas.
4: Datart uvádí Dny Marian.
5: Dny Marian, jo.
4: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
9: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
8: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
9: Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizoo, dinopark, kolotoče, mega zipline i víkendové programy a zapolovic. Více na skalkaostrava.cz.
10: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
11: Tak když spolu spíme,

0: Zoomem speciál na Rádiu Čas.
1: No, krásně zabarvený speciál, tak jako do tmavě červená, do řepova. S Evou Riegler stále ve studiu Rádia Čas. Tohle jsem, Evi, slyšel větu, nebo někde, on to nebyl žádný citát, ale spíš nějaké moudro na sociálních sítích, že chceš-li zdravý mozek mít, musíš šťávu z řepy pít. Tak byla to jenom rýmovačka, nebo na tom něco je, co se týče jakoby mozkovny, paměti, myšlení a tak dál?
2: Rádio, něco na tom asi bude, ale neviděla bych to tak úplně jasně. A ono opravdu se spojuje ten výkon našeho mozku, nějakých kognitivních funkcí a jeho vlastně fungování a rychlost se spojuje s tím, že by ta červená řepa mu mohla prospívat. Dokonce se na to dělali i nějaké studie. A z těch studií vyplynulo, že opravdu, když lidé před nějakým testem pili tu šťávu z červené řepy, tak při tom testu podávali lepší výkon. Ale byla to snad jenom jedna studie, ze které se prostě nedá udělat všeobecný závěr. Ano, tak to je a vždy to takto bude fungovat. Takže pořád si myslím, že třeba tak káva bude asi nakopávat to naše myšlení a tu naši mozkovnu trošku lépe. Nicméně ano, vypadá to, že řepa by mohla ovlivňovat funkce našeho mozku a zase tam se budu vracet k tomu, co říkala Wendy. A zase v tom hrají roli ty dusičnany. Ty se potom v těle přeměňují na oxid dusnatý a ten ovlivňuje cévy. A protože právě ten náš mozek, ta naše hlava potřebuje nepřetržitý přísun kyslíku a krve, tak by tam mohla být souvislost i s tím, že díky tomu lepšímu okysličení bude lépe okysličen i náš mozek a naše hlava.
1: Co si budeme, já to zažil taky několikrát, řepa bývá součástí různých jakoby očistných nápojů, smutí a tak dál. Víš, co je zvláštní, si tak říkám, jakože když to jako tím naším tělem projde, všechny ty zeleniny, ovoce, tak většinou to má jen takovou jednotnou barvu,
2: ano.
1: Ale vždycky poznáme, jakože jsme měli řepu. Ať tam, či tam, jestli mi rozumíš.
2: Rozumím, ale možná bych vymazala slovíčko vždycky. Protože vždycky to tak úplně není.
1: Nah.
2: Ano, je to specifický vlastně jev, za který může červená řepa. Říká se tomu dokonce beturie. A děje se to, když konzumujeme šťávu z červené řepy nebo tu samotnou řepu, ale děje se to pouze 10 až 14% populace. A souvisí to i se specifickým stylem trávení. To znamená, ne každý, kdo vypije šťávu z červené řepy, půjde další den čůrat a bude to do růžova. Ne, nebo ten den. Není to tak. Prostě týká se to 10 až 15% lidí a mnohdy to i souvisí s určitým specifickým, já nemůžu teď najít ten správný pojem.
1: Způsobem spalování, trávení?
2: Spalování, trávení, štěpení, metabolizace a využívání, protože ukázalo se, dokonce i z nějakých studií vyplynulo, že spíše na to trpěli lidé, kteří měli nedostatek železa v organismu a kteří měli i třeba nějakou poruchu vstřebávání. Není to tak zkrátka úplně vždycky. Ano, může se to stát. A potom je další věc, závisí to taky na množství, protože když sníme třeba kilo řepy, tak ta pravděpodobnost se zase výrazně zvyšuje. Tady se spíš dělal ten výzkum na konzumaci nějaké určité dávky jednotné a tam se opravdu nepotvrdilo, že všem by to zbarvovalo moč nebo stolici do červena. A je teda fajn se nad tím zamyslet, že pokud půjdeme teda na toaletu a uvidíme tam tuhle specifickou barvu, tak si třeba uvědomit, aha, teď já jsem jedl červenou řepu, tak proto. Nicméně, pokud se nám tento jev ukáže na té toaletě, a my si tu červenou řepu nějak úplně nevybavujeme a nejedli jsme ji, tak v tu chvíli už je určitě i žádoucí to řešit s lékařem.
1: Ale zeptám se z opačného hlediska, tím bych to uzavřel tohle kolečko, protože ty říkala jako specifikum 10-15%, pokud beturii máme, budem tak říkat, na ní narazíme a tu řepu jsme měli, tak ale nemusíme panikařit, že máme jiný druh štěpení a tak dál.
2: Ne, v pořádku, jo. Tak se to prostě děje. Ono, Ráďo, fakt každý z nás je unikát.
1: Že jo?
2: Každý z nás je unikát, sice bychom měli mít i stejné orgány, ale třeba i ty orgány, i u lidí se stejnou výškou, mají různou velikost, různé postavení, prostě každý z nás jsme jedineční se všema chuťovýma preferencema, nastavením, trávením,
1: znám lidi, co je mají úplně na ruby. Takže tak, dobře, tak dáme si ještě jedno kolo suma sumárum, protože já mám pocit, že jsme dneska tolik informací nastřádali, že dneska Beturí musí mít úplně všichni.
0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Rádio Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes se můžeme těšit na prosluněnou oblohu. Většinou čekáme polojasno, místy oblačno, jen ojediněle by se mohly přidat i slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni. Na horách pak naměříme kolem 12 stupňů Celsia. Rádio Čas.

Buzz. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Řepa, kam se podíváš, snad se vám o ní po dnešní dvouhodinovce na Rádio Čas nebude zdát. Stále se volí Riegler, Evi, ahoj.
2: Ahoj, krásné dopoledne.
1: Suma sumárum, to nejpodstatnější, co jsme se dneska dozvěděli, nebo co bys vypíchla. Proč se řepě rozhodně nevyhýbat?
2: Těch důvodů je opravdu spousta. Jak jsme si povídali, je to úžasný zdroj minerálních látek. Říká se jí lékárna v červené kouli. A opravdu je tam mangán, je tam draslík, je tam folát, který je velmi důležitý pro naše tělo. Jsou tam různé další zajímavé mikroživiny. Do toho taky, jak jsme si povídali, to červené barvivo, to specifické, unikátní červené barvivo, které je tak typické a signifikantní právě pro tu řepu, tak má kouzelné antioxidační účinky na naše tělo. Zároveň dokáže řepa lépe okysličit náš organismus, můžeme ji používat před sportovním výkonem, můžeme ji používat, když nás čeká nějaký náročný pracovní úkol, který musíme zdolat a potřebujeme, aby nám to dobře pálilo. Mm-hmm. No a taky, pokud bojujeme třeba s krevním tlakem, tak i tam tu řepu můžeme krásně využít. Zkrátka těch benefitů a účinků je enormní spousta.
1: Mimochodem, Eva je pravidelný uživatel řepné šťávy, nemůžu se nezeptat, protože teď jsou různé populární, nebo spíš jsou populární různá kávová komba, že jo? Tady si ho někdo dává s pomerančovým džusem, kafe, tady s tonikem a tak dál. Zkoušela si kave s červenou řepou?
2: To rádi neskoušela, ale vlastně pravidelně piju, jenom v rozestupu, protože já mám takový rituál, že když přijdu domů, tak se napiju opravdu té červené řepy z té lednice. A posléze, to je to, na co se domů hodně, hodně těším, je to, že si udělám to domácí kafe do toho svého milovaného hrníčku a je tam rozptyl asi 5 minut, takže v podstatě piju řepu s kávou.
1: No já jenom, že na dveře pomalu, ale jistě klepe světový den kave, říkáme tak po našem, tak jsme se rozhodli ten další speciál ob 2 týdny věnovat právě fenoménu jménem káva a možná pořád ještě těm některým strašákům a to, co se o ní říká, tak dál je to tak.
2: Ono se to ještě stále rojí, Ráďo, já jsem si myslela, že už je to dávno vyvrácené, vymýcené, není, takže zase probereme další mýty, které o kávě kolují, popovídáme si o tom, proč je zdraví prospěšná, jak je zdraví prospěšná, jestli ji něčím nahradit nebo ne, kdy je vhodné jí pít, kdy ideálně už ji opravdu nepít, jaké jsou případně alternativy, zkrátka probereme kávu od A do Z.
0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Evi, pozdrž se prosím tě ještě chvíli. Já bych chtěl jenom připomenout, že já si teda s dovolením prodloužím trošku směnu a udělám si takový jste s rozumem speciál. Počkej, to mám budu mít 12, jo? Takže po 12. hodině, krátce po obědě, budu mít takového hosta navíc. On teda souvisí s tebou, že jo? Protože ty ho hodláš zpovídat v podcastu Energiemi, je to tak?
2: Je to tak.
1: Já jenom prozradím, že to je akademický pracovník, výzkumník, vysokoškolský pedagog, který působí na Mendelově univerzitě v Brně. Jmenuje se Honza Slováček.
2: Já si myslím, že je to přesně člověk, který se právě o těch potravinách nebo v potravinách opravdu hodně, hodně dobře vyzná. On se totiž dlouhodobě věnuje jejich výrobě, kvalitě, bezpečnosti a taky třeba i tomu, co se s potravinami děje, než se dostanou k nám domů na talíř.
1: Takže a můžu teda, když
2: důkladně.
1: Pak jsme byli tak jako moc zdraví, můžu se třeba zeptat na nějaké jako, já nevím, nekřesťanské hříšné potraviny z pohledu vás, výživových koučů a tak dál?
2: Co tím myslíš?
1: Já nevím, třeba trvanlivé salámy, nějaká ta vysočinka, to co?
2: Rádi, já si myslím, že by se zeptat měl.
1: Neomdlí mě to,
2: že se možná dozvíš opravdu hodně zajímavé věci.
1: Poslouchejte po obědě, Rádio Čas, Evi, bon appetit.
2: Bon appetit, baby.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned tři důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
9: Nákupní centrum Géčko.
10: Sport, sport a zase sport.
11: Sport, kam se podíváš naživo v Géčku. Sportovní partneři Géčka si pro vás připravili ochutnávku hokeje, curlingu, amerického fotbalu a dalších sportů přímo na pasáži. A navíc za nákup v Martes Sport a Sportissimo vás čeká tombola o skvělé ceny. Sportovní den v Géčku v sobotu 19. září od 14 do 18 hodin.
9: Nákupní centrum.
12: Jsem hrdina.
13: Co tady blbneš?
12: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
13: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
12: Vše na 211.cz.
13: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Hity, které milujete.

0: Facebook Rádia Čas, případně WhatsApp Rádia Čas, kdybyste nám chtěli napsat nebo namluvit zprávu 77 66 12 800, protože dneska, mimochodem krásný den všem, hezké skoro poledne, k obědu dobrou chuť, dneska se ptáme, představte si, že na 24 hodin máte možnost vyzkoušet si úplně jinou profesi, třeba nějakou vysněnou, že všechno umíte, ale prostě vyzkoušíte si to na den. Která by to byla? My jsme dostali audiosprávu od posluchačky Jany, já teda doufám, já jsem taky specifický tím, že si je málo kdy pustím dopředu, já se rád nechávám překvapit, že to bude k tématu, takže Janí.
1: Dobré ráno, časaci, tak přemýšlím nad tím povoláním.
0: Ano.
1: Asi bych se chtěla probudit jako princezna, aby se na mě vždycky někdo hezky jako staral, hezky mě učesal, oblíknul, ušil mi šaty na míru. To by se mi tak jako líbilo a z těch reálných povolání já bych chtěla asi být lékař. Vyzkoušet si to, zkusit někomu zachránit život, to musí být jako hezké. Samozřejmě chápu, že se občas stane, že to i nevyjde, ale tohle si myslím, že by, to by mě bavilo.
0: Janí, to vlastně byla moc hezká pointa, protože někdo si to chce vyzkoušet a někdo to dělá. A není to profese, je to spíš poslání, takže já bych prostřednictvím Rádia Čas teď pozdravil úplně všechny v bílých pláštích, anebo vlastně z celého toho systému, kteří nás opečovávají, když nám třeba není nejlíp. Děkujeme za vaši práci a vám všem pro změnu marodům, hlavně brzké uzdravení a třeba i hudba jako lék na Rádiu Čas. Aktuální zprávy jsou připraveny a když už jsme u těch profesí, tak za chvíli vám v rychlosti představíme jednu speciální potravinářskou, dá se říct. Budu tady mít ještě naskok hosta, včas vám řeknu víc, teď už k obědu dobrou chuť.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
11: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
12: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Vás u nich Martin Fabík. Mladí lidé si stále častěji sepisují závěť. Zájem o poslední vůli podle notářské komory každým rokem roste a přibývá právě mladých i lidí ve středním věku. Za vyšším zájmem je hlavně podnikání a také to, že stále více párů žije bez svatby. Lidé tak chtějí mít jasno v tom, co se s jejich majetkem jednou stane. Závěť navíc může předejít nepříjemným sporům v rodině.
1: Morava aktuálně.
0: V Bohumíně se v pondělí uzavře hraniční most přes řeku Odru, který spojuje starý Bohumín s polskými chalupkami. Most čeká kompletní rekonstrukce a uzavřený bude až do konce srpna příštího roku. Opravu zajistí společně česká a polská strana. Řidiči budou muset využít objízdnou trasu přes nedaleký hraniční most. V Brně na Křídlovické ulici vzniknou desítky městských bytů. Radnice promění zdejší historické domy a doplní je o novou moderní nástavbu. Pro budoucí obyvatele i široké okolí se navíc přilehlý vnitroblok promění v příjemný veřejný park. Více nám řekl mluvčí radnice Brno Střed Michal Šťastný.
2: Návrh zachovává historické domy na Křídlovické, obnovuje je a doplňuje lehkou nástavbou a balkóny. Touto transformací vzniká 66 obecních bytů a atraktivní parter s obchody propojující ulici s velkorysou zahradou vnitrobloku. Nová výstavba postupně dotváří městský blok a zachovanou továrnu proměňuje v tržnici a kulturní centrum.
1: Rádio Čas Sport.
0: A v Ostravě se v neděli 20. září utká Baník Ostrava B s Ústím nad Labem. Zápas šance Národní ligy začne o 14:30 odpoledne. Hrát se bude na městském stadionu ve Vítkovicích. Zítra bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Třeba Klárka napsala na Facebooku Rádia Čas, že kováři jí přijdou sexy. Ale ty už si to zmiňovala, to je pravda, že vlastně v podstatě nikdo neřekl moderátor v rádiu, že?
4: A Hanka nám reaguje, no, ale to je takový žádné. Já chtěla toho v úzovkách moderátora napsat, ale nechtěla jsem být vlezlá. To jste měla.
3: To jste teda měla.
4: Protože musíme na terapii.
3: A tak my vám věříme, no. Každý všední den mezi 6 a 9.

0: and I'll write your name.
1: Krásné poledne, skoro už brzké odpoledne s rádiem Čas. My jsme si, jak už jsem dneska sliboval, trošku prodloužili, jestli s rozumem speciál, sebou Riegler, která bude mít hosta. Za chvíli tedy bude s ním točit další díl podcastu Energiemi, ale nejprve budeme lákat tady ve studiu Rádia Čas. Jednak bych měl si představit, takže Jan Slováček, dobrý den, zdravím.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Akademický pracovník, výzkumník, vysokoškolský pedagog, který působí na Mendlově univerzitě v Brně, ale taky srdcař, kterého ani nebudu říkat možná, ale spíš určitě znáte ze sociálních sítí. Stačí si vybavit název Ten potravinář, jo? Pezáčku a čárek. Tak, mimochodem, jaká byla cesta do Ostravy?
2: Cesta do Ostravy byla fajn, jako vždy. Dálnice do Ostravy je krásná.
1: To je plavné, že jo? To je plavné. Honzo, vy všechno podstatné o své profesi, koníčku i poslání prozradíte, jak říkám dneska Evě při podcastu Energiemi, ale přece jenom dá se ve stručnosti říct, čím se zabýváte? Co je takové to gro toho vašeho bytí?
2: Gro mého bytí je potravinářství, konkrétně je to technologie masa, zpracování masa na masné výrobky, to je to, co dělám na univerzitě, ale jinak se věnuji potravinám obecně a jednoduchým typům, jak zlepšit výživu člověka.
1: Na sociálních sítích, jak jsem se koukal, to máte krásně přehledně a podobně. Takže bychom se podívali, nebo spíš přesvědčili o tom, že v oboru jste vážně machre. Pojďme teď být pro tuto chvíli typicky jako za takové ty české masožravce. Co třeba takový fenomén, mě napadá Vysočina. Já jsem někde slyšel, možná nevím, jestli mi dáte za pravdu nebo ne, že to byl takový pokus minulého režimu o to mít vlastní Uherák. Je na tom něco pravdy?
2: Ano, takhle jsem to dokonce prezentoval i já.
1: Takže jsem to viděl u vás.
2: Ale protože my jsme neměli nastavený možná v minulosti tak dobře hygienu, abychom vyrobili fermentované salámy a Vysočina je vařená, na rozdíl od třeba Uheráku nebo Poličanu. Mm-hmm. A tím pádem je to pro nás, historicky to pro nás bylo bezpečnější, dneska už ta bezpečnost potraviny je úplně na jiné úrovni, ale historicky taková Vysočina, ta když se uvaří, tak tam vlastně nic nepřežije, co by bylo ve vegetativní formě bakterií třeba, které by vám mohly ohrozit naše zdraví, třeba salmonella, jo, ať si uvedem nějaký konkrétní příklad. Takže to uvaření nám vlastně z toho udělá bezpečný výrobek, pak se to vysušilo, tím to získalo delší trvanlivost a tím pádem vznikl náš takový typický salám pro Českou republiku, střední Evropu.
1: To znamená, jestli chápu dobře, a je to taková esence mého dětství, když člověk šel na ten koupák, tak buď to měl tu paštiku, anebo právě chleba a kousek té Vysočiny, která to de facto přežila, je to tak, jo?
2: Ano, ta Vysočina, jakmile je, nebo salám obecně, klobása, cokoliv, jak je vysušeno, tak už potom to nemá tak vhodné prostředí pro množení mikroorganismů, tím pádem to přežije i ve vysokých teplotách, bez degradace a bez toho, aniž by se tam mohly množit nějaké potenciálně nebezpečné patogenní bakterie třeba.
1: Ještě mi možná napadl jeden takový výrobek, který máme všichni rádi, hlavně když si hrajeme na Jeste s rozumem, tak probereme za chvilku. Honza Slováček stále ve studiu Rádia Čas.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Milujete. Rádio Čas.
3: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránku.

0: Tak dáš mi.
1: Ještě jednou krásné odpoledne s Rádiem Čas a Radimem. V jednom z dalších dílů podcastu Energiemi, který dneska bude točit kolegyně Eva Riegler, doslova za chvíli, tak ta má hosta potravináře a hlavně akademického pracovníka, ten potravinář, to je toto jméno na sociálních sítích, Honzu Slováčka. Honzo, ještě jednou krásné odpoledne přeju.
2: Krásné odpoledne.
1: Doporučuji si mimochodem počkat na premiéru, nicméně... Honzo, chci se zeptat, takhle jste nedostatkové zboží, zrovna obor, který jste studoval, teď posíláte dál, ještě děláte tu osvětu a podobně, je vás dost, tak jako napříč republikou, nebo jen houšť?
2: Technologů potravin, myslíte?
1: Tak, asi tak.
2: Kvalitních technologů potravin je vždycky málo, takže nás si za to vystuduje hodně, ale ti, co se k tomu opravdu věnují a jsou dobří v tom oboru, tak těch je velice málo a je o ně velký zájem.
1: My jsme před chvílí probírali trvanlivé salámy, fenomén Vysočina. Ještě mi tak napadá, co třeba taková šunka? Je to vždycky extra super zdravá kvalitka Eňo-Ňuňo, nebo k tomu máte co říct?
2: Tak česká legislativa k tomu hlavně má co říct, rozděluje šunky na nejvyšší jakost, výběrovou a standardní, a podle toho se potom teda určuje i kvalita té šunky, řekněme, kolik čistých svalových bílkovin obsahuje. To nám teda definuje šunku nejvyšší jakosti, která musí mít minimálně 16% čistých svalových bílkovin, což když si představíme, když máme vepřovou šunku, vepřová kýta má zhruba kolem nějakých 18-19% bílkovin, takže tam nemáte moc co přidat, abyste se nedostali pod těch 16%. Takže přidáte maximálně 1,8% soli a trošičku vody a už to máte, už je to v podstatě šunka, jo? Protože nic dalšího tam nepřidáte. A čím máte potom standardní a tak dále, tak tam můžete přidat víc toho láku a taky to definuje, jak velký kusy svalový tam jsou, jo. Nejvyšší jakost musí být celosvalová nebo převládat tam celý sval, takže to nemůžete moc rozmělnit tu surovinu. Čím méně tu surovinu rozmělníte, tím vám potom hůř trošku poutá vodu a tak dále. Je to takový trošku složitější, takže bych to nerad úplně rozváděl do detailu, ale legislativa nám to definuje. Čili kdo chce nějakou fitness potravinu, tak šunka nejvyšší jakosti určitě.
1: Ale to bylo vždycky matoucí v tom dětství. Já jsem se potom na to zaměřil, když už jsem taky věděl, že nejvyšší jako značka ideál, protože ty standardy zase byly takové jako. To bylo také hladké, nikde jsem tam neviděl žádnou chybičku, že jo, zatímco ty takové to, čím vyšší, víc masa, tak jsem tam bylo něco, že jo. Já jsem neměl rád to narušení, tak teď už vím, že to dělám špatně, že jo. Tak. Dělám?
2: To ne, ale zase třeba nejvyšší jako pro někoho může být suchá, jo, tak jako pro mě třeba osobně je ideálně výběrová šunka, protože má to nějaký bílkoviny a je to i šťavnatý.
1: Zlatá střední cesta, dá se říct. Než vás za chvilku pošlu za Evou, která už se vás bude opečovávat, my se dneska ptáme všech našich posluchačů, tak já s dovolením se zeptám taky. Honzo, kdybyste si mohl na jeden den vyzkoušet nějakou profesi, nějaké povolání, mimochodem probudil byste se a už jste ho uměl. Šel byste do něčeho, je to přepadovka, já vím, ale třeba jakoby od kolegů z oboru, o jak je libo.
2: A já bych si chtěl vyzkoušet třeba parlament Spojených států amerických. Mně se líbil House of Cards, takže mě byste...
1: To máme i s typem na seriál. Tak já ještě jednou zvu na pořad Energiemi už brzy v premiéře s Janem Slováčkem a doporučuji ještě jednou socky, takzvaně ten potravinář. Já moc krát děkuju, ať se dílo daří a ať vás to baví hlavně pořád.
2: Díky, mějte se. Yeah.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Festiválek kávy na Frýdeckém zámku. V sobotu 19. září od 10 do 18 hodin na vás čeká výběrová káva z celého světa. Výborné sladké občerstvení, přednášky pro všechny kávomilce, tvořivé dílničky pro děti nebo rokokový piknik v zámeckém parku. Více na muzeumbeskyt.com.
0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
3: Radio Čas.

0: Hudba do všech koutů světa, hity, které milujete, stále s Radimem na Rádiu Čas. Já vám přeju dobré odpoledne, za chvíli další nášup, kdykoliv i online na casradio.cz. A dneska je to takový, je společně s našimi hosty, den plný profesí. Kdybyste se mohli přesunout na jeden den do světa jakékoliv profese, vyzkoušet si jakékoliv povolání, tak prostě jaké by to bylo, od Hanky až z Budějovic, dokonce i v Českých Budějovicích máme věrné fanoušky. Dobrý den, nebo dobré dopoledne, rádi. Vlastně teď už odpoledne, jenomže Hanča napsala před časem. Já bych chtěla být alespoň jeden jediný den profesionálním výtvarníkem v grafické dílně. Grafickou dílnu bych měla ještě být tím profíkem. No, já říkám jako dneska jeden originální typ za druhým a dokonce pár z vás by si trouflo i do těch vyšších pater, třeba i politických, a opravdu jako bez legrace jste psali, že byste si to chtěli vyzkoušet. No, tak vám to teď alespoň trošku zprostředkujeme tu práci. Podíváme se do Havířova. Mimochodem v Havířově začalo dětem bez domova pomáhat nové centrum. Jmenuje se Pluto a právě o něm teď dáme řeč, konkrétně s primátorkou Ivetou Kočí Palkovskou, a jako vždycky se toho ujala kolegyně Marcelka Fabiánová, takže jedeme na výlet a Marcelko, slovo pro tebe.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Opět s primátorkou.
2: Hezké odpoledne, téměř po měsíci opět vítám primátorku Havířova paní Ivetu Kočí Palkovskou. Tak ještě jednou vás zdravím, paní primátorko.
3: Dobrý den, už se těším zase na vaše otázky, protože vždycky najdete hezké téma, o kterém by posluchači se měli určitě něco dozvědět.
2: Tak dobrých zpráv není nikdy dost, ale tentokrát to myslím až tak veselé nebude. Ráda bych se vás totiž zeptala na dětské centrum Pluto u vás v Havířově. Jak jsem se dozvěděla, je to pobytové zařízení pro děti, které z různých důvodů zůstaly bez domova a potřebují okamžitou pomoc.
3: Tak to opravdu není moc veselé téma, nicméně na druhou stranu jde o mimořádně potřebné zařízení a proto mě moc těší, že kraj do jeho modernizace investoval přes 70 milionů korun a můžeme těmto dětem nabídnout zázemí, které si zaslouží.
2: Tak dvě nové budovy vyrostly v prostřední Suché na místě, kde stálo původní sídlo dětského centra Pluto. Proč?
3: Objekt už měl nejlepší roky dávno za sebou, to je pravda. Dokonce tam začalo zatékat a tak se ho krajští radní rozhodli zbourat a vybudovat nové zařízení. A já si myslím, že výsledek je úžasný. Děti teď mají k dispozici 3 samostatné útulné byty s vlastní kuchyní, dětskými pokojíčky, obývákem i terasou. A díky tomu jim můžeme nabídnout prostředí, které se vlastně co nejvíce podobá běžnému životu.
2: Tedy rodině. A o koho se vlastně v Plutu starají?
3: Tak hlavně o děti, které se často ze dne na den ocitly v tíživé situaci a nemají kam jít. Jde například o týrané děti, zneužívané nebo zanedbávané děti, ale taky o případy, kdy rodiče skončili v nemocnici nebo třeba bohužel ve vazbě. V Plutu děti najdou zázemí, klid, vlídné slovo, porozumění a péči odborníků.
2: Mm-hmm. A tím pádem nemusí do dětského domova, do ústavu.
3: Přesně tak. Pluto je zařízení pro krátkodobou péči a působí v něm tým odborníků, kteří zároveň pracují s rodinami těch dětí. A pokud je to možné, tak se snaží zajistit podmínky, aby dítě právě do dětského domova vůbec nemuselo a mohlo se co nejdříve vrátit právě ke svým rodičům.
2: Tak vidíte, že nakonec je naše povídání pozitivní.
3: Tak snad bude v Plutu příběhu s dobrým koncem co nejvíce.
2: Určitě ano a Plutu držíme palce. No a teď už zbývá popřát jenom dobrou chuť.
3: Dobrou chuť všem, kteří právě obědvají.
2: Dnes byla naším hostem primátorka Havířova paní Iveta Kočí Palkovská. Děkujeme.
1: Rádio Čas. Oběd s primátorkou. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Dnes se můžeme těšit na prosluněnou oblohu. Většinou čekáme polojasno, místy oblačno, jen ojediněle by se mohly přidat i slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni. Na horách pak naměříme kolem 12 stupňů Celsia.
5: Rádio Čas.
2: Hity, které milujete.
5: Rádio Čas.
2: Hity,

0: Odpolední čas s rádiem Čas, někdo si možná našel čas až v tuto chvíli naladit si nás třeba z práce, nebo někteří možná ranní skřivaní i cestou z práce, takže jste to vy, ještě jednou vám opráším aktuální zlatou větu, protože ještě několik kol, minimálně 4, jestli dobře počítám, jsou před námi. Krásná věta je pro čtvrteční den. Dneska se na mě usmálo štěstí, to je ona. Kdyby vám volali kolegáčci, vám zaregistrovaným na webu cazradio.cz, tak přeju hezkou hru. Kdybyste se chtěli trošku usmát, tak prostřednictvím Rádia Čas, ať už Instagramu nebo Facebooku, posílám za ranní dvojku nové video. Dostalo název Nová přítelkyně, mimochodem je o krásách češtiny, jo, takže kdyby náhodou jste z toho neměli rozum, řekněte kolegáčkům a ti, kteří, jak to mám říct, mají trošku chlípnější myšlenky, tak vám to hned vysvětlí. Posílám dál stejně jako ještě jednu pozvánku za náš tým, protože buď to vyrazíte na dny na to, kde bude i náš svatostánek a budeme vám vysílat z akce, na kterou se všichni těšíme. Kdybyste to chtěli ještě trošku komornější, ale přitom se rádi hýbete a fascinuje vás běh, což teda já osobně nechápu a obdivuju všechny, kterým to jde, tak ještě jedno rychlo pozvání do Kopřivnice za tým Rádia Čas.
1: Kopřivnice je městem v pohybu a v sobotu 19. září bude hlavně městem v běhu. Na počest našeho slavného rodáka Emila Zátopka se bude konat několik závodů pro děti i dospělé. Ráno odstartuje lidový běh pro všechny generace, potom budou soutěžit děti a v 11 hodin se na start postaví vytrvalci, kteří poběží z Kopřivnice až do Rožnova pod Radhoštěm. Přijďte si užít aktivní dopoledne v Kopřivnici, rodišti olympionika století. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
0: Pane starosto, díky moc, takže sportu zdar pro tuto chvíli, někomu k pozdnímu obědu dobrou chuť. No a další muzika, další hity, které milujete, připraveny dneska. Počkejte, ať nezapomenu i všem nadějám a nadíždám k svátku. Říkal jsem to už asi pětkrát dneska, ale ta moje paměť, Rádo. Chce to kafe?
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
2: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopalky patří do koše. Nevajgluj.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
11: Do krásna, do krásna vede cesta překrásna.
12: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
13: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
14: Volejte bezplatně 800 800 872. Tradiční hrnčířský jarmark v Kunštátu 19. a 20. září. Jedinečná přehlídka hrnčířského řemesla se zajímavým kulturním programem. Objevte krásu ručně vyráběné keramiky, potkejte se s jejími tvůrci a užijte si víkend vonící hlínou a ohněm. Těšíme se na vás v Kunštátě 19. a 20. září.
5: Radio Čas.

0: Čtvrteční odpoledne s Rádiem Čas a v tuto chvíli už také se mnou s Mirkem Rešlem. Za 3 minuty 13. hodina čekají nás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy, o které se postará Martin. Řekneme si, že velká část obyvatel v Česku řeší své zdraví s umělou inteligencí. Podrobnosti za chvilku.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí. Hity, které milujete. Radio Čas. Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Jedu vlakem Českých drah.
2: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
10: Volejte bezplatně 800 872.
11: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí.

0: Martin Fabík. V Česku čím dál častěji radí se zdravím umělá inteligence. Své zdravotní problémy s ní řeší velká část obyvatel. Nejčastěji jde o mladé lidi mezi 18 a 34 lety. Ptají se hlavně na možné nemoci nebo řeší duševní zdraví. Odborníci ale upozorňují, že umělá inteligence může poradit, ale skutečného lékaře nenahradí.
1: Morava aktuálně.
0: Na dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky se o tomto víkendu chystají 10 000 lidí. Pořadatelé proto pro návštěvníky připravili novou organizaci při vstupu na mošnovské letiště. Více nám řekl předseda pořádajícího spolku Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.
2: My jsme také letos ještě udělali opatření takové vlastně dvě pro usnadnění vstupu do areálu, jednak, že budeme otevírat brány už v 8.15 místo mnoha letých 8.30. Potom také na té bráně vlastně od jak letišního železničního terminálu, tak od našeho hlavního parkoviště vlastně bude více vstupu. Bude tam i zvlášť průchod pro ty, kteří půjdou z kočárky.
0: U vstupů budou probíhat bezpečnostní kontroly a některé předměty je zakázáno do areálu vůbec přinášet. Jako jsou deštníky, skleněné lahve, alkohol, drony, ale i nafukovací balónky. V Brně má transplantační centrum novou budovu. Nabízí větší prostory a nově také 125 lůžek, tedy o 35 více než dosud. Budova má 7 nadzemních a 2 podzemní podlaží a navazuje na podzemní parkoviště.
1: Rádio Čas, sport.
0: A ve Vsetíně se v sobotu utkají domácí hokejisté s Litoměřicemi. Zápas Maxa Ligy začne v 17 hodin na Lapači. Ve Frýdku Místku se ve stejný den představí domácí tým proti Kolínu. Utkání začne v 17 hodin v hale Polárka. Zítra bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Třeba Klárka napsala na Facebooku Rádia Čas, že kováři jí přijdou sexy. Ale ty už si to zmiňovala, to je pravda, že vlastně v podstatě nikdo neřekl moderátor v rádiu, že?
4: A Hanka nám reaguje, no, ale to je takový žádný. Já chtěla toho v uvozovkách moderátora napsat, ale nechtěla jsem být vlezlá. To jste měla.
3: To jste teda měla.
4: Protože musíme na terapii.
3: A tak my vám věříme, no. Každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas.

0: ty, které milujete, a dnes se na mě usmálo štěstí. Ne na mě jako osobně, ale to je věta, která vám může vyhrát peníze a to štěstí se může usmát na vás, takže ještě jednou věta. Dnes se na mě usmálo štěstí, to je věta, kterou chci slyšet po tom, co někomu z vás, kdo jste se registrovali do soutěže Zlatá věta na našem webu casradio.cz, může udělat radost. Stačí, když mi ji zopakujete, já věřím, že se to povede. Celkem 4 pokusy dneska ještě zbývají. Už v této hodince budeme soutěžit, za chviličku ale mrkneme, kam vyrazit za sportem, do té doby další muzika. Zůstaňte s námi.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Dnes tady mám pro vás pozvánku do světa sportu na basket, a to konkrétně na derby, které proběhne už tuto sobotu 19. září. V Opavě, v hale v Opavě, oproti sobě nastoupí BK Opava a NH Ostrava. Startuje se v 18 hodin, akce slibuje skvělý sportovní zážitek, tak pokud vyrazíte, tak si ho rozhodně užijte.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
5: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
12: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
13: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
14: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
15: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
6: Hity, které milujete.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Tak jo, je to tady dneska, pokud se nemýlím, tak čtvrtý pokus, ještě čtyři tedy zbývají, tak uvidíme, zda se dovoláme, já v tuto chvíli vytáčím telefon, bude to Hanka, komu budu volat, takže pokud jste se nezaregistrovali, vy ostatní stále máte šanci, protože dneska několik pokusů bude zbývat a já jsem zvědav, jestli mi Hanka zvedne telefon a správně zodpoví zlatou větu. Tak pojďme vytáčet, už nám to zvoní. Ve hře, tak jako každý den, 1 000 korun.
2: Ano, prosím.
1: Krásné odpoledne, Mirek Rešel, dovolal jsem se Hance.
2: Ano, dovolal.
1: Hanko, tušíte, proč vám telefonuju?
2: Tuším a už jdu pro papír.
1: Jen běžte, já tady mám pro vás 1 000 korun, stačíme znát výherní zlatou větu. Pokud mi ji správně zodpovíte, tak tisícovka je vaše.
2: Tak už si ho vezmu a hned vám to řeknu, počkejte.
1: No já jsem zvědav, těším se, že budu nadělovat.
2: No, já si myslím, že ano. Dneska se na mě usmálo štěstí.
1: A to štěstí se opravdu usmálo, protože je to správně, Hani. A vy od Rádia Čas získáváte tisícovku. Gratuluju.
2: Děkuju moc.
1: Za co se bude utrácet? Máte nějakého tucha?
2: No, zrovna má dneska vnouček narozeniny.
1: Tak to je krásné.
2: Ale jako není to pro sebe a pro děti, takže tak.
1: Jo. Je to pěkné. Hani, ještě jednou gratuluju, údaj na vás mám, brzy se ozve kolegyňka a pošle penízky. Gratuluju.
2: Děkuji moc, hezky den.
1: Naslyšenou. Tak jste to slyšeli, dneska jsme opět nadělovali a 3 pokusy tady ještě zbývají. Tak buďte na drátě, registrujte se cazradio.cz a třeba příště zavoláme právě vám.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Páteční den bude prosluněný. Většinou čekáme polojasno až oblačno, ráno ještě ojediněle s mlhami. Přes den pak s teplotami mezi 19 až 23 stupni. Na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia.

0: Posloucháte Rádio Čas, čtvrteční odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a když se dívám do kalendáře, tak dneska slaví svátek Naďažda a také Nadia. Tak přejeme všem Nadiám všechno nejlepší k svátku. Mimo jiné, když se dívám, tak dneska je také den country muziky. A o country jsme se bavili také v dnešním ranním pořadu Dobré ráno, Moravo, ve Víš, nevíš. Tak schválně viděli byste třeba, kdo byl v country známý jako Men in Black, protože i o tom byla řeč.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: 17. září nebylo plodné na události, takže se budeme věnovat z větší části jednomu tématu a to je country, protože dnes je Národní den country.
3: Chtěl bych být medvídkem.
4: Ty jsi to vlastně předvolal.
2: Ty jsi to cítil, no. Tak kdo byl známý jako The Man in Black?
4: Here comes the man in black, tak to je asi něco jiného.
3: Nebyl to Johnny Cash?
2: Je to tak. Podíváme se do Česka. Protože já znám takový vtip, se kterým samozřejmě vůbec nesouhlasíme na Rádiu Čas, ale víš, co je horší než country?
3: Mm-mm.
2: České country.
3: Mm-hmm.
2: Ale s tím nesouhlasíme. Tak se podíváme do Česka, takže prosím vás, Vaby Daňka asi znáte,
4: ano.
2: Že? Proč on se říká Vaby Daněk? Kde on vzal tuhle přezdívku?
4: No tak Vaby to bylo jméno nějakého jiného zpěváka, ke kterému on se chtěl jakoby přiblížit názorově. Rivola.
2: Tak to je super, já jsem to třeba vůbec nevěděla.
4: My jsme to hrávali hodně na Rádiu Čas kdysi.
2: Aha, tak to pro vás bude následující.
3: Když jsme taky hrávali?
4: Chtěl bych být medvídkem.
2: A přesuneme se do úplně jiného hudebního světa.
4: Uja, to nebude
2: dneska
4: country.
2: Dneska slaví narozeniny tato dáma.
4: A to je dobré.
3: A nedělají...
2: Je to raperka.
4: Šarkes? To znám.
3: Charlotte nějaká?
2: Charlotte!
4: Jo.
2: Ale dobré na pána.
4: A Charlotte je vlastně taky dobrá.
2: No.
3: Když nevím.
4: Ale jo, Leni, ty jsi fakt dobrá.
2: Já jsem šla od jezdí ke zdi v podstatě.
4: Jo. A ještě jsi to spojila oslým ústkem.
2: Jako v životě.
3: Ano,
2: tam.
3: Ano, tak.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
5: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
6: Hity, které milujete. Rádio Čas.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
11: Jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
13: Nákupní centrum Géčko.
14: Sport, sport a zase sport.
15: Sport, kam se podíváš naživo v Géčku. Sportovní partneři Géčka si pro vás připravili ochutnávku hokeje, curlingu, amerického fotbalu a dalších sportů přímo na pasáži. A navíc za nákup v Martes Sport a Sportissimo vás čeká tombola o skvělé ceny. Sportovní den v Géčku v sobotu 19. září od 14 do 18 hodin.
13: Nákupní centrum Géčko.
16: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
17: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
18: www.podpovrchem.com.
17: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Držíte si vlny rádia, čas za 2 minuty, 14. hodina a slovo si teď bere Martin Fabík. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy. Řekneme si, že Evropská komise navrhla věkové omezení pro sociální sítě.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.

0: Mou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Příjemné odpoledne časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Vlastní účet by si mohli založit až od 15. Nová pravidla mají děti lépe chránit před riziky na internetu.
1: Morava aktuálně.
0: V Moravskoslezském kraji letos přibylo případů nemocí přenášených klíšťaty. Do konce srpna lékaři evidovali 54 případů klíšťové encefalitidy a více než 1000 případů lymské boreliózy. Riziko přitom s létem nekončí. Klíšťata mohou být aktivní i na podzim. Odborníci proto upozorňují na opatrnost při pobytu v přírodě, hlavně během houbařské sezóny. Zlín má nové centrální dětské hřiště pro děti od 3 do 12 let. Ráj pro malé a velké návštěvníky nabízí zábavu, sport i bezpečné zázemí. Podrobnosti dodává primátor města Jiří Korec.
2: Hlavní dominantou areálu je nepřehlednutelná velká pirátská loď s herní sestavou a věží se skluzavkami, která se stane středobodem dětských her. Děti se mohou těšit také na zemní trampolíny, kolotoč, originální hrací prvky v podobě recyklačního vozu a v horkých na osvěžující vodní mlžítko. Pro malé sportovce vznikla nová asfaltová inline dráha a dvě vícesoučelová hřiště pro minikopanou a mini streetball.
1: Rádio Čas, sport.
0: A v Třinci se v sobotu utkají hokejisté Ocelářů z Plzní. Zápas Tipsport Extraligy začne v 18 hodin ve Verk aréně. A v Ostravě se v neděli představí Vítkovice proti Litvínovu. Utkání začne v 17 hodin v Mustang aréně. Zítra bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Třeba Klárka napsala na Facebooku Rádia Čas, že kováři jí přijdou sexy. Ale ty už si to zmiňovala, to je pravda, že vlastně v podstatě nikdo neřekl moderátor v rádiu, že?
4: A Hanka nám reaguje, no, ale to je takový žádné. Já chtěla toho v uvozovkách moderátora napsat, ale nechtěla jsem být vlezlá. To jste měla.
3: To jste teda
4: protože
3: měla.
4: Musíme na terapii.
3: A tak my vám věříme, no. Každý všední den mezi 6 a 9.

Čtvrteční odpoledne s rádiem Čas, také zity, které milujete. Za malou chviličku nabídnu tipy, kam můžete o víkendu vyrazit a budeme také soutěžit. V této hodince nás čeká zlatá věta. I v této hodince máte šanci vyhrát 1000 korun. Stačí se zaregistrovat na našem webu czradio.cz do zlaté věty a znát jí tu zlatou výherní větu, kterou neustále opakujeme. Já už jsem ji říkal, každopádně ještě dnes v éteru rádia Čas zazní. No a pokud nám ji řeknete, tak tisícovka je vaše. Doufám, že se to ještě podaří. A dvakrát, dva pokusy zbývají, tak dvakrát budeme nadělovat. Teď už muzika. Radio Čas.

0: bavit.
1: Říká se, že čtvrtek je malý pátek, to znamená, že víkend už je na dosah. A pokud ještě nevíte, kam vyrazit, tak já zvu na tento víkend 19. a 20. září na Mošnovské letiště. To se totiž promění v jedno obrovské dějiště dnů NATO v Ostravě a dnů vzdušných sil armády České republiky. Čekají tady na vás desítky letadel, vojenská technika, policie, hasiči, speciální jednotky a hlavně více než 100 ukázek během celého víkendu. Je to akce, kterou si rozhodně nenechte ujít. Vstup je úplně zadarmo, můžete vzít rodinu, kamarády a dorazit na letiště v Mošnově. A pokud chcete mít přehled o programu, dopravě a o všem důležitém, tak se mrkněte na natodays.cz. No a má další pozvánka míří do Kopřivnice. Tam v sobotu proběhne běh rodným krajem Emila Zátopka. No a pozvánku má pro nás starosta.
2: Kopřivnice je městem v pohybu a v sobotu 19. září bude hlavně městem v běhu. Na počest našeho slavného rodáka Emila Zátopka se bude konat několik závodů pro děti i dospělé. Ráno odstartuje lidový běh pro všechny generace, potom budou soutěžit děti a v 11 hodin se na start postaví vytrvalci, kteří poběží z Kopřivnice až do Rožnova pod Radhoštěm. Přijďte si užít aktivní dopoledne v Kopřivnici, rodišti olympionika století. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
1: Adame, děkujeme za pozvánku, tak přátelé, ať vyrazíte kamkoliv, příjemně se bavte.
3: Petě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizo, dinopark, kolotoče, megazipline i víkendové programy a za polovic. Více na skalkaostrava.cz.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vaším parťákem zůstává Rádio Čas, my jsme za to rádi a dneska se ptáme, jaké povolání byste si třeba na jeden den chtěli vyzkoušet. Já si pročítám komentáře, které píšete na Facebook a na WhatsApp a trošku se nestačím divit, protože na prvním místě a úplně nejčastěji se tady objevuje patologie. Tak to by mě opravdu nenapadlo, třeba mě osobně. Každopádně Hanka napsala, já bych chtěla být forenzní vyšetřovatelka, Pavla aranžérka, vizážistka, je tady spousta dalších profesí, tak dejte vidět, vy ostatní. Klidně posílejte hlasovky WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Já posílám počasí na zítřek a dáme si dvě písničky a půjdeme soutěžit.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Páteční den bude prosluněný. Většinou čekáme polojasno až oblačno, ráno ještě ojediněle s mlhami. Přes den pak s teplotami mezi 19 až 23 stupni. Na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Tak jo, dnešní pátý pokus, ještě další dva následně budou zbývat, takže spousta šancí vyhrát 1 000 korun u nás v éteru Rádia Čas. Stačí mi, když mi zodpovíte správně výherní zlatou větu. Já v tuto chvíli vytáčím opět někoho z vás, kdo jste se registrovali na našem webu casradio.cz a je to Brigita. Tak doufám, že se dovoláme a budeme nadělovat penízky, to se dozvíme za malou chviličku. Samozřejmě to nejnutnější je mít telefon u sebe a zvednout nám ten hovor. A to se podařilo, krásné odpoledne. Mirek Grašl, Rádio Čas, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se, dobrý den.
1: Brigito, tušíte, proč vám v tuto chvíli telefonuju?
2: No určitě, zlatá věta dnešní.
1: Je to přesně tak, ale ještě předtím, než budeme soutěžit, tak já se zeptám, máte nějakou profesi, kterou byste si chtěla třeba na jeden den vyzkoušet? To je dnešní téma.
2: No, já jsem dělala 25 let doručovatelku a určitě bych to dělala dál, ale můj sen byl vždy mít vlastní obchod, což se dneska už nestane.
1: No tak třeba, nikdy nevíte, nikdy neříkejte nikdy. Ještě pár takových soutěží u nás v rádiu a třeba na to bude. Víte, jak se to říká, korunka ke korunce.
2: Tak ano.
1: Pojďme soutěžit. Já se ptám, jak zní ta dnešní výherní věta?
2: No přece dneska se na mě usmálo štěstí.
1: A to se usmálo i na vás, protože vyhráváte 1 000 korun. Gratuluju.
2: Já moc děkuju, mám velkou radost.
1: Není vůbec zač, zůstaňte na telefonu, vyřešíme podrobnosti a ať se dobře utrácí.
2: Děkuji vám moc.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Nashledanou.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Tradiční hrnčířský jarmark v Kunštátu 19. a 20. září. Jedinečná přehlídka hrnčířského řemesla se zajímavým kulturním programem. Objevte krásu ručně vyráběné keramiky, potkejte se s jejími tvůrci a užijte si víkend vonící hlínou a ohněm. Těšíme se na vás v Kunštátě 19. a 20. září.
7: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
8: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nima jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
9: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
4: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Čtvrteční odpoledne s rádem čas za necelé 4 minutky, 15. hodina. To už ale s Terkou Puferkou, která je se mnou ve studiu. Ahoj.
1: Čauky.
0: Tedy my dneska řešíme povolání, které bychom se chtěli třeba na jeden den vyzkoušet. Tak máš něco takového?
1: Tak určitě bych si vyzkoušela na jeden den být astronautkou, kdyby to bylo možné. A nebo já bych klidně šla i do nějaké práce, kterou dělají hasiči. Na jeden den si myslím, že by to bylo určitě zajímavé, nebo nějakou vojandu.
0: Já jsem docela překvapen, co píší naši posluchači. Fakt nejčastěji se objevuje patologie.
1: Šílené, tak to bych fakt se svou zvýšenou citlivostí dosud nešla.
0: To já taky ne. Každopádně pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas 77 66 12 800. Slovo si teď bere Martin Fabík, máme pro vás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy.
2: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: Lalala. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
8: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
9: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Uherském Hradišti na silnici v oblasti Babice. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Může hrozit zdržení. A pozornost se stále vyplatí na dálnici D1 v oblasti Brno-Venkov, poblíž Ostrovačic. Kvůli nehodě se tvoří kolony. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Mladí lidé si stále častěji sepisují závěť. Zájem o poslední vůli podle notářské komory každým rokem roste a přibývá právě mladých i lidí ve středním věku. Za vyšším zájmem je hlavně podnikání a také to, že stále více párů žije bez svatby. Lidé tak chtějí mít jasno v tom, co se s jejich majetkem jednou stane. Závěť navíc může předejít nepříjemným sporům v rodině.
1: Morava aktuálně.
0: V Bohumíně se v pondělí uzavře hraniční most přes řeku Odru, který spojuje starý Bohumín s polskými chalupkami. Most čeká kompletní rekonstrukce a uzavřený bude až do konce srpna příštího roku. Opravu zajistí společně česká a

0: vzniká 66 obecních bytů a atraktivní parter s obchody propojící ulici s velkorysou zahradou vnitrobloku. Nová výstavba postupně dotváří městský blok a zachovanou továrnu proměňuje v tržnici a kulturní centrum.
1: Rádio Čas, sport.
2: A v Olomouci se v pátek představí domácí hokejisté proti Plzni. Zápas Tipsport Extraligy začne v 18 hodin na zimním stadionu. A v Přerově čeká v sobotu hokejisty Zubrů zápas proti Třebíči. Utkání Maxaligy začne v 17 hodin v Meo aréně. Zítra bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Třeba Klárka napsala na Facebooku Rádia Čas, že kováři jí přijdou sexy. Ale ty už si to zmiňovala, to je pravda, že vlastně v podstatě nikdo neřekl moderátor v rádiu, že?
4: A Hanka nám reaguje, no, ale to je takový žádné. Já chtěla toho v úzovkách moderátora napsat, ale nechtěla jsem být vlezlá. To jste měla.
3: To jste teda
4: protože
3: měla.
4: Musíme na terapii.
3: A tak my vám věříme, no. Každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

jste s námi na vlnách Rádia Čas. Od mikrofonu se hlásí Terka Puferka. No a mám tady pro vás i dnes spoustu zajímavých informací. Podíváme se například na nějaké úspěchy z Česka, také do světa celebrit. Posvítíme si na různé vtipné či bizární příběhy a také se podíváme na to, proč byste rozhodně neměli používat některé krémy, protože mohou objevovat, jak se ukázalo, jedovaté látky. V tuto chvíli ale přichází čas na muziku a je tady moje oblíbená píseň Amerika, kterou má na svědomí skupina Lucie a zpívá ji zpěvák s nezaměnitelným hlasem David Koller. Jeden z těch, kteří letos vystoupí na našem megakoncertu Rádia Čas pro všechny bezva lidi, který bude už 21.11. Tak doufám, že budete u toho, kromě Davida Kollera, Olympic, Lenny a Marpo nebo také světoznámá kapela Europe. U toho rozhodně nechcete chybět. Hity, které milujete.

0: David Guetta a Anne-Marie na vlnách Rádia Čas. No a za malou chvíli tady bude Ed Sheeran, se kterým se teďkom nesou různé zajímavé zprávy. Na ty se podíváme v dalším vstupu, tak určitě zůstaňte se mnou na vlnách Rádia Čas. Já bych ale v tuto chvíli chtěla připomenout jednu velmi důležitou věc, že dnes ještě budeme soutěžit s naší zlatou větou Rádia Čas, přičemž někdo z vás, kdo se zaregistroval, bude mít šanci vyhrát 1000 korun. A to se samozřejmě hodí. A mám tady vybrané od našeho přístroje dva lidi, kterým zavolám, a pokud mi to zvednou a řeknou mi dnešní větu, která zní pozor, dneska se na mě usmálo štěstí, tak pokud tuhletu větu v telefonu uslyším, tak v tu chvíli vyhrává daný člověk 1000 korun. Moc držím palce, dobře poslouchejte, dejte si co nejvíce nahlas zvonění telefonu, ať to nedej bože neprošvihnete, a ještě jednou opakuju větu, dneska se na mě usmálo štěstí.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Datart uvádí Dny Marianne.
5: Dny Marianne, jo.
4: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží Dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
8: Festiválek kávy na Frýdeckém zámku. V sobotu 19. září od 10 do 18 hodin na vás čeká výběrová káva z celého světa. Výborné sladké občerstvení, přednášky pro všechny kávomilce, tvořivé dílničky pro děti nebo rokokový piknik v zámeckém parku. Více na muzeumbeskyt.com.
1: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
2: Rádiu Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, to byl Ed Sheeran, který aktuálně má turné v rámci USA a řeší asi nejvíce kontroverzní záležitosti v rámci celé své kariéry, protože s ním odmítli spolupráci vlastně na dalších koncertech všichni jeho předskokani. Celý tady tenhle konflikt začal tím, že Macklemore se chtěl, to byl jeden z těch předskokanů, vyjádřit na téma izraelsko-palestinského konfliktu, tak jako letmo na jednom z koncertů, no a následně byl úplně odvolán z toho turné. A ve chvíli, co se tohle stalo a Ed Sheeran dal vlastně najevo, že nechce do svých koncertů jakkoliv tahat politiku, tak většina a nakonec úplně všichni další předskokani řekli, že sice vystupovat s někým takhle velkým, s tak obrovským publikem pro ně má velký význam, na druhou stranu ve chvíli, kdy to Ed vidí takhle, tak raději odstupují a nechtějí se toho účastnit. Což o to, já si myslím, že koncerty budou mít úspěchy tak či tak, protože lidi tam stejně jdou prioritně na Eda Sheerana a ne na předskokany. Na druhou stranu samozřejmě ve společnosti tohle rozbouřilo obrovské diskuze a dokonce některé irské stanice rádií přestali Eda Sheerana hrát. Klidně mi napište, co si o tom myslíte na našem WhatsAppu Rádia Čas, no a my už se teď pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a nadešla chvíle, kdy opět dáme někomu z přihlášených šanci vyhrát 1000 korun a udělat si tak příjemnější den. No a docela s tím souvisí i ta věta, kterou dneska chci slyšet, a ještě naposledy ji zopakuju. Dneska se na mě usmálo štěstí. Tak já doufám, že se usměje právě na vás. No a pustíme se asi rovnou do toho. Já tady jdu postupně vytáčet a konkrétně první jméno, které mi tady nabídl náš přístroj, je Lucka. Takže Lucko, doufám, že pokud zrovna posloucháš, tak nám to zvedneš. Jdeme vytáčet. Tak, a už nám to jede. Teď si ještě počkáme.
2: Prosím.
1: Zdravím, Lucko, tady Terka Fuferka z Rádia Čas. Vy asi víte, proč vám volám, že ano?
2: Dobrý den, ano, ano.
1: Tak kam jsem se vám dovolala, mi můžete říct v prvé řadě?
2: Tak do Ostravy, do práce konkrétně.
1: Tak to není daleko, tak jsme obě dvě v Ostravě a v práci, výborně. Uh-huh. No a samozřejmě mě zajímá, zdali si dneska Luci poslouchala a jestli víš tu větu.
2: Vím, poslouchala tím větu.
1: Tak poslouchám.
2: Takže věta je, dneska se na mě usmálo štěstí.
1: No krása, a je to vlastně pravda, protože jsme zavolali právě vám. No tak to mám obrovskou radost.
2: Já taky.
1: Víme už třeba, za co tu 1000 utratíte?
2: No, to ještě nevíme, ale tak určitě si něco pořídím pro sebe.
1: To jsem teď chtěla říct, radost. Úplně mi mluvíte z duše, hlavně tak. Ať to neuděláme altruisticky, jak my ženy to máme ve zvyku rozdat pro všechny, tak. Utraťte za sebe.
2: Ne. Teď pro sebe, ano.
1: Perfektní. Tak si moc děkuju. A mějte hezký den v práci.
2: Krásný den, nashledanou.
1: Nashledanou. No tak tohle je samozřejmě úplně ideální varianta. Takhle přesně to má probíhat. A víte co, může to být dneska ještě jednou, protože mám tady ještě jedno jméno, kterému budeme volat. Takže držím palce a připomínáme tedy, dneska se na mě usmálo štěstí. V další nebo v další hodince opět.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
4: Dobré ráno, Moravo.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
6: Na páteční snídani přijde primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
7: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí.
8: Hity, které milujete.
9: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
10: Datart uvádí Dny Marian.
11: Dny Marian, jo.
10: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
16: www.mojepneu.cz a jedeš dál.
17: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. mojepneu.cz.
18: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete.
19: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co...

0: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, pojďme se podívat na dnešní téma na Facebooku. Jaké povolání byste si na jeden den chtěli vyzkoušet? Napište nám, i na tohle téma si posvítíme v následující hodince. Já už jsem říkala, že u mě by to určitě byla nějaká astronautka, hasička nebo třeba vojačka, něco na tento způsob. A vy nám napište, jak je to u vás. Teď už si ale dáme zprávy ze světa i z domova a také čerstvé informace ze silnic.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech

0: hostí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Jedu, jedu vlakem, jedu, jedu vlakem, jedu, jedu vlakem Českých dráh.
0: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
9: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Bruntále v ulici doktora Edvarda Beneše. Srazila se tady dvě osobní vozidla. Nehoda je bez zranění. A pozornost mějte i na Brněnsku v oblasti Slavkov u Brna. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Hezké odpoledne, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku čím dál častěji radí se zdravím umělá inteligence. Své zdravotní problémy s ní řeší velká část obyvatel. Nejčastěji jde o mladé lidi mezi 18 a 34 lety. Ptají se hlavně na možné nemoci nebo řeší duševní zdraví. Odborníci ale upozorňují, že umělá inteligence může poradit, ale skutečného lékaře nenahradí.
10: Morava aktuálně.
9: Na dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky se o tomto víkendu chystají 10 000 lidí. Pořadatelé proto pro návštěvníky připravili novou organizaci při vstupu na mošnovské letiště. Více nám řekl předseda pořádajícího spolku Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.
11: My jsme také letos ještě udělali opatření, takové vlastně dvě, pro usnadnění vstupu do areálu, jednak, že budeme otevírat brány už v 8.15 místo mnoha letí 8.30. Potom také na té bráně vlastně od jak letištního železničního terminálu, tak od našeho hlavního parkoviště vlastně bude více vstupu. Bude tam i zvlášť průchod pro ty, kteří půjdou z kočárky.
9: U vstupů budou probíhat bezpečnostní kontroly a některé předměty je zakázáno do areálu vůbec přinášet, jako jsou deštníky, skleněné lahve, alkohol, drony, ale i nafukovací balónky. V Brně má transplantační centrum novou budovu. Nabízí větší prostory a nově také 125 lůžek, tedy o 35 více než dosud. Budova má 7 nadzemních a 2 podzemní podlaží a navazuje na podzemní parkoviště.
10: Rádio Čas, sport.
9: A ve Vsetíně se v sobotu utkají domácí hokejisté s Litoměřicemi. Zápas Maxa Ligy začne v 17 hodin na Lapači. Ve Frýdku Místku se ve stejný den představí domácí tým proti Kolínu. Utkání začne v 17 hodin v hale Polárka. Zítra bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
10: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Třeba Klárka napsala na Facebooku Rádia Čas, že kováři jí přijdou sexy. Ale ty už si to zmiňovala, to je pravda, že vlastně v podstatě nikdo neřekl moderátor v rádiu, že?
13: A Hanka nám reaguje, no, ale to je takový žádný. Já chtěla toho v uvozovkách moderátora napsat, ale nechtěla jsem být vlezlá.

0: Radio Chess. Chess. Radio Chess. Hity, které milujete.
1: To je to tvoje malování z dušných zámků, malování.
0: Hity, které milujete. Radio Chess.

0: prací.
1: Ladíte Rádio Čas, já doufám, že si užíváte pohodové čtvrteční odpoledne. No pojďme se podívat na tu dnešní otázku, kterou máme na našem Facebooku. Jaké povolání byste si na jeden den chtěli vyzkoušet? No a máme tady opravdu různorodé odpovědi, počínaje třeba Hankou, která píše, chtěla bych být forenzní vyšetřovatelka. Tak je pravda, že práci kriminalisty, to bych si teda třeba taky ráda vyzkoušela. Pak je tady Sandra, která píše soudního patologa, a nebo jeden den v pohřební službě, a ku mému velkému překvapení to není jediný člověk, který tady zmiňuje tu patologii, třeba tady Bohdana také. Jsem překvapená, do toho bych teda osobně určitě nešla. Pak tady máme další odpovědi, třeba Petra, lékař bez hranic v Africe. Nádhera, souhlasím, do toho bych určitě šla. A v neposlední řadě tady máme třeba takovou zajímavou přezdívku Ataner, která píše, já určitě pilotka vrtulníku nějakého velkého, miluju jejich zvuk motoru. To zní jednoznačně taky dobře. No vy nám napište, jaké povolání by na jeden jediný den nejvíce lákal vás.
2: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Radio Čas, no a někdy se nám v životě stávají situace, u kterých by se z toho člověk mohl úplně zhroutit, a nebo se to dá vzít za ten pozitivní konec a vybruslit z toho relativně důstojně. Narážím na situaci, která se teďkom stala jedné dámě jménem Catherine, která plánovala svoji vysněnou svatbu v Itálii dlouhých 18 měsíců. Opravdu se na to neuvěřitelně těšila, vztah skvétal a všichni svatebčané už se nemohli dočkat, jenže nakonec se ukázalo, že pouze 7 dní před obřadem jí, ale její snoubenec oznámil, že se svatba ruší. Tak asi si dokážete představit, jak se člověk v takové situaci cítí, ale tahle ta neuvěřitelně silná dáma, místo toho, aby zrušila celý pobyt, se rozhodla, že prostě oslava proběhne i bez ženicha, protože všechno už bylo zaplacené, hosté měli koupené letenky, a tak prostě do toho Toskánska odletěli společně s 30 členy rodiny a přáteli. No a sice to nakonec nebyla svatba, ale byla to krásná oslava s večeří, párty u bazénu, proslovy rodiny, no a řekněme, že nakonec to může být třeba oslava do zase svobodného života za někým, kdo si tuhle dámu skutečně zaslouží.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
4: Festiválek kávy na Frýdeckém zámku. V sobotu 19. září od 10 do 18 hodin na vás čeká výběrová káva z celého světa. Výborné sladké občerstvení, přednášky pro všechny kávomilce, tvořivé dílničky pro děti nebo rokokový piknik v zámeckém parku. Více na muzeumbeskyt.com.
5: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
6: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
7: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
6: Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizo, dinopark, kolotoče, mega zipline i víkendové programy a za polovic. Více na skalkaostrava.cz.
8: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a my jdeme opět udělat někomu radost, tedy doufejme, že se dovoláme a že bude znát danou větu. Já ji pro jistotu ještě jednou zopakuju, protože my samozřejmě moc chceme, aby jsme mohli rozdávat radost. Takže věta pro dnešek zní: dneska se na mě usmálo štěstí. No a štěstí se možná usměje i na dalšího človíčka, kterého nám tady náš systém vybral. Tentokrát se jedná o Libora, takže pokud nás Libor poslouchá, mějte po ruce telefon, protože ten se za chviličku rozezní a my už jsme zvědaví, zdali to tentokrát klapne, ale doufáme, že ano. Předchozí, které jsme volali, byla Lucka a tam se to podařilo. Takže jdem na to. Už nám vytočeno. Haló. Zdravíme, dovolali jsme se Liborovi?
2: Ano, u telefonu.
1: Skvělé, tak tady Terka Puferka z Rádia Čas. No a my vám voláme proto, že chceme slyšet danou větu, která tady dneska běžela éterem. A pokud se to podaří, tak samozřejmě víte, že vás čeká krásná odměna.
2: To je hezké a já ji vím.
1: No tak to je úžasné, tak pojďte, říkejte.
2: Takže věta zní: dneska se na mě usmálo štěstí.
1: A je to přesně tak, no, tak to máme radost, to je skvělé. Odkud vlastně volámte?
2: Taková malá vesnička za Hlučínem Bělá.
1: Perfektní, tam to moc dobře znám. No tak zdravíme všechny v Bělé a samozřejmě tisícovka je doma, už víte, za co ji utratíte.
2: No, ježišmarja, ještě nevím, ale možná, že ji použijeme na blízký výlet, kdy pojedu za chvilku do Říma, tak možná ji utratím tam.
1: Krásné.
2: Ale nechám na něco jiného.
1: Krásné, tak rozhodně v Římě to zní jako velmi dobré utracení peněz. My jsme se právě s předchozí soutěžící bavili, že hlavně, aby člověk třeba utratil sám za sebe a udělal radost, protože většina tak rozdává všude okolo sebe, tak někdy je potřeba potěšit i sám sebe.
2: Přesně tak.
1: Tak jo, tak se mějte krásně a nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
1: No tak dnešní den vychází opravdu perfektně, já mám absolutní radost, takže máme tady dva další vítěze, no a pojďme si říct větu, která poběží éterem zase zítra, aby jsme nadále mohli nadělovat, a věta na pátek zní: tuhle výhru si určitě užiju. Takže doufám, že se opět dovoláme a bude se nadělovat.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz. Rádio Čas. Počasí na Moravě

0: mezi 19 až 23 stupni. Na horách pak naměříme kolem 14 stupňů Celsia.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a my tady pro vás opět máme pozvánku na to, kam si můžete vyrazit za sportovní zábavou. A první pozvánka je pro všechny ty z vás, kteří rádi sportují ve spojení s přírodou, protože Hlučínské jezero vás zve k pohodovému dni plného slunce, teď máme to babí léto, tak se to tak nabízí, koupání, odpočinek, přijďte si prostě užít atmosféru, která rozhodně stojí za to, a hlavně vy si tam můžete i zasportovat. Já osobně jsem tam velice ráda jezdila bruslit, zejména v době, kdy jsem ještě bruslila s kočárkem, tak tam si myslím, že je to velice příjemné prostředí a zároveň se tam lidi chodí zaběhat, zacvičit k vodě a nabízí to i různé vodní sporty, takže určitě můžete dorazit. No a další pozvánka, ta je na 19.9., konkrétně na BK Opava versus NH Ostrava, takže pro všechny, kteří mají rádi basketbal a chtěli by fandit z plná hrdla, určitě dorazte na derby, které budou 19.9. v hale Opava, konkrétně od 18. hodiny.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Čas.

0: 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bonbóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
4: Nákupní centrum. Géčko.
5: Sport. Sport a zase sport.
6: Sport, kam se podíváš naživo v Géčku. Sportovní partneři Géčka si pro vás připravili ochutnávku hokeje, curlingu, amerického fotbalu a dalších sportů přímo na pasáži. A navíc za nákup v Martes Sport a Sportissimo vás čeká tombola o skvělé ceny. Sportovní den v Géčku v sobotu 19. září od 14 do 18 hodin.
4: Nákupní centrum Géčko.
7: Jsem hrdina, jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
10: Rádio Čas.

0: Rádia Čas a dejte nám vědět, kterou profesi byste si na jeden den chtěli vyzkoušet. A buďte klidně kreativní. Rozdíl je, do jaké profese byste se pustili, kdybyste nedělali tu vlastní. Ale tady máte šanci si to fakt jenom vyzkoušet. Tak co by vás lákalo?
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
8: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DDBike.cz.
9: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
10: Bude vejdán.
11: Řidiči, stále si dávejte pozor, v Bruntále v ulici doktora Edvarda Beneše. Srazila se tady dvě osobní vozidla. Dále buďte opatrní v Opavě na silnici v oblasti Hlučín. Kvůli nehodě zasahují záchranné složky. A pozornost mějte v Bystřici pod Hostýnem v ulici Holešovská. Střetla se tady dvě osobní vozidla. Hrozí omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Příjemné odpoledne, časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Vlastní účet by si mohli založit až od 15. Nová pravidla mají děti lépe chránit před riziky na internetu.
1: Morava aktuálně.
11: V Moravskoslezském kraji letos přibylo případů nemocí přenášených klíšťaty. Do konce srpna lékaři evidovali 54 případů klíšťové encefalitidy a více než 1000 případů lymské boreliózy. Riziko přitom s létem nekončí. Klíšťata mohou být aktivní i na podzim. Odborníci proto upozorňují na opatrnost při pobytu v přírodě, hlavně během houbařské sezóny. Zlín má nové centrální dětské hřiště pro děti od 3 do 12 let. Ráj pro malé a velké návštěvníky nabízí zábavu, sport i bezpečné zázemí. Podrobnosti dodává primátor města Jiří Korec.
12: Hlavní dominantou areálu je nepřehlednutelná velká pirátská loď s herní sestavou a věží se skluzavkami, která se stane středobodem dětských her. Děti se mohou těšit také na zemní trampolíny, kolotoč, originální hrací prvky v podobě recyklačního vozu a v horkých na osvěžující vodní mlžítko. Pro malé sportovce vznikla nová asfaltová inline dráha a dvě vícoučelová hřiště pro mini kopanou a mini streetball.
1: Rádio Čas, sport.
11: A v Třinci se v sobotu utkají hokejisté ocelářů z Plzní.

0: Zápas Tipsport Extraligy začne v 18 hodin ve Werk aréně a v Ostravě se v neděli představí Vítkovice proti Litvínovu. Utkání začne v 17 hodin v Mustang aréně. Zítra bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Třeba Klárka napsala na Facebooku Rádia Čas, že kováři jí přijdou sexy. Ale ty už si to zmiňovala, to je pravda, že vlastně v podstatě nikdo neřekl moderátor v rádiu, že?
3: A Hanka nám reaguje, no, ale to je takový žádné. Já chtěla toho v úzovkách moderátora napsat, ale nechtěla jsem být vlezlá. To jste měla.
2: To jste teda měla.
3: Protože musíme na terapii.
2: A tak my vám věříme, no. Každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no přátelé, já tady mám jeden tip pro všechny maminky, tatínky, sestřičky, brášky, strejdy, tety, babičky, dědečky a spoustu dalších lidí, prostě pro kohokoliv, kde máme nějaké děťátka, protože pokud doma máte objevitele od roku a půl do tří let, tak v Didi světě v Ostravě teďkom od 21. září startuje patlárna. A já myslím, že už jenom ten název napovídá, že to je něco, u čeho prostě každé malé dítě v tomto věku chce být. Je to hravý kroužek, který je plný barev, vody, pěny, rýže a různých materiálů a děti si při něm krásně rozvíjejí smysly, motoriku, kreativitu, no a probíhá každou středu od 16. hodiny. Já si myslím, že to zní velmi dobře a sama začínám uvažovat nad tím, že tam asi svoje kluky vezmu, protože děti zbožňují se v něčem matlat, patlat, však to znáte a doma si úplně takový nepořádek dělat nechcete, to si taky řekněme na rovinu, že jo, mamky, takže tohle je ideální varianta.
1: Které milujete. Radio Čas.

0: bavit.
1: Jste s námi na vlnách Rádia Čas a my se jdeme podívat, kam si můžete vyrazit za zábavou. Já tady pro vás mám především pozvánky, které souvisí s historií, takže milovníci historie v mnoha různých směrech, zpozorněte, tohle je ideální tip pro vás. V prvé řadě bych vás chtěla pozvat na setkání veteránů 19.9. do Slavkova u Opavy, kde si můžete prohlédnout ty nádherné auta. Já, jak vůbec auta neřeším, tak zrovna veteráni přijdou velmi atraktivní i mně. A co se týká hudby, tak tam vystoupí například skupina Turbo a Kristián Šebek s orchestrem. Vstup je zdarma, takže určitě můžete dorazit. Druhá pozvánka je do muzea ve Frenštátě na výstavu fotografií Vzpomínky na starý Frenštát. Zachycují stavby města od konce 19. století, včetně jeho přestavby ve 20. století. No a na stovkách zvětšeninin vidíte krásné archivní snímky a sbírky Frenštátského muzea, takže věřím, že to bude určitě zajímavý zážitek. No a poslední pozvánka, ta bude zase ze sportovního soudku, i když s historií také souvisí, jelikož je to běh rodným krajem Emila Zátopka. No a tady už menší ochutnávka toho, jak to bude probíhat.
2: Kopřivnice je městem v pohybu a v sobotu 19. září bude hlavně městem v běhu. Na počest našeho slavného rodáka Emila Zátopka se bude konat několik závodů pro děti i dospělé. Ráno odstartuje lidový běh pro všechny generace, potom budou soutěžit děti a v 11 hodin se na start postaví vytrvalci, kteří poběží z Kopřivnice až do Rožnova pod Radhoštěm. Přijďte si užít aktivní dopoledne v Kopřivnici, rodišti olympionika století. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
1: Já si myslím, že to zní báječně, tak neváhejte a poznačte si ve svých diářích.
0: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopři si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
0: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
10: Město Ostrava podpoří dotacemi organizace, které poskytují sociální služby. Více nám řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák.
11: Ve městě Ostravě máme 77 registrovaných organizací, které poskytují nyní v letošním roce je to 197 sociálních služeb. Z nich nejvíce jsou nestátní neziskové organizace, kterých je asi 60. A právě pro tyto organizace tak je vypisováno nyní výběrové řízení na sociální služby.
10: Každoročně se poskytují finanční prostředky pro tuto sociální oblast.
11: Ta částka, která je pro ně určena, je zhruba 190 milionů korun. Co je důležité, ti žadatelé se musí přihlásit v termínu od 25. září do 9. října.
10: To nám řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák.
0: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava. Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy.
3: připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
5: Hity, které milujete.

0: jste s námi na vlnách Rádia Čas. Já doufám, že si užíváte pohodový den. Pomalu, ale jistě už se blíží víkend. No a my se pojďme podívat na něco, co jistě bude zajímat všechny milovníky kosmetiky a jednotlivých krémů na pleť, kterým já teda v mnoha případech fandím, je to skvělé, ale musíme si dávat velký pozor, které krémy kupujeme, a ideální je to opravdu od osvědčených značek. Protože teď se ve světě řeší jeden docela velký problém, že byly nějaké korejské krémy, které byly samozřejmě vykreslené, jak mají perfektní účinky, a ukázalo se, že jsou v nich různé škodlivé jedovaté látky, konkrétně jedovatý kov. Problém je v ten, že když to prasklo, že se v nich tyhle látky vyskytují, tak oni to jenom přejmenovali a následně to začali prodávat na Amazonu a Temu. Takže jestli si chcete kupovat jakoukoliv kosmetiku, prosím vás, Temu a Amazon není úplně ideální varianta, buď to zajít do drogérky, nebo si to objednat přímo na stránce dané značky, ale dávat si opravdu pozor, protože veškeré neověřené krémy, netestované, tak mohou udělat potom spletí opravdu velké problémy.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě

0: Posloucháte Radio Čas, no a přátelé, těžko uvěřit, ale pomalu, ale jistě tady máme podzim. Doba, kdy je venku sichravo, doba, kdy je zima, koupání už nepřichází v úvahu, pokud nejste nějací dobří otužilci, ale zase to přináší několik pozitivních záležitostí. Třeba takové pumpkin spice latte, třeba nádherné barvy, pro milovníky vrstvení přichází vaše doba. No a v neposlední řadě to přináší také jednu nádhernou akci, která k podzimu neodmyslitelně patří, a to je megakoncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi. V Mustang Arédě 21.11. se všichni vidíme s celým týmem Rádia Čas. My se na vás moc těšíme, no a samozřejmě vy všichni se můžete těšit na úžasnou, úžasnou zábavu s naším nabitým programem. David Koller, skupina Olympic, Lenny a Marpo nebo světoznámá kapela Europe, která do Česka přijede v rámci svého světového turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown. A to si pojďme říct na rovinu, že to už je neskutečně dlouho, že ta píseň už je takhle stará a zároveň je to pořád takový, jak by řekli mladí lidi, banger. Už se těším, až se to všichni z plna hrdla zaspíváme.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
4: Do krásna, do krásna vede cesta.
5: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
6: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Tradiční hrnčířský jarmark v Kunštátu 19. a 20. září. Jedinečná přehlídka hrnčířského řemesla se zajímavým kulturním programem. Objevte krásu ručně vyráběné keramiky, potkejte se s jejími tvůrci a užijte si víkend vonící hlínou a ohněm. Těšíme se na vás v Kunštátě 19. a 20. září.
9: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
10: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, od mikrofonu se hlásí Terka Puferka a pro dnešek už bych se s vámi chtěla oficiálně rozloučit. Mějte se nádherně, budu se na vás těšit zase zítra po 15:00. No a ještě bych vám chtěla připomenout tu důležitou větu, kterou chceme slyšet zítra, pokud se vám dovoláme v rámci Zlaté věty. Tuhle výhru si určitě užiju. Vy si užijte zbytek večera a hlavně, jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primář

0: Ne, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz

0: Řidiči, stále buďte opatrní v Opavě na silnici v oblasti Hlučín. Kvůli dopravní nehodě zasahují záchranné složky. A pozornost mějte na Brněnsku v oblasti Brno-Střed v ulici Vídeňská. Osobní auto se střetlo s tramvají. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Mladí lidé si stále častěji sepisují závěť. Zájem o poslední vůli podle notářské komory každým rokem roste a přibývá právě mladých i lidí ve středním věku. Za vyšším zájmem je hlavně podnikání a také to, že stále více párů žije bez svatby. Lidé tak chtějí mít jasno v tom, co se s jejich majetkem jednou stane. Závěť navíc může předejít nepříjemným sporům v rodině.
1: Morava aktuálně.
0: V Bohumíně se v pondělí uzavře hraniční most přes řeku Odru, který spojuje starý Bohumín s polskými chalupkami. Most čeká kompletní rekonstrukce a uzavřený bude až do konce srpna příštího roku. Opravu zajistí společně česká a polská strana. Řidiči budou muset využít objízdnou trasu přes nedaleký hraniční most. V Brně na Křídlovické ulici vzniknou desítky městských bytů. Radnice promění zdejší historické domy a doplní je o novou moderní nástavbu. Pro budoucí obyvatele i široké okolí se navíc přilehlý vnitroblok promění v příjemný veřejný park. Více nám řekl mluvčí radnice Brno-Střed Michal Šťastný.
2: Návrh zachovává historické domy na Křídlovické, obnovuje je a doplňuje lehkou nástavbou a balkóny. Touto transformací vzniká 66 obecních bytů a atraktivní parter s obchody propojící ulici s velkorysou zahradou vnitrobloku. Nová výstavba postupně dotváří městský blok a zachovanou továrnu proměňuje v tržnici a kulturní centrum.
1: Rádio Čas, sport.
0: A v Olomouci se v pátek představí domácí hokejisté proti Plzni. Zápas Tipsport Extraligy začne v 18 hodin na zimním stadionu. A v Přerově čeká v sobotu hokejisty Zubrů zápas proti Třebíči. Utkání Maxaligy začne v 17 hodin v Meo aréně. Zítra bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemný podvečer.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Třeba Klárka napsala na Facebooku Rádia Čas, že kováři jí přijdou sexy. Ale ty už si to zmiňovala, to je pravda, že vlastně v podstatě nikdo neřekl moderátor v rádiu, že?
4: A Hanka nám reaguje, no, ale to je takový žádný. Já chtěla toho v úzovkách moderátora napsat, ale nechtěla jsem být vlezlá. To jste měla.
3: To jste teda měla.
4: Protože musíme na terapii.
3: A tak my vám věříme, no. Každý všední den mezi 6 a 9.

0: Krásný den, posloucháte, ladíte Ženy v čase na rádiu Čas. No a vždycky, když se řekne tohle téma, které dneska máme na stole, tak já si vzpomenu na film Knoflíkáři.
1: Mm-hmm.
0: Knoflíkáři právě se zabývají sprostými slovy a je tam, že myslím, že Japonci nemají sprostá slova. A oni tam učí nadávat Japonce a oni potom říkají fucking weather, fucking weather. Nevím, jestli to můžu říct, ale řekla jsem to. Takže prosím vás, tohle téma dámy. A co jsme si to dovolili říct, co jsme si to dovolili dělat, nosit a vůbec, jak nás to ovlivňuje, co je vlastně odvaha a co je až moc, tak o tom to dneska bude.
1: Přesně, o tom všem si budeme povídat a otevřeme možná trošku tabuizované téma, co se týče žen, protože já myslím, že ta sprostá slova, která dneska budeme probírat, si spíše spojíme s takovými těmi mužskými rolemi, manuální prací, ale ona si to může dovolit říct i žena. A zároveň, ona ta sprostá slova, ty vulgarizmy, jsou běžnou součástí jazyka, teda asi kromě japonska. Ale vlastně opravdu, když to použije muž, tak to může být taková jako součást humoru, sebevědomého projevu, nebo takové té kamarádské komunikace, zejména si myslím, že mladší generace to tak má. Ale u žen to pořád působí tak jako trošku nepatřičně, protože my bychom přece, že jo, měli být ty distinguované, klidné, s kultivovaným projevem a když tam padne to peprné slovo, tak to ta společnost až tak dobře úplně nevnímá.
0: Já třeba musím říct, že co se týká dam, tak mě to nedělá dobře, když je to za každou předložkou.
1: No jasně.
0: A když je to takové to hrubé. Mhm. Ale když si dáma dokáže prostě peprně ulevit, tak se mi to hodně líbí a musím říct, že i já toho využívám a dokonce můj přítel Marťa říkal, že od té doby, co bydlíme v Ostravě, tak je to prý častěji. Já jsem se tady tak trošku přiučila.
1: Ano, ty ses přiučila, já si myslím, že se správně přiučila a že to má i psychologický efekt, nicméně musím říct, že ono to funguje i naopak, protože naopak můj muž teda říká, že od doby, co je se mnou, tak je mnohem sprostější, než býval. Takže já naopak na něj mám negativní vliv.
0: Ale čím to je? Čím to je?
1: Vůbec netuším, ale věřím, že to všichni děláme správně, protože ta vulgarita má i jiné funkce, než jenom, že je to nějaké prostě obyčejné nadávání. Za prvé, ona nám pomáhá uvolňovat emoce, takovou tu silnou emoci, frustraci, nebo třeba i moment překvapení. Zároveň může velmi kvalitně uvolňovat napětí a v některých situacích pomáhat i vlastně více se vyfiltrovat. Když se nám něco děje, tak prostě to použití toho vulgarismu nám umožní dát ven ten ventil. A zároveň taková zajímavost, vědci totiž zkoumali, jaký vliv má používání vulgarismu ve chvíli, kdy cítíme bolest. Byl to jeden výzkum z roku 2009 a ten ukázal, že lidé, kteří při bolestivém experimentu opakovali pořád dokola sprosté slovo, tak vydrželi tu bolest déle, než při opakování neutrálního slova. A já mám ještě jeden hack. Ono údajně nám pomáhá už konkrétní slovo a konkrétní výraz. Takže pokud si chceme zachovat tu distinguovanost, tak údajně pomáhají slova, které obsahují r. Takže ty klidně ve chvíli, kdy se kopneš do palce nebo něco prožíváš, tak můžeš říct i třeba krupica s mákem.
0: Jo, takhle. Já jsem si říkala, že zase dnešní mantra dnešního dne bude do pr.
2: Ženy v čase na

0: byl čas. Hity, které milujete.
1: Veď príbeh nekončí, ja ďalej hrám a padám viac nestávam.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: styl.
1: Posloucháte Rádio Čas a taky pořád Ženy v čase. Od mikrofonu vás zdraví Eva
2: a Lenka.
1: No a my jsme dneska takové trošku rozjetější, divočejší, možná i o kapánek vulgárnější. Nicméně, nepochybně nejsme lascivní. I o tom si budeme povídat, ale Lenka se tady potutelně pousmívá a říká mi, já musím něco říct. Teda nesmím, ale musím. Ale nesmím, ale musím. Leni, teď už musíš.
2: Tak už musím, no. Protože když jsem viděla to téma, že co už je moc, jako co je takové lascivní, co by nemělo být v tom oblékání a tak, tak mě napadl jeden vtip.
1: Jo.
2: Ale on je klučičí, já s ním nesouhlasím a nevím, jestli není moc. Takže prosím.
1: Tak to zkus a my to potom posoudíme.
2: Takže hubený holky si myslí, že jsou tlustý. Tlustý holky si myslí, že jsou mega tlustý. A mega tlustý holky si myslí, že můžou nosit legíny. To je hrozný, je to hrozný, zavřou mě. Já dostanu bídu, ale prosím vás. My si to nemyslíme, jo?
1: Ano, ano, mám radost z toho, že se tady snažíme hlásat, jak máme mít body neutrality a nepřizuzovat našim tělům příliš velký význam, protože důležité je, co je uvnitř, ano.
2: Já to vím, prosím vás, a já s tím souhlasím. Je důležité, co je uvnitř, ale ruku na srdce, jo? Kdo jste někdy, nebo nikdy neviděl dámu, která nezvolila úplně slušivý a lichotivý model? A teď to myslím fakt v tom nejlepším slova smyslu, že ta dáma by mohla být nádherná nebo podpořit svoje přednosti a tak to tak nějak tahli ty oči někam jinam, tak jak to bylo v tom fóru popsané.
1: Leni, naprosto s tebou souhlasím.
2: A o tom to jenom bylo, prosím vás.
1: A zároveň mě osobně zajímá, protože nevím, jestli ty se s tím setkala, já hodně ocením třeba krásně oblečenou ženu, která má takovou tu svůdnost, ale ta svůdnost není o tom, že odhalí celé své tělo, ale to může být jenom dobře odhalené rameno, nebo holá paže, nebo zkrátka outfit, který vlastně zakrývá tu ženu, ale přitom ví, že je to rafinované a krásné. A nás právě zajímalo, jaký je rozdíl mezi tou rafinovanou svůdností a kde už je to lascivní a vulgární. A na to nám dala odpověď stylistka a modní guru Petra Kaselová.
3: Na relativně jednoduchou otázku dost složitá odpověď, ale dám pár tipů, jak se vyhnout takové té přílišné vyzývavosti až lascivnosti. Jedno pravidlo je, že pokud si budu brát něco jako vršek, úplý, krátký, s výstřihem, hodně na tělo, tak už si ale k tomu nevezmu minisukni, ale zvolím třeba širší kalhoty, delší sukni, něco trochu objemnějšího. A naopak, když si chci vzít teda minisukni, něco hodně krátkého, uplého, tak ten vršek ale zase zvolím takový už trochu objemnější a vyvaruju se to, aby mi koukalo bříško, aby byl velký výstřih, zkrátka to vybalancovat.
1: Peti, moc děkujeme. Teď už to máme trošku víc jasno a mně se vlastně hrozně líbí, že mluvíš o té rovnováze, o tom, že to má být trošku vyvážené a vybalancované a my vám za Ženy v čase přejeme, abyste ten balanc měli nejen ve svém šatníku, ale v celém svém životě.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ženy v čase, rady našich babiček.
1: Blaho do říti nikomu necpi. Ano, tak zní další rada našich babiček, takových těch rázných a svérázných babiček, které ale vědí, proč to říkají nebo proč to říkali.
2: Mimochodem, toto slovíčko, které Evče použila, tak samozřejmě není nějak vulgární, to se normálně používá, dokonce i v lékařských záznamech, takže já myslím, že jsme nic moc neporušili.
1: Já si myslím, že je to naprosto v pořádku i z toho lingvistického hlediska, protože ono, ačkoliv to zní drsně, tak je to skutečně normální klasické slovo, které můžeme používat ve svém slovníku a není to vulgarismus.
2: To už Genia říkal kdysi dávno, řiď a tě jdeš líp, myslím řiď jako řiď. No, já myslím, že z dnešního dílu budete naprosto nadšení, protože od nás většinou slyšíte a čekáte takovou jemnost, něžnost a podporu. Každopádně...
1: Lení, ty si to fakt myslíš? že z nás jde cítit jemnost, lehkost a tak dále?
2: Já si o tom tak sním.
1: Dobře.
2: Já si o tom tak sním a někdy tedy můžeme i působit, že víme, co je pro vás dobré, ale to se vracíme právě k tomu, co říkali naše babičky a se kterými hodně souhlasím.
1: Absolutně, já s nimi absolutně souhlasím, protože ten význam je naprosto jednoduchý. Nevnucuj druhým svoje představy o tom, co je pro ně dobré. Protože každý z nás má jinou životní zkušenost, jiné životní okolnosti, vyrůstal v jiném prostředí, prožil jiné věci, jiné zážitky, vlastně se i narodil s trošku odlišně vstřebávajícím nervovým systémem, s jinou potřebou spánku, s jinou potřebou jídla, s jinými preferencemi, chutěmi, prostě každý z nás je jiný. A to, že něco může fungovat nám, neznamená, že to bude dobré i pro toho druhého.
2: Já si myslím, že v dnešní době, teda to tak sleduju třeba i na těch sociálních sítích a podobně, že je hodně odborníků, že je vlastně jako hodně odborníků na cizí životy. A já třeba i ve svém životě potkávám hodně odborníků na ten můj.
1: A oni každý vědí mnohem lépe, jak máš žít a co máš dělat, než ty sama.
2: Kdysi dávno to byla výsada pouze rodinných příslušníků, ovšem dnes to ví každý mnohem líp. Já jsem ráda, že se mám na koho obrátit, ano, že když teda bych potřebovala, tak vím, komu mám zavolat. Každopádně takové nevyžádané rady musím říct, že přecházím a už na ně moc nedám. Co ty, Evi, když někdo přijde a řekne, hele, měla bys to dělat takhle?
1: Leni, taky jsem se k tomu musela trošičku dopracovat. Ne, nedám na ně a zároveň já se většinou snažím reagovat relativně klidně a asertivně, usmát se a říct si, hele, ale já si to asi stejně udělám podle sebe, víš, protože to je můj život. Ale děkuji ti za radu.
2: Ano, děkuji za nevyžádanou radu. Mimochodem, připomnělo mi to takový jenom mikropříběh, kdy právě jedna dáma dělala nějakou homeopatii, terapie a přišla k ní jiná dáma a chtěla vlastně pomoct, ale nechtěla poslouchat, jak si má nechat pomoct a říkala jako svoje názory na ten život. Moje známá, jako si říkala, tak proč ta paní přišla, že? Pak teda začala říkat názor i na její život a tak. A ona už potom jenom tak seděla a říká, tak to máte hezký.
1: I to je možná reakce. Zároveň, ono je možná fajn si uvědomit, že mnohdy, když něco řešíme, prožíváme, je to pro nás náročné, tak velmi často, pokud toho člověka přímo o tu radu nepožádáme, tak o ní dost pravděpodobně nestojíme. Že je to velmi často pouze o tom, to vyfiltrovat, sdílet, povědět to někomu a my nemusíme hned přispěchat s radou, protože někdy mnohem víc než jakákoliv rada nebo dokonalý názor na to, jak situaci máme řešit, někdy mnohem víc zafunguje ta laskavá přítomnost, to vyslechnutí a to ucho, které tam je s námi a které naslouchá tomu našemu příběhu. No a my věříme, že budete naslouchat a poslouchat i nadále Radio Čas a pořád Ženy v čase.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas. Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojahruska.cz.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: změny v čase. Magie života.
1: Po tisíce let lidé věřili, že vyslovené slovo má vlastní sílu, že některá slova dokáží chránit, jiná léčit a další dokonce přivolat i neštěstí. A nebo taky velkolepé štěstí.
2: Slova mají velkou sílu a i u nás doma se říkalo, hele, rozmysli si, co říkáš.
1: Protože bacha to, na slovo.
2: No, protože to nejde vzít zpátky, protože už jednou vyslovené.
1: A říká se taky slovo ostřejší meče.
2: A hlavně i ta slova, která používáme v tom každodenním životě, tak vlastně odráží to, jak myslíme, co máme v té hlavě, co nám tam jede každý den a velmi silně souvisí s tím, jak potom prožíváme a tvoříme si tu naši realitu.
1: Slovo prostě má sílu obrovskou a věděli to už ve starém Egyptě a tam se třeba i věřilo v to, že jméno člověka, to jak to jméno zní, že je to spojeno s jeho životní sílou a že dokonce znát jméno člověka znamená znát jeho podstatu. Ale podobné představy vlastně najdeme i v dalších tradicích, že slovo nebylo popisem jenom reality a skutečnosti, ale vlastně nějakým nástrojem, kterým se ta realita dala ovlivňovat. A potom vznikaly různé zaklínadla, ochranné formule, modlitby, anebo taky třeba mantry.
2: Ale já si myslím, že to funguje do dneška, že to není jenom o mantrách, jako om, jako základní zvuk vesmíru, ale je to opravdu o tom, co používáme v tom každodenním životě. A třeba je takový dobrý hack, když si napíšete, na co myslíte, nebo co říkáte nejčastěji, tak vám z toho vyleze hodně, hodně zajímavých věcí. Já když jsem se právě bavila s lidmi, když jim nasloucháte, tak vy to úplně dokážete slyšet v těch slovech, co se tam děje, jak oni o těch věcech přemýšlí, kde si třeba trošku dělají peklíčko v tom životě, nebo co kde, jo, jak vlastně to mají v té hlavě nastavené a právě podle těch slov se to dá velmi hezky zmapovat.
1: Slova prostě mají sílu. A Leňa se tady zase tak jako usmívala, když jsme řešili tohle téma a říkáme, víš, jak tomu mám jednu básničku, já jsem napsala básničku. Leničko, jakou básničku si napsala?
2: Já jsem právě napsala básně na téma slov, nebudu vás tady prosím vás oblažovat celou tu básní, protože ona je asi na 7 minut, ale je to právě o síle slov a o tom, jak navazují ty slova na naše myšlenky, jak vlastně funguje celé to kolečko tvoření té reality. A tak slova dál tvoří realitu. Jak myslíme, tak mluvíme. Jak myslíme a mluvíme, tak jednáme. Jak jednáme, tvoří zkušenost. Zkušenost tvoří další myšlenky a slova a ta běží pořád dokola a dokola, jak mantra buddhistova.
1: To je hezký. A víš, co mě v kontextu toho napadá, že možná by bylo fajn si vybrat nějaká ta slova. Možná by bylo fajn vytvořit si tu vlastní mantru, které nemusíme hned věřit, že je to kouzlo a zaklínadlo a takhle cvaknutím se všechno změní, ale začít si to postupně opakovat a snažit se postupně věřit těm slovům, protože slova mají sílu a můžou to být vlastně jednoduché mantry v uvozovkách ve stylu jsem v bezpečí, můžu zpomalit, důvěřuju sama sobě, zvládnu to. A myslím, že tohle jsou přesně ta kouzelná zaklínadla moderní doby, která jsou ukotvená v té realitě a která nás můžou krásně pohladit, krásně pozbudit a v konečném důsledku můžou vytvořit to úžasné kouzlo v nás i v našem životě.
2: Můžete si to klidně i teď vyzkoušet. Řekněte si něco pěkného, něco povzbuzujícího a jenom vyzkoušejte, jak se u toho cítíte. A pak si řekněte něco, co si možná opakujete každý den, že třeba nikomu tam jede jsem neschopná, nic nedokážu a podobně. A taky si nacítíte, jak se u toho cítíte. A pak se zaměřte na to, co vás podporuje a ne na to, co vás stráží.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hit

0: rokovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
9: Ženy v čase. Mindset.
10: Tento vstup by se dal začít slovy jak sprosté, drahý vocne.
11: Tak napadlo. Tak máme téma sprostá slova. Nechci tady úplně nadávat, jo. Já nechci být vulgární, tak jsem to uvedla tak jako něžně.
12: Já si myslím, že jsi to uvedla krásně, protože ono to souvisí s těmi vulgarismy. Oni mají hrozně špatnou pověst a velmi často těm lidem, kteří mluví sprostě nebo vulgárně, tak přisuzujeme nižší intelekt, znamená to, že jsou třeba primitivní a podobně, ale není to tak. Není to tak, protože se ukazuje, že sprostě a vulgárně mluví i velmi inteligentní lidé, protože to mají právě jako efektivní nástroj uvolňování emocí a toho přetlaku.
10: No ale zase se bavíme o tom, že to použijeme opravdu ve chvíli, kdy je tam ten přetlak a ne 10x do jedné věty, že jo?
12: No, naprosto souhlasím. Nicméně, mě to samozřejmě zajímalo, jak to je z toho psychologického a psychoterapeutického hlediska. A tuhle otázku nám úžasně zodpověděla psychoterapeutka Vladimíra Pekárková. Takže Vladi, prosím tě, co ty vulgarizmy v našem životě?
13: Vulgarizmy mohou v některých situacích sloužit jako prostředek k uvolnění emocí nebo k vyjádření frustrace, což může pomoci ulevit napětí v těžkých chvílích. V terapeutickém kontextu pak mohou být ukazatelem silného emočního prožitku, který je důležité pochopit a zpracovat. Pokud však vulgarizmy slouží ale k manipulaci, vyjádření agrese nebo útokům na ostatní, mohou negativně ovlivňovat naše vztahy a vnitřní pohodu. No a z tohoto pohledu je důležité si uvědomit, jakým způsobem je používáme a jaký účel mají. V terapeutické práci je kladeno důraz na nalezení zdravějšího způsobu, jak vyjadřovat své emoce, přičemž vulgarizmy mohou být nástrojem pro lepší pochopení našich vnitřních procesů.
10: To Vlaďka moc hezky popsala. To jsme si vlastně neuvědomili, že my to pořád tak nějak my se obě vnímáme jako takovou úlevu, ale to, že to nemá být směřováno na někoho, nebo že to není, nemá být jako manipulativní technika. To byl moc hezký point, na který jsme vlastně zapomněli.
12: No jasně, takže Vladi, moc děkujeme za tohle úžasné vyjádření.
10: No a je to takové neočekávatelné v tomto díle, ale i tak se s vámi rozloučíme velmi jemně a ne peprně. Mějte se krásně, užívejte si týden, nebojte se si pořádně ulevit,
12: pořádně zanadávat, protože ono to někdy nesmírně prospěje. Tak. No a pokud se chcete vyhnout tomu vulgárnímu slovu, tak třeba vyzkoušejte tu krupicu s mákem.
11: my se na vás budeme těšit zase příští týden.
9: Ženy v čase na Rádiu Čas.
14: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
15: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
16: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Když už se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
19: Do Brna, do Prahy.
20: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
21: Jedu, jedu vlakem, jedu, jedu vlakem, jedu, jedu vlakem Českých drah.
22: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
23: Volejte bezplatně 800 800 872.
24: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
9: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: Třeba Klárka napsala na Facebooku Rádia Čas, že kováři jí přijdou sexy. Ale ty už si to zmiňovala, to je pravda, že vlastně v podstatě nikdo neřekl moderátor v rádiu, že?
25: A Hanka nám reaguje, no, ale to je takový žádný. Já chtěla toho v uvozovkách moderátora napsat, ale nechtěla jsem být vlezlá. To jste měla.
11: To jste teda měla.
25: Protože musíme na terapii.
11: A tak my vám věříme, no. Každý všední den mezi 6 a 9.
9: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemy. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemy. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas.

0: Proti slunci, to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
1: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
4: Obědovka Rádia Čas.
3: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
4: Když posloucháš, máš vyhráno.
3: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Hit. Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
7: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových,

0: Radio Čas. Radio Čas. Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Třeba Klárka napsala na Facebooku Rádia Čas, že kováři jí přijdou sexy. Ale ty už si to zmiňovala, to je pravda, že vlastně v podstatě nikdo neřekl moderátor v rádiu, že?
2: A Hanka nám reaguje, no, ale to je takový žádný. Já chtěla toho v úzovkách moderátora napsat, ale nechtěla jsem být vlezlá. To jste měla.
1: To jste teda měla.
2: Protože musíme na terapii.
1: A tak my vám věříme, no. Každý všední den mezi 6 a 9.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: vedoucí ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopalky patří do koše. Nevajgluj.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
1: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nima jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
2: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: Třeba Klárka napsala na Facebooku Rádia Čas, že kováři jí přijdou sexy. Ale ty už si to zmiňovala, to je pravda, že vlastně v podstatě nikdo neřekl moderátor v rádiu, že?
2: A Hanka nám reaguje, no, ale to je takový žádné. Já chtěla toho v úzovkách moderátora napsat, ale nechtěla jsem být vlezlá. To jste měla.
1: To jste teda měla.
2: Protože musíme na terapii.
1: A tak my vám věříme, no. Každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
1: Radio Chess.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Klímem a Lenkou.
1: Třeba Klárka napsala na Facebooku Rádia Čas, že kováři jí přijdou sexy. Ale ty už si to zmiňovala, to je pravda, že vlastně v podstatě nikdo neřekl moderátor v rádiu, že?
2: A Hanka nám reaguje, no, ale to je takový žádné. Já chtěla toho v uvozovkách moderátora napsat, ale nechtěla jsem být vlezlá. To jste měla.
1: To jste teda měla.
2: Protože musíme na terapii.
1: A tak my vám věříme, no. Každý všední den mezi 6 a 9.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Yes.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Třeba Klárka napsala na Facebooku Rádia Čas, že kováři jí přijdou sexy. Ale ty už si to zmiňovala, to je pravda, že vlastně v podstatě nikdo neřekl moderátor v rádiu, že?
2: A Hanka nám reaguje, no, ale to je takový žádný. Já chtěla toho v uvozovkách moderátora napsat, ale nechtěla jsem být vlezlá. To jste měla.
1: To jste teda měla.
2: Protože musíme na terapii.
1: A tak my vám věříme, no. Každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas.

odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas.

0: Ahoj, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
1: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nimi jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
2: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete.

0: hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou,

o životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.